0: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country rádia probudit toho, koho máte rádi.
1: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
0: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
1: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
0: Aha, takže probouzeného, ne?
1: No, vždyť to říkám.
0: Aha.

0: Karle, styďte se.
1: Máte slovo.
2: Ano, vy jste mě tady v jednom z minulých pořadů obvinil, že jsem zhýralec, opilec. A za co se stydím nejvíc?
1: Karle, nestýďte se.
2: Děvkař.
0: Karle, styďte se.
2: A přitom já jsem docela obyčejný zpěvák. Lidi, mě manželka zabalí do kufru šišku turistického salámu.
0: A jo, to známe, to nikomu nevysvětlujte. Šišku salámu a celou noc číst, to známe.
1: Nikomu nic nevysvětlujte, dokažte to.
2: No jo, ale jak?
1: Jak, Karle? Tak si přehrajeme celý váš den na zájezdě. Ano, jste, jak oni říkají, na šňůře. Dejme tomu v nějakém jihočeském malebném městečku. Jste ubytován v hotelu Grand, to k vám patří.
2: Ale to se nechte toho, jo.
1: No, máte po koncertě, je ráno. Co děláte vy, kam jdete?
2: No, jdu se osprchovat, vyčistím si zuby.
1: No tak to každý, jo, máte po té hygieně. Kam jdete?
2: No na snídani.
1: Ale kam?
2: No do hotelové restaurace.
1: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. A tady, Karle, začíná váš den. V hotelové restauraci. Tak. A, pan Černoch, je dobré jitro. Pane Černoch, to zas tady bude veselo, co říkáte? Tak čím začneme? Dáme si klasického medvídka? Nebo něco ostřejšího? O, co?
2: Ne, já bych prosil minerálku.
1: Minerálku? A to musel být včera zlý, pane Černoch, co? Ale zpravováčka si dáte, co? Kyselou vokurčičku tam máme. Nebo ne. Že jste to vy, 2 deci láku?
2: No, já bych prosil matonio kysilku a prosil bych kávu.
1: Kávičku? No, dobře, no. Vy víte sám nejlíp, co vás dá dohromady, že jo? No, tak to by byla matončička a kávička.
3: Jo, snad mi... To je Černoch. Karličku, kucí, Černoch je tady. Co? Ne, ten bílej. Karličku, co tady sedíš na suchu, člověče? To máš...
1: Dáš si se mnou panáka.
2: Ne, já už mám objednáno.
1: Dáš si se mnou panáka a tady co, pak to můžeš otočit.
2: Ne.
3: Karličku, dáš si panáka. Jsme tamhle s kukama ve výčepu. Jo, přijď. Karliček, Černoch je tady.
1: Tak, prosím, už se to nese. Matončička, kávička, pane Černoch. Že mě to dřív nenapadlo, pane Černoch. Už je mi to kafe jasný. No jo, na to vy jste odborník. S dovolením, já sám, víte. My to tady neradi vidíme, víte.
2: Ne, přece to
1: no.
2: Ne.
1: No, ne. My to tady taky máme. Stačí říct, já přiběhnu a bude to tam, víte. O vás se nebojím. Vy nám to vynahradíte, pane Černoch. Vy nám to vynahradíte. No. Takže, Karle, máme po snídani, že? Ten je před vámi. Co děláte potom?
2: No tak se projdu trošku na takové zdravotní procházce.
1: To se vám nedivím.
2: No. Zastavím se v knihkupectví, abych měl v noci co číst.
1: Číst, číst, dobře.
2: Přikoupím kousek salámu.
1: No salám to známe, prosím. A je poledne. Kam jdete vy?
2: No na obě.
1: Kam?
2: No do hotelové restaurace.
1: Do restaurace, to jsem chtěl slyšet. Takže... Pane Černoch, já bych si to tady napsal. Hlavně si nestraťte tu konzumačku tady, jo? Tady
2: a kávička. Můžu si něco objednat k jídlu?
1: Ano, vy můžete všechno, pane Černoch. Jenom tam ti vaši přátelé ve výčepu, je tam něco na vás. Ano, já si to takhle to, abyste to nestratil. Ano, pane Černoch, už to máme.
2: Moment.
3: Kaličku, kde jsi sám celý dopoledne toulal? Ty jsi byl za ženskýma, viď? Ty kluku, jak ty to děláš. Kaličku, popojedem, co tady? Karle, tohle nepij. To se ti udělají takový ledvinový kameny, že ti to s bíječkou nedostanou ven. Karličku, dáš si... Pojď ke klukům. Karle se nám vrátil, pane vrchní, 16 myslivců.
1: No, takže se to nese. Pane Černoch.
2: Já jsem si objednal něco k jídlu,
1: pane vrchní. Já vím, teplá jídla až po 18. hodině. Já chápu, jako zatím taková pozornost podniku. Už
2: ne, to
1: vám.
2: Ne.
1: Maskovská staríčka.
2: Ne, to ne, já to nepiju.
1: Já bych si tady napsal. Laskavím 2 vodečky. Tam bylo 16 myslivců, ti přátelé. 8 grogů, 12 piv. 4 zelené. To si skojíte. Jatýrka uděláme. Co by dub. Tak. Karličku, máte po obědě, no, na to, že je poledne, klobouk dolů, tak no, vám to roste. No dobře, co děláte odpoledne?
2: No, buď si chvíli čtu, anebo se podívám po městě, jestli je nějaká zajímavá výstava, překoupím kousek salámu.
0: No, salám, co máte pořád s tím salámem? Jdete na teplou večeři, kam?
2: Do hotelové
0: restaurace.
1: Tak. Pane Černoch, Jatýrka budou co nevidět, jenom zatím ochutnejte naše archivní.
2: To ne.
1: Vy si s tím poradíte.
2: Já.
1: Ano, já si napíšu archivní. Ta společnost ve Výčepu, dali si tam na vás další rundu. To jenom, abyste věděl. Jo? Hned to půjde.
2: Pane vrchní, ale...
3: Je, Černoši. Kdy se berete vy, kucí mourovatý? Vy jste si tady tak zvyklí, vy kucí. Pojďte, musíte zahrát Maruste ve Výčepu, ty vaše spirituály. A teď už můžete dvojhlasně.
2: Ale já nebudu hrát, já za chvíli budu zpívat. Vždyť se to točí.
3: A kucí, tam máte na to číno. Ano, pane vrchní, Karlíček se vám tady rozmnožuje.
2: Vrchní.
1: No, prosím, vy už radši nic neobjednávejte, Karle. Já myslím, že je toho dost. No, den uplynul, je po večeři. No, Karle, že máte před koncertem klobouk dolů. Když se tak podívám, co máte na stole a co jste měl, ukažte. Káva, prosím, Matonil. No, tak to je 16 myslivců. 8 grogů. 26 piv. To ani nemůžu přečíst, to je pětkrát prostějovská starorežina, 2 fernety, 4 zelený, 4 červený. Karle, vy snad pijete už i ty kule a žaludy.
3: To je hrozně.
1: Karle, vy jste chtěl dneska něco vysvětlovat nebo dokazovat, tak podívejte se, jak to dopadlo. Vy už příště radši nikomu nic nevysvětlujte a hlavně nedokazujte, prosím vás. Jak
2: ale
1: by to
2: já
1: dopadlo?
2: Jsem chtěl hlavně vysvětlit, že nejsem žádný...
1: Já vím, ženský, tak tohle, jestli by to mělo dopadnout jako tamhle s tím pitím, ženský. Prosím vás, ženský.
2: A no tak dobře, no tak jsem chtěl podhalit hlavně, nebo osvětlit. No,
1: osvětlit
2: chtěl...
1: a v nejlepším byste tady zhasnul. Vy byste byl schopen z tohohle divadla za 5 minut udělat hodinový hotel. To si já na triko nevemu. Ještě si by mě vůbec nějaký potom zůstal.
2: Já přece nejsem žádnej...
1: Stop! Ani já bych nikdy neřekl, že Karel by byl někdy nějaký gigolo. Přátelé, co je Karel Černoch? Karel Černoch je...
4: Unavený zpěvák, který jde o koncertě spát.

startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoct potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej kyste saber, bo jsme poslední. Brzo rezignoval,

týdni mohu, ale nic to neřešit. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trenské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Tramské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba.

Vážení snoubenci, rozhodli jste se jít společnou cestou životem jako manželé. A protože jste proto splnili všechny předpoklady, není námitek proti vašemu sňatku. Ptám se vás tedy ano, vstupujete dobrovolně do stavu manželského zde s přítomným Jiřím a chcete s ním společně

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát leco srysk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A ty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

větva v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrá.

Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou svět.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

Ustálený tok dní školního roku bývá osvěžen několika málo akcemi, které žactvu přinášejí vzruch a zábavu, neboť ve zmatku, který logicky s přípravou těchto podniků nastává, podaří se mnohdy nepozorovaně i štulec učiteli pod žebra uštědřit. Na naší škole těšíváme se proto zvláště na hromadný sběr, pořádaný na podzim, Mezinárodní den žen v březnu, přebory v atlétice a zejména pak nabrané cvičení, osobně řízené ředitelem školy, desátníkem v záloze Karlem Vachtou. Tento muž, na první pohled apatický, jehož nevyvedl z míry ani napínáček, přilípnutý na klice ředitelny, či krotký ježek, jistě nenáhodou schoulený na židli za katedrou, se týden před braným cvičením měnil k nepoznání. Ke škole se blížil rychlým, pružným krokem a oblečen do hasičské uniformy, vyřazené někdy kolem roku 1912, zamířil do rozhlasové kabiny, aby s úderem 8. pustil desku s vojenskými pochody, plnými optimismu, a v zápětí nám oznámil, že brané cvičení se blíží a vyžaduje celých mužů a žen, neboť nepřítel se neptá na věk, ale na sílu. O přestávkách pak vyzvídal na učitelích ve zborovně, zda se žactvo na cvičení těší tak jako on. Byv ujištěn, že ano, odběhl do sklepa kreslit tajné mapy. Na rozdíl od ředitele měli učitelé před akcí panickou hrůzu. Zvláště pak ti, kteří byli v minulém roce při této slavnosti postřeleni či očouzeni dýmovnicí k nepoznání. Den cvičení se však neúprosně blížil. 12. října, samozřejmě za deště, zimy a mlhy, jsme se sešli v 8.00 na konečné stanici devítky v Motole. Cvičení začalo až v 8.15, neboť to, že Koudelka z 9.B kousl průvočího do prsou při tahanici o dětský lístek, nelze považovat za naplánovanou bojovou akci. Naší třídě byl přidělen úkol hlídat nejvyšší kótu v kraji. V žactvu to bylo celkem jedno, ale na naší učitelce Janě Modřanské, která byla již 12. měsíc v jiném stavu, jsme jasně viděli, že by zamířila raději do údolí. Proti ředitelovu rozkazu však nebylo odvolání. Pomalu jsme se šourali ke kótě. Byla to námaha, pravda, ale mohli nás potkat horší úkoly. 7B se například musela plazit v korytě potoka a hledat nepřátelskou ponorku Nautilus. Což nebylo lehké, nebo šlo o modýlek zhotovený z mýdla. V poledni jsme se dostali na určený vrchol. Cestu zpestřila naše třídní učitelka Jana Modřanská, která nemohouc dále si usmyslila, že se pocvičíme v nošení raněného. Nosiči se pravidelně střídali, ale raněná byla stále jen ona. Notnou chvíli jsme pak leželi v trávě a ošetřovali opuchlé nohy. Zejména si naříkal žák Blatev, který jako vždy neměl ponožky, nehledě k tomu, že ho v polovině cesty opustila beze slova i podrážka levé boty. Jakmile se však zvedla mlha, zapomněli jsme rázem na všechny bolesti a útrapy. Pohled do údolí stál za to. Biolog Fuchs totiž zapomněl doma pohyblivé terče pro výcvik žáků 9. tříd, což mu ředitel, který si na střelbu potrpěl a jehož mládenecký byt zdobila nevídaná sbírka pouťových růží a opiček na gumě, nemínil odpustit. Uvědomte si, Fuchsi, křičel, že za války byste již nyní stál před polním soudem. Vidíte to příliš černě, snažil se oponovat bledý učitel. Střílet se dá do lečehos. Ano, například do vás, potvrdil biologu v nápad Vachta. No vidíte, je to vyřešeno, zaradoval se Fuchs, začal hopkat po poli a smál se až do prvního zásahu. S přibývajícími minutami přestávalo být ho psání čile. Dokonce jsme zaslechli slabé volání o pomoc. Když pak ředitel ukončil první část střeleckého výcviku a dal pokyn k přísunu pancéřových pěstí, začal si Fuchs rychle hrabat noru. Snad proto Vachta ve výcviku zaimprovizoval a nechal přinést bedničku z granáty. Naštěstí si toho pohyblivícího všiml, přestal dlabat v zemi a dezertoval k lesu. Šplhoun Kaufmann na to nezapomněl upozornit ředitele. Žádný strach, Kaufmane, usmál se Vachta. Teď se pobavíme. Zrád se právě vbíhá do mého minového pole. Byla to pravda. Minové pole mezi Jetelem a Březovým Hájkem bylo ředitelovou chloubou.
Však se v něm také Fuchs měl co točit. Dribloval jako kybernetická myška a k prvním břízám dobíhal řádně spoce námahou. To nadchlo i ředitele vachtu. Samo nebe rozhodlo, prohlásil, že Fuchs má dále učit biologii. My na kopci jsme se bavili výborně. Slunko již prorazilo mlhu a solidně hřálo. Někteří využívali příjemného podzimku i kopalování, ptáček s kuvou si pak rozdělali ohníček, opékali chléb a radovali se, jak letošní cvičení probíhá pro naši třídu hladce. Chválili však den před večerem. Vachta dal pokyn k dobití kóty 415. Na neštěstí to byla kóta naše. Jana Modřanská, neschopná boje, pověřila velením žáka Karla Matýska, velkého znalce husitství. Pod jeho taktovkou jsme také odrazili první útok pomocí balvanů a útržků skal. Na chvíli jsme si odechli, ale všichni tušili, že hlavní nápor teprve přijde. Přišel. Ředitel Vachta, rozmrzen tím, že byl sám zasažen kusem skály do oka, nařídil útok opakovat. Přitom jemně kývl na Fuchse. Vyzvaný pochopil, že má příležitost. Ač postřelen, vyrazil na kótu jako smyslu zbavený. Za ním se hnali jeho žáci, u nichž byl Fuchs populární od té doby, co vyhrál chodecké závody, při kterých pořadatelé nezajistili účast. Svržené kameny sice zase vykonali své a řady dobyvatelů prořídly, ale Fuchs zvyklý na zásahy běžel dál a za ním dobrých 20 nejvěrnějších. Došlo nám střelivo, volal zoufale Fikejs a marně rýpal nožíkem žulový masiv. Zblblý Matýsek nařídil stavět vozovou hradbu, zapomínaje, že není z čeho. Nepřátelé se hrozivě blížili a jizva na Fuchsově čele byla již patrná pouhým okem. Diabolky ze vzduchovek nám svištěly kolem uší. Ztráty jsou povoleny, povzbuzoval z dola megafonem útočníky Vachta. Náš konec se blížil. Nebylo střelivo, ubývalo sil a morálka klesala k nule. Matýskovo chroptění, hr na ně, už nikdo nebral vážně. V tom se od ohničku vstyčil doposud klidně sedící Kuva. Vzal opečený chléb a s tichou kletbou jí mrštěl vztekle na zdař Bůh dolů. Naštěstí pro nás stál v cestě na zdař Bůh dolů Fuchs. Horký pecen jej plnou vahou udeřil moučnou stranou na plocho do tváře. 3kilový šumavan vykonal své. Fuchsův pád z hory vyvolal zděšení mezi jeho spolubojovníky. Zasažen učitel se zastavil až před Vachtou. Trochu se třásl. S atomem jsem nepočítal. Pane řediteli, zašeptal provinile, sklopil hlavu a rozplakal se. Jak bude vypadat příští cvičení, tedy nevíme. Známe zatím jen první neoficiální ředitelův příkaz, že ke svačině není povolen šumavan.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Zatracení blázni od Falešné karty.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country. Together.

protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zátraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá, vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psal mi můj drahý.

skutečně on píše právě mně. Dychtivě jsem otočila list, abych mohla další ta sladká slova číst.

říkal jsem mu, víte, pane Verich, já mám dojem, že tato kniha mohla vzniknout jenom v Americe, kde lidi žijou určitým takovým zblázněným, střeštěným způsobem a dějou se tam tyhle ty blázniviny. A on říkal, mýlíte se, takhle žijou všude na světě, ale tam, jak si v tradicích humoru je tyto věci vidět, mít pro ně smysl a umět je zaznamenat. Čili není pravda, že je to specifické klíma Ameriky společenské, je to i u nás. A vyprávěl mi řadu takových příhod o své babičce třeba, které by měl napsat, jak měla svou paní poselkyni nebo poslyni a když ji potřebovala v té obci, kde bydlela, tak vyvěsila prapor a lidi už věděli, a paní táta schání svou tu, tak říkali, volá vás paní, vystrčila prápor, že jo, a tak dále. A nebo jednou jsem říkal Verichovi, že by mě zajímalo, jak třeba by reagoval člověk z minulého století, kdybychom ho posadili do auta, člověk, který znal jenom kočáry, a rozjeli to s ním na plný pecky, že by to musel být asi nervový šok. A Verich říkal, a víte, že ne? Já prý jsem to zažil. Když jsem měl první auto, což bylo asi v roce 27-28, tedy v době Westpocketky, tak jsem posadil svou babičku, která v životě neseděla v autě do auta a vezl jsem ji na Zbraslav a na jíloviště. A na té silnici přes Zbraslaví jsem to rozjel stovkou, tedy na tehdejší dobu veliká rychlost. A když jsme jeli tou stovkou, tak jsem pozoroval babičku a ona se tak spokojně tvářila a já, abych jí šokoval, prej, říká Verich, tak jsem jí řekl, babičko, jedeme 100. A ona se usmála a řekla, Jeníčku, jeď 200. Ona nevěděla, co to je 100, že jo, čili marný bylo babičku šokovati. No a to jsou takovýhle příhod má Verich spoustu o babičce a o rodičích a tak. A to kdykoliv čtu Tarbra, tak si vždycky říkám, jediný Verich by mohla, měl tohle napsat. Právě tak, jako když třeba čtu Steinbecka, Tolky s Charliem, tak si říkám, ano, Verich by měl mít nákladák a projet tuhle zem a komentovat jí. A jediný on by to mohla, měl udělat. Psa taky má k tomu, takže by to měl. A on má zvláštní druh paměti. On totiž ve vyprávění, já když něco vypravuju a dostanu se k nějaký odborný věci, tak musím ho jenom odbočit někam do nějaký metafyziky. Když to on v odborných věcech je doma, on nemusí odbočovat, on může popsat cokoliv, jak se dělá stůl, víno, jak se dělají gramofonové desky. On je vždycky na úrovni odborníka v kterémkoliv oboru. My jsme jednou spolu byli v Plzni, v pivováru. A přišli ti odborníci a říkali, přejete si exkurzi napřed a pohoštění potom, nebo besedu napřed, my tam měli besedu s pracovníky. Já jsem říkal, podívejte se, exkurze je zbytečná, ze dvou důvodů. Já jsem plzeňský pivovar jako rodák prošel asi 6krát a stejně to nevím, jak se to dělá. Verich to viděl jednou a stejně to ví, jo. Čili nám to vykládat je zbytečný. On má strašnou hlavu, kde nese i věci takový, on vždycky říká, já si pamatuju i takový zbytečný věci. On jednou šokoval Voskovce, který študoval ve Francii, čili umí perfektně francouzsky, tak šokoval Voskovce tím, že věděl Verich, na rozdíl od Voskovce, jak se francouzsky řeknou dvojčata. To se nepotřebuje celý život, francouzsky dvojčata. A Verich to náhodou věděl. Říkal, já to věděl. A Voskovec byl šokovaný, že já vím, jak se řeknou francouzsky dvojčata. Čili on má v té hlavě zasazený spoustu potřebných věcí, ale taky takových neužitečných, který jednou za život potřebuje. Náhodou. A pokud jde o tu Plzeň, tam má Verich jednu krásnou historku. On tam jednou vystupoval s Karlem Vlachem a Verich, když se probudí, tak ještě asi tak 3/4 hodiny neví. Ale ne, že neví, jako třeba kolik je hodin, on ani neví století. Já mám kde, on ani neví město, kde je. On tak, já když jsem mu někdy přicházel dopoledne, když jsme spolu hráli a měli jsme spolu něco napsat, tak on tak tápe v pyžamu a říká, krej vy jste, a co tu chcete? A teď neví, jo. A v té Plzni měl vystupovat na zimním stadionu a před představením odpoledne si zdřímnul. A oni ho nechali z takové té piety, si říkali, ať se vyspí, že jo, je unavený po cestě, jak ho nechali a zbudili ho v poslední chvíli do auta a na zimní stadion. A teď Verich přišel před vyprodaný zimní stadion, teď prý řekl asi 3 věty, z nichž jedna s druhou nesouvisela. A když viděl, že je zle,
tak se uklonil a řekl: promiňte, vážení, ale mně se neudělalo dobře. Což je nádherná formulace, protože vypadá jako, že člověku je pořád zle, ale někdy se mu udělá dobře. No je to přesný, samozřejmě, že jo. Čili on má dar na tyhle ty zvláštní tedy formulace a on má vůbec dar okamžitě reagovat fantastickým způsobem na cokoliv, co ho potká. On třeba, my jsme spolu chodili kdysi dávno, to je řada let, po Vídni a tam bylo, že jsme po ulici v noci a to bylo předjařní ještě takový, čili nebyly ještě venku ty kavárničky. A tam, kde bylo místo jedné ty kavárničky prázdný na chodníku, tak tam byly na zdi ty budovy věšáky. Protože v létě byla na chodníku kavárna, tak lidi si odkládali to. A představte si budovu, která má zvenku řadu věšáků. No, každý kolem toho přejde a na nevěš si řekne, aha, tady bude v létě kavárna, tak jsou tady věšáky. Verich ne. Verich se zastavil, svlík zimní, pověsil si ho, chvilku se mnou rozprávěl bez zimníku a říkal, oni by se třeba urazili, protože když už to tady mají, tak to... Zase se oblík a šli jsme dál. Čili on je ohromný v těchto, v tom, jak tedy si dělá, bych řekl, jak činí život komediálním. Pro něj opravdu, jak si život je obrovské jeviště. A on hledá v životě a nalézá, umí nalézat takový krásný drobnosti. On třeba si zavedl takovou rubriku, která říká přeslechnuté věty. Přeslechnutá věta je pro Vericha věta, když jde kolem třeba nějaké dvojice a přeslechne jenom v chůzi jednu větu, která sama o sobě nemá smysl. Ale on ji vyslechne dál a už si nechá tu přeslechnutou větu v sobě. A říkal mi příklady, jeden za všechny. Jednou v New Yorku napadl sníh čerstvej a před jedním domem ho zametli. Ten domovník toho domu zametl, takže akorát podél toho domu. A u sousedního domu bylo takhle vysoko sněhu, který nezmet, pochopitelně. A z toho domu, kde bylo zameteno, vyšla dáma a měla pejska, který ho zase výborně Verich zahrál. Říkal, to byl takový ten tlustej pejsek, co má ty štrikovaný šatičky a tak cupitá jako těma nožičkama. A nízkej takové. A ona s ním šla na procházku, ta dáma, a vešla do toho sněhu, do těch 20 cm sněhu, což pro ní nic nebylo, leč pro psa... To byla přehrada, že jo, najednou. A ten pes, když dosil k tomu sněhu, který měl až k čumáku, tak se zarazil a koukal na to. No a dáma cítila podle šňůry, že pes se zarazil, ale v domnění, že tedy to potřebuje, tak chvilku čekala. Chvilku čekala a pak se ohlídla, když viděla, že on nejde do toho sněhu, tak se k tomu psu sklonila a řekla neuvěřitelnou větu. Sníh, Petře, což pak si nevzpomínáš? Tak to je jaksi jedna z takzvaných přeslechnutých vět Jana Vericha. Tak dovolte, abych tímto skončil. Vzpomínání ne na Vericha herce, pochopitelně k tomu nemám ani čas, ani právo, ani schopnosti, ale na Vericha vypravěče, kterému děkuju skutečně za mnohé chvíle těchto historek a měl by je napsat. Tak na jeho zdraví.

čekal jaro a zatím přišel mráz. Tak strašlivou zimu nepoznal nikdo z nás. Z těžkých černých mraků se stále sypal sníh a vánice sílí v porivech ledových. Schýší dřevo mizí a mouka ubývá, do sýpek se raději už nikdo nedívá.

Pak jednoho dne večer, to už jsem skoro spal, když vystrašený soused na okno zaklepal. Můj chlapec doma leží, v horečkách vyvádí. Já do města bych zajel, doktor snad poradí. Půjčil jsem mu koně, a když sedlo zapínal, dříve než se rozjel, jsem ho ještě varoval. Nejezdi naší zkratkou, je tam velký sráz, a v téhleté bouři tam snadno zlámeš vás, tak neriskuj. Na to chmurné ráno dnes nerad vzpomínám, na tu hroznou chvíli, když kůň se vrátil sám. Trvalo to dlouho, než se vítr utišil. Na sněhové pláně si každý pospíšil. Jeli jsme tou zkratkou až k místu, které znám, kterým bych té noci nejel ani sám. Pak ho někdo spatřil, jak leží pod srázem, krev nám tuhla v žilách, nad tím obrazem já klobouk sněl. Nikdy ten, kdo spěchá, se domů nevrací.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku, žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

mi řídí, ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Ten těžký rytmus pražců je jediný, co teď v hlavě mám. Proč já si koupil kvér a před kasou s ním mával, a těch, co mě chtějí dostat, je všude kolem nával. Ten rachot těžkých pražců je jediný, co ze života mám. Ten rachot těžkých pražců je jediný.

Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: proklínám věk svůj.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.
3: Až na západní pobřeží mě vedla představa, že jednou narazím na místo, kde stačí prachy zvednout. Jenže mý cesty byly jen šňůrou mizerných štací. Dál už mě hledat nebaví, a tak se teda vracím. V prvních dvou dnech mi zastavil, koho jsem stopoval. Doma bych mohl být do týdne, kdyby to tak šlo dál. Až když mě poslední stop nechal u pustý křižovatky, poznal jsem, že to přece jenom nebude tak hladký. Noc byla hustá jako z asfaltu a v jednom kuse lilo, až za pár hodin přece jen se nad kopcem zazářilo. Zabrzdil jako o život, až mě to malem do příkopu smetlo a z otevřený kabiny vyplulo nádherný lidský teplo. Za volantem dřepěl obrovský až neskutečný chlap a tím, že mě nerozmačkal, když po mý ruce chňap. Říkej mi Charlie, zamručil, aniž by oči zved, a moje kára jmenuje se Phantom 305. Připadalo mi to podivný, proč jeho trak má takovýhle jméno, a on na to, že neví sám, a pokud ví, tak jenom, že jeho kára pokaždý všechny ostatní smetla. Nikdo z ní nikdy spatřil víc než zadní světla. A tak jsme spolu keceli a chvást tady se o 106, až najednou se kousek před náma vynořil ze tmy motorist. A Charlie řekl, tak šéfe, končím tamhle u toho rozcestí. Těch pár kroků už dojdeš sám, tady máš dolar pro štěstí. Všechny tam v baru pozdravuj a dej si panáka na mý zdraví, ať připíšou ho na futro k dluhům, co má tam Charlie. A pak se v dálce vytratil, jak s ránem a každej sen. Noc byla ještě k zalknutí, ale začínal už den. Šel jsem přímo k pultu a když se mě barman ptal, co si dám, řekl jsem panáka. Charlie mi na něj dal. V té chvíli všichni stichli, že slyšel jsem jen vlastní dech, jako kdyby jsem zubatá scházela po schodech. To nečekaný zděšení jsem nedokázal skrýt, ale barman mi podal sklenice a řekl, jen klid a nech to bejt. Čas od času sem přijde někdo s tím, že ho jsem poslal Charlie a že mu pití zaplatil. Víš, je to snad už 10 let, ten čas tak hrozně letí. Právě tam, kde tě vysadil, stál autobus plnej dětí. Charlie to pružil jako obvykle pořádně přes 100 mil. A když autobus uviděl, nebyl čas, aby zastavil. Strh volant a brzdy skřípaly, jako když se strhne bouře, a pak se z lesa vyvalil ohnivej oblak kouře. U toho rozcestí, jak říkám, je to tak 10 let, tam skončili svý toulání Charlie a Phantom 305. A od té doby pokaždý, když se tady kránu stopar zastaví, přesně to, jako dneska ty nám tady vypráví. Tak dej si ještě do druhý a ten dolar vem si zpět. U nás neplatí ten, koho vezli Charlie a Phantom 305.

0: horká střela uprostřed mýho čela, sotva by našla cíl, sotva bych asi žil.
1: Country Radio. Nejvíc country a české muziky.

Přehochu, co se stane, až tě farář ožení, na žádná holka nedostane.

Dálnice to je stoka z městských stok. Slídí tam šelmy, slyším jejich krok. Chtějí tě po tmě dostat, stůj co stůj. Tak pámbu a policajt tě opatrují. V půl třetí ráno vidím v záři hvězd. Divnou postavu kráčet prachem cest. Zamává na mě a já dávno vím. Ač mrtvý strachem přesto zastavím. Říká mi dálnice, to je stoka z městských stok. Já měl trochu smůly, zkrátka špatný rok. Taky havárku měl jsem tady u třech skal.

namísto toho dělám troškaře. Divnýmu pasažeru bez tváře v tom obrátil hlavu a já ztratil dech. Já cítil, jak na mě dýchl druhý břeh. Měsíc rozstříkl svou bledou zář. Ze tmy na mě zírala má vlastní tvář.

Pete Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl vedle nich Siklek,

potkávali už sedmý den. Když jsem si vyjel v sedle ven, tak stála vždycky někde opodál. Ale pokaždý, když jsem ztrácel klid a chtěl jsem tu ženu oslovit, tak strhla koně do soutěsky skal. Teprve sedmý den v neděli, když už jsem ztrácel naději, vyjela mi náhle sama vstříc. A jestli bych s ní nemohl jet k jejímu srubu, jsme tam hned a ani cestou neřekla mi víc.

vevnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil mindat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmej den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Připraveny jsou nedělní zprávy a s nimi i Tomáš Adamec. Sdílené vozy v Česku využívají nejen lidé, kteří auto potřebují jen občas. Podle Asociace českého carsharingu jich letos jezdí už 2149. V roce 2014 jich bylo pouze 30. Podle oslovených provozovatelů služeb se stávají alternativou druhého vozu v domácnosti a zároveň umožňují mladým lidem odložit koupy vlastního automobilu. Někteří řidiči je využívají také na víkendové cesty nebo dovolené. Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 nových bateriových elektromobilů. Atleti střídají chrty. Vysvětlení má Honza Navrátil.
2: Jak už z našeho zpravodajství víte, tak přestavba bývalého chrtího závodiště v Motole na atletický stadion se blíží. V září vedení Prahy plánuje vybrat firmu, která práce za rok a půl provede. Podle pražského radního pro školství a sport Antonína Klecandy budou tento areál po dokončení využívat oddíly, ale zázemí tu najdou také paralympionici. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Už 35 let má Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno. Máme neděli 26. července, svátek má Anna, vy máte naladěné Country Rádio a je 8 hodin 8,5 minuty a ze studia vás zdraví
1: Denisa Marková
2: a Vítek, ahoj.
1: Ahoj, zdravím vás.
2: Tak doufám, že máte pěkné nedělní ráno, když jste ještě v posteli, tak je to fajn, tak si to užívejte, když pracujete, tak si to taky užívejte, protože za chvíli půjdete domů. No a jestli něco děláte, tak ať vám se to daří.
1: Vítku, jak se ti vstávalo dneska?
2: Mně krásně.
1: Jo.
2: Já jsem se těšil, no.
1: Ty se těšil?
2: No, jasně,
1: já jsem se na tebe taky hrozně těšila. A děkuju, že tady dneska můžu zase být. Minulý týden se tady byla s Petrem Bohuslavem a bylo to moc fajn. A dneska to bude taky fajn, protože jsem koukala na to téma, který je. A to mě baví, protože...
2: A téma máme?
1: Jak přežít léto. A já bych to trošku poopravila, abych řekla, jak prožít léto. To
2: je a nebo jak si ho užít taky.
1: Jak si ho užít, přesně tak.
2: Tak jestli pro nás máte nějaké informace tohoto typu, jak co děláte v létě, jestli se vám to líbí, jestli se vám to nelíbí, jestli se na léto těšíte a tak, tak nám můžete zavolat na 210 323 333 anebo poslat SMSku na 720 00 11 11 anebo poslat e-mail studio@countryradio.cz a nebo jestli jste pokrokoví a máte aplikaci Country Radio v mobilu, no tak to vysmahněte rovnou z té aplikace.
1: To jde, jo.
2: No jasně.
1: No to já vůbec nevím.
2: Tak to já ti
1: se
2: potom ukážu.
1: Naučím teda, no.
2: To já ti potom ukážu.
1: Tak jo, co si budeme hrát dneska?
2: Myslíš, že budeme hrát nebo budeme jenom povídat?
1: Ne, budeme hodně hrát, to je hudební rádio. Já tady vidím jednu krásnou písničku, kterou miluju. A ta se jmenuje Já to nejsem a zpívá ji Peťa Kocman s Luckou Vondráčkovou. Na to se těším.
2: Dobře, tak tu ji tam teďka dáme.
1: To jo.
2: A tak milí posluchači, krásný dopoledne, příjemný poslech. Jdeme na to.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

a ti černí to nejsou Arabi, to jsou ostravští Paraby, mají rádi Radegast.

pezl v zárubek. Řeka Vách je malý Jan Seťank a každé děvča už má vový pavetank.

duše, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na obloze pruh. Svět je balon, který s námi časem odletí,

0: Víkendový pokec na Country Rádio.
1: Posloucháte Country Rádio a posloucháte Víkendový pokec, tentokrát na téma jak přežít léto. A my jsme to s Vítkem změnili na to, jak si užít léto, Vítku.
2: Tak přesně tak. A Deniso, jak ty si užíváš léto, prosím tě?
1: No, já tak trošku pracovně, i když teď jsem se vrátila ti z dovolený. Byla jsem u tábora na Knížecím rybníku se strašně fajn partou.
2: Jsou tam vodníci?
1: Jsou tam vodníci, no oni byli vodníci hodně, ne. Vodníci tam jsou všude v táboře třeba, ale bylo tam strašně krásně, ačkoliv byla teda zima v večer. Jsme trošku drkotali a měli jsme sebou přímo topy. Takže já, jestli můžu, tak zdravím partu, která je teďka už bohužel asi na cestě nebo balí. A ještě jednou děkuju za neuvěřitelný zážitek.
2: Hele, a není divný, že jste měli v létě sebou přímo topy, když je globální oteplení?
1: No já jsem se chystala, že se sebou vezmu klimatizaci, protože já fakt vedro nedávám. A když jsme pak koukli na předpověď počasí, tak se zjistilo, že prostě bude hrozně málo stupňů. My jsme byli teda s přítelem v hotelu, takže tam bylo teplo. Hmm. Ale my jsme padouři, my už jsme staršího data. Ale ti mladí, šikovní, byli v chatkách, které byly z papíru, podle mě, protože tam měl třeba 11, 12, 14 stupňů.
2: To tak bývá. Já jsem zjistil, že já nemám rád léto, protože je horko. Pak nemám rád podzim, že padá listí. Pak nemám rád zimu, protože je zima. A pak nemám rád jaro, protože je bláto.
1: Takže já vlastně, k tobě nesedí.
2: Takže já mám vlastně rád úplně všechno.
1: To mi k tobě vůbec nesedí.
2: Já nejsem ten, který si stěžuje, jasně.
1: Já vím právě, já mám hrozně ráda jaro. Když je takový ten první jarní den, kdy si můžete sednout na nějaký zahrádce, na kafíčko, třeba jenom ve svetříku, takový to první sluníčko hezký, to mám nejradši, takhle by mohlo být pořád, těch 20 stupňů.
2: Já mám rád taky léto, protože je dlouho vidět, to je teplo, nemusíš topit, a můžeš se koupat. A na podzim, když se chodí na houby a tak.
1: Ježíš, já miluju houby, a ještě pořád nerostou, nic tam nerostlo, je sucho. A nám by mohl někdo zavolat, ale už na to nemá moc času.
2: Tak teď, tak třeba příště zase.
1: Příště. Jo? Tak já třeba zopakuju to číslo, na který máte volat. A to je 210 323 333. Naším tématem je, jak si užít a přežít léto. Teďka ta předpověď, koukala se, má být docela krušná zase z toho divného počasí neletního, budou až veliký tropy. Přijdem do Afriky.
2: Se, hele, já zastávám názor, že meteorologové sotva vědí, jak bylo. Na to, že bych přesně řekl, jak bude. Jo. Já až příště se narodím, tak bych chtěl říct meteorolog, že ať řekneš, co řekneš, vždycky dostaneš zaplaceno. Jo.
1: Ale to není pravda.
2: To tak je.
1: Ne.
2: Dneska bude 30 stupňů, to je v létě normální.
1: No my se samozřejmě během vysílání podíváme na to, co meteorologové zjistili a co nám teda předají, a já jsem teda koukala, má být příští týden až 37 stupňů.
2: No teď je léto, teď je srpen.
1: Já myslím, že to je normální.
2: No jasně, vždycky to tak bylo.
1: Pozitivní tak Vítek a skeptická si Denisa vás zdraví z Country Rádia.
2: A babi Daněk na to řekne, nevadí.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Country rádiem na cestách.
1: A po 8:30 je čas na to, aby jsme se podívali, jak se nám jezdí. Začneme hromadnou dopravou v Praze. A v Praze vězte, že do 10. srpna do pondělí je dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Újezd Lazarská. To je poměrně zásadní omezení. Týká se to linky 2, 18, 22, 4, 5 a 23. Rovněž se nesvezete tramvají na Hlávkově mostě, a to až do pondělí 31. srpna. Tam se to týká linky číslo 12. Když se podíváme na silnice, tak podle webu zakruta.cz máme 4 dopravní nehody a 30 uzavírek. Nehodu máme na silnici 4912 u Zlína. Je to na Velíkovské ulici před Velíkovou, před Dolním koncem. Tam je srážka motocyklu se zvěří a je to se zraněním. Další nehoda, Hodolanská ulice v Olomouci, kousek od těch dvou restaurantů Steak a Entré, tak tam nám dva osobní automobily tvoří překážku na vozovce. Hradec Králové, Gočárův okruh, křížení 35. 11. havárie vozidla do sloupu a další problém máme na trase Brno Starý Hrozenkov, kilometr 78.3. Je to na silnici číslo 50, jsou tam dva osobáky v sobě, jedou tam složky záchranného systému. Jezděte opatrně, abyste dojeli tam, kam potřebujete, a poslouchejte Country Radio. Šťastnou cestu!
2: Country Radio
0: Bonanza. Pravidelná hitparáda Country Radia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Každou neděli po 18. hodině na Country Radio.
2: Country Radio.
3: Country Radio. Klidné rádio do nekonečna.

krása, takové svítání. Vy stále posloucháte Country Radio dnes dopoledne s Vítkem Pěkným a s Denisou Markovou. No já jsem tady našla jakýsi kalendář, který tady má Miloš Keller. A ten kalendář je myslivecký. No a zjistilo se, že podle něho je dnes Světový den prarodičů a seniorů. Takže milí myslivci, blahopřejeme, no ale samozřejmě dnes má svátek Anička, Anna. Dnes je 26. a říká se, že svatá Anna chladna z rána. Určitě věřím tomu, že kolem sebe máte nějaké Aničky, tak na ně nezapomeňte. Já třeba si vzpomenu na tu moji Aničku. A to je moje neteř, krásná zlečena Cázovou, takže Aničko, všechno nejlepší a taky Anička, která se mnou byla kempovat, tak Aničce všem Aničkám přejeme. No a když se podíváme na původ a význam jména, tak je to ženské křestní jméno, které patří k nejoblíbenějším jménům u nás. Jde o křesťanské jméno, které má původ stejně jako Hana v hebrejštině. Pochází ze slov Hanach či Chana, která se významově překládají jako milá, milostivá či milosti plná. No tak za mě jsou všechny Aničky, které znám, opravdu milé. No a proto my jim teď zahrajeme písničku a posíláme modré z nebe.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ano, ano, posloucháte Country Rádiu a my tady máme první volající s tématem, jak přežít léto. Halo, halo, Vítek, Country Rádio a Denisa. Kdo pak se nám dovolal?
2: Ahoj, mládeži. Dobrá mase i vám, z Pardubic. Mám ráda společnost, teda.
1: Tak to je dobře.
2: Víš, je dobrá ta společnost, ale nemám ráda horko. To vždycky zalezu někam do stínu. No, anebo k počítači a poslouchám rádio.
1: No tak to je hezký, to je hezký, to je hezký. A jak, no, když se chcete ochladit, jak se chladíte? Nápoji, no, pobytem v chládku, nemyslím ve vězení, myslím doma.
2: No, ve vězení jsem ještě nebyla, doufám, že nebudu. No, takže já spíš nealko, protože mám cukrovku, takže nemůžu alkohol, ani mě nechutná.
1: No, vidíte to, no.
2: Naposled jsem měla opíci, když mě bylo 20 a od té doby prostě šlus.
1: No tak to je hezký, to vás chválím, to jste statečná. Hele, no. A zeptám se, jaká teplota pro vás v létě je taková, že už je vám horko? Třeba 25 nebo 30 nebo 35?
2: Spíš těch 23.
1: 23 už takhle, jo?
2: Moc, no.
1: No jo, no tak to se nedá nic dělat, v létě je teplo. A jak snášíte zimu?
2: No to už je lepší.
1: To už je lepší, tak vy jste zimní typ, to tak
3: zimní zvaně. Královna.
1: Zimní
2: spíš
1: typ.
2: No.
1: Tak jo, tak moc děkujeme. A teďka tady máme připravenou písničku od Hobous, to Zatracený vedro. Tak ta vás asi nepotěží, protože vy vedro nemáte ráda, i když oni o tom teda zpívají tak, jako že to je zatracený. Nechcete někoho pozdravit?
2: Chtěla bych pozdravit všechny Aničky teda, kamarádku a mou bejvalou švagrovou, která už je u Andělíčku. No ale ještě bych chtěla na mýho tačku vzpomenout, 22. července by mu bylo 13. Moc mě teda chybí, ale mrzí mě, že se nedočkala mých dětí. Za 3 měsíce se mě narodili 2 kluci a on se jich nedočkal.
1: Hele, ale vidí vás ze zhora a má z vás radost. Tak moc děkujeme za telefonát a posíláme Hobous a Zatracený vedro. A moc děkujeme, že posloucháte, že jste nám zavolali.

0: Antri počasí.
1: Je to tak, je tady počasí. Dnes má být nejteplejší den tohoto týdne. Proto bude převážně polojasno až oblačno. Teď ráno ještě místy jasno a později se zatáhne. Až do pozdního odpoledne čekáme přehánky jen výjimečně, zejména na jihu území. Večer budou pravděpodobně o něco četnější a mohou se vyskytnout i bouřky. Mohlo by napršet až 5 mm a v bouřkách až 15 mm. Dnešní nejvyšší teploty vyšplhají na 27 až 30 32 stupňů Celsia v Dolním Polabí a pohoří výjimečně až 34, v 1000 metrech na horách bude kolem 23 stupňů Celsia. Foukat bude zpočátku místy slabý, jinak většinou mírný jižní až jihozápadní vítr, který se bude odpoledne v západní polovině Čech měnit na západní a přehodně zesílí. Tlaková tendence slabý až mírný pokles, večer setrvalý stav. Rostylové podmínky dobré až velmi dobré, ráno místy mírně nepříznivé. No a východ slunce dnes byl v 5 hodin a 22 minut a západ slunce bude ve 20 hodin a 53 minut.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybě to nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivej manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní. Věrní Country Rádiu. A jsme úplně v pohodě. Country Rádio.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli. Je doba dovolených a lidé častěji navštěvují méně známá místa v Česku. Shodli si na tom prodejci. V létě volíme nejčastěji krátké pobyty v rozmezí 3 až 5 dnů. Mezi letošní oblíbené tuzemské destinace patří například Olomoucký kraj nebo severozápad Čech. Čas letí a někde už myslí nebo musí myslet na Vánoce.
2: Je to skoro až nevhodné při letních teplotách upozorňovat na Vánoce, do kterých zbývá více než 5 měsíců. Jenže radnice už musí nyní myslet na advent. Po Mladé Boleslavi, která vydala už výzvu k darování vhodného kandidáta, tedy vánočního stromu, se připojuje nyní i Mnichovo Hradiště. Měl by stát na Masarykově náměstí. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
1: Tip na prázdninový výlet má kolega Savana.
3: O prázdninách a v září budou jezdit zdarma vyhlídkové vlaky na ikonický železniční most přes údolí řeky Dyje ve Znojmě. Cestujícím se od včerejška naskýtá jedinečný pohled na centrum Znojma, Hradiště, Kraví horu, Říční kaňon i Loutský klášter. Zážitek si lidé užijí u příležitosti 800 let města. Odjezd z nástupiště vlakového nádraží je vždy ve 2 a ve 4 hodiny odpoledne. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je 35 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Morgan Wallen, Love Somebody, v 9 hodin 6,5 minuty v neděli 26. července posloucháte Country Radio, kde vás ze studia zdraví Vítek a...
1: Denisa, a kdybyste viděli Vítka, jak tady před chviličkou tančil.
0: Náhra. No, to vypadalo spíš jako třes.
1: Ne, bylo to strašně fajn. A mě by zajímalo, jestli tančíte, když je takový vedro.
0: No a mě by zajímalo, když máme ten víkendový pokec, jak přežít léto. Jestli náhodou... Za 3 hodiny bude oběd, co si budeme povídat. Nemáte nějaký recept na nějaké lehké letní jídlo, třeba kačenku ze 6, něco menšího do 2 kg, tak ono jako třeba...
1: Ono se člověku vlastně vůbec nechce vařit, jo, když je takový vedro, takže něco takového...
0: Mluv za sebe. My, co máme rádi jídlo, tak my rádi vaříme.
1: Opravdu, no, já to si, já kuchyni to, klimatizaci.
0: Ne, já to dělám, já neumím zpívat a neumím vařit, ale obojí dělám strašně rád.
1: Aha, tak já taky moc vařit neumím teda, ale věděla bych o jednom receptu, který mě baví, když je takový vedro a nechce se mi stát v kuchyni, tak si udělám těstoviny, švihnu na něj nějaký palouček nebo nějaký takový ten čerstvý sýr, do toho balsamikový pesto, to zamíchám a na to nakrájím rajčata a to je celý, sůl a pepř. To je hrozně rychlý a je to hrozně dobrý.
0: No a když to má být k jídlu, kde je maso?
1: No právě není, tam je ale bílkovina, víš, to stačí.
0: Jak tomu ten? Můžete nám taky napsat, jestli vám stačí bílkovina bez masa teda. No a my vám budeme hrát, teď to třeba bude Míše Leicht a Forehand Flam, anebo Gledli SV životy, krásný kousek, tak ať se vám dobře poslouchá.

se mi stane, když se hodně spiju, nebo taky ze sna probudí mi kránu. Divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potví jenom jachty.

podvod stačí s olejem a naftou. Bílej koník padá vykopanou šachtou, že

skřeti. Komu dám svou ruku, už si pro mě letí. Co mi asi čeká v tý budoucí době, až zas narodím se, řeknu věci.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Mám ženu a dvě děti, klukovi jsou 3 a holce 5. Mají rádi most a řeku a v zimě hejna bílej chlapí. Holka chce bejt kauboj a kluk, že bude dělat do hudí. No nemají z toho rozum a kdo ví, kam je osud zavane. Mají na zahrádce písek a často mlsají švesky spadané. Leč nemají ani zdání, co do písku se denně ukládá. A na ty modrý švesky, že kdo ví, jakej sajrajt napadá. Ještě, že naše máma zná jednu paní, co zná školníka. A ten ví vždycky nejlíp to, co se jinak nahlas neříká. Že občas přijdou týdny, kdy mají školky v okna zavřený. A děti nesmějí nikam, no aspoň nemají boty podřený.

a že vlastně denně o jejich zdraví hraje pasiánc. Prej 2000 ročně, co berem místo masek plynovejch. Mají vyvážit ty jedy, co člověk denně místo vzduchu vdejch.

Jsem obyčejnej bagrák a bourám starý Ústí 9 let. Bohužel rok mi schází,

0: Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pámbu, jste mi nevzali. Jen lásku k městu Ústí, tu zaplať pámbu, jste mi nevzali.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: A my tady máme dnes prvního volajícího, ne druhýho vlastně, že jo?
3: Halo, halo, slyšíme halo. Se, tady Country Rádio, Vítek a Denisa, kdo pak je tam?
4: Ahojte, tu je Pedro Arias Korpis z Bratislavy, já vás velmi srdečně zdravím.
2: Zdravíme do Blavy, Pedro.
3: Jaký máte počasí v Blavě dneska?
4: No, vyzerá to, že slunko sa štverá, tak asi to bude fajn.
3: To vám závidíme, tady bude pod mrakem. Prosím tě, Pedro, máš pro nás nějaký tip, jak přežít léto, nějaký dobrý jídlo nebo něco takového, co nám řekneš? A posluchačům hlavně.
4: No, znáš mě, pro mě je na osadě nejlepší mať grilovaný steak alebo grilovanú krkovičku, alebo dobrú ugrilovanú domácu klobásu.
2: V tom vedru.
3: Hele, Denise, se sevřeli chodidla v pěst tady jako z toho, jo, co si řekl, ale já ti fandím, takhle to je. A doufám, že to nezapijete kofolou nebo Coca-Cola, a že k tomu je pivečko nebo vínečko, že jo?
4: Chlazená desítka.
2: Ze sedmýho schodu.
4: Ano.
3: Hele, a jak snášíš vedra, Pedro?
4: No, vedro, povedzme, že, ale já mám radšej chladnejšie.
3: Hele, a jaká teplota pro tebe je horko?
4: 30.
3: No, tak to je normální,
2: 30,
3: že?
2: Ale, jo.
3: To v létě bejvá, že jo?
2: To, přesně.
3: Bavíme se teda o teplotě, nebavíme se o věku děvčat, jo?
2: A u tý...
4: ne.
2: U tý osady máte...
4: Vždycky někdo takovýho šplechneš.
3: Tak se omlouvám.
2: U tý osady máte...
4: Ale ne, to je v pohodě, já to mám rád.
2: Kontrolní otázka. U tý osady máte nějaký koupání, nějaký rybník nebo řeku, kde se můžete schladit?
4: Ne, my máme vlastní koupání ve vlastném potu.
2: Jo,
3: to je hezký, to je potom...
2: A k tomu ty žebírka na ohni, tak blahopřeju.
3: Ale zase je to dobrý, když pak jedete vlakem nebo dopravou domů, tak je kolem vás volno, že jo?
2: Přesně tak.
4: Ne, my máme potuček, my se mijeme v potučku, pěkně se umije.
3: Tak to je hezký.
2: To je romantický.
3: No. Já jsem měl kamaráda, ten vždycky říkal, že do 2 cm to není špína a pak už se to loupe samo.
4: Jo, ano.
3: Tak jo.
4: Tak řekne.
3: Pedro, máme tady připraveného Johnnyho Cashe, Heart of Gold. Pošlem to někomu?
4: Všem, kteří milují Country Radio a dvojku Deniska a Vítek.
3: Tak děkujem. A posíláme taky tobě do Bratislavy. Pozdravuji všechny kámoše na osadě a ať se krkovička dneska povede. Čau.
2: Ahoj.
4: Ahojte, majte se, čau.

0: S Country rádiem na cestách.
1: A dopravní zpravodajství začneme hromadnou dopravou v Brně. Buďte si jistí, že do konce srpna je vyloučen v Brně provoz tramvají v úseku Kubíčkova Ečerova v Bystrci. Týká se to tramvajové linky číslo 3 a je tam posílená autobusová doprava. Rovněž do ukončení prací, což je předpoklad polovina srpna, je omezen provoz tramvají v ulici Kníničské u zastávky vozovna Komín. Týká se to linky 1 a 10. A poslední omezení do konce srpna v Brně je vyloučen provoz tramvají v ulici Renesské. Týká se to linek 7 a 8. No a jak to vypadá na silnicích, Deniso?
2: Podle zákruta CZ máme stále 30 uzavírek a 4 nehody. No a já jsem tady vybrala, respektive vykoukly na mě dvě nehody. Je ta jedna se týká obce České Kamenice v ulici Dukelských hrdinů. Se srazily dvě osobní auta, je tam překážka na vozovce, průjezdce s zvýšenou opatrností. Kdybyste chtěli vidět, kde přesně, tak je to u pekárny Martin. No a ta druhá nehoda je v Praze, v ulici Patočkova, je to Praha 6. A teď koukám, že to je v podstatě na křižovatce Patočkova Bělohorská, je tam taky překážka na vozovce. Projedete se zvýšenou opatrností, jsou to zase dvě osobní auta. Jezděte opatrně a opatrujte se.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: tohle to byla velice milá vzpomínka na Pavla Plimera.
1: Já mám jiný mikrofon, tak ještě jednou. Tohle to byla velmi milá vzpomínka na Pavla Brimera, kterého jsem měla osobně velmi ráda. To byl skvělý chlap. My se společně teď podíváme na to, vlastně, co je dnes za den. Dnes je 26. července, to jsme si říkali. Je neděle, svátek má Anna, ale neřekli jsme si, co se vlastně v ten den stalo. Teď mi to Vítek tady přehodí, takže už můžu na druhý mikrofon, abyste věděli, já se učím s těma strojema a teď mi to zrovna moc nešlo, tak doufám, že mi to odpustíte. 26. červenec je 207. den a do konce roku zbývá 158 dní. To znamená, že už se nám blíží Vánoce. No, je to tak, je to hrozný, ale... Tak, události, které se ten den staly. V roce 1437 v Chebu se konal říšský sněm, který svolal římský císař a český a uherský král Zikmund Lucemburský. V roce 1648 v závěru 30leté války obsadilo švédské vojsko Malou Stranu a Hradčany a zahájilo dvouměsíční obléhání Prahy. Teď jeden krásný datum, v roce 1855 Božena Němcová vydala svoji nejkrásnější knížku a vy určitě víte, že to byla Babička. No, v roce 1887 Ludvík Lazar Zamenhof vydal ve Varšavě první učebnici Esperanta, určeného pro podporu rovnoprávně mezinárodní komunikace. No a v roce 1983 Jarmila Kratochvílová zaběhla světový rekord v běhu na 800 metrů. Teď ještě koukám do Chorvatska v roce 2022, to je v nedávné minulosti. V Chorvatsku byl slavnostně otevřen Peljašatský most, který tak propojil Dubrovnicko-Neretvanskou župu se zbytkem území Chorvatska. Já myslím, že to bylo vyčerpávající.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Posloucháte nedělní vysílání Country Rádia, vysíláme my, Víteka Denisa. A máme na telefonu Jarina. Jarine, ahoj, slyšíme se.
2: Zdravím i Denisu. Já bych chtěl tomu vašemu tématu jenom takový, že teda mě vedro nevadí, že do těch 40 se dá opatrně jet i na kole, ale co se týká jídla, tak já to nerozlišuju. Tak jako jim celý rok, to na sám chuť, jako jestli je vedro nebo zima. A hodně vlákniny, hodně bílkovin, ale důležité je pro mě, aby to jídlo bylo horký, zejména polívka. Nesnáším studenou nebo vlažnou polívku.
1: A když třeba máš gazpáčo, to je studená polívka, to jíš nebo nejíš?
2: No, to moc nemusím. No.
1: Ono se teda říká, že polévka, láska a srdce mají být vroucí, že jo? Tak jako s tebou souhlasím, když je studená polívka, stojí to za prd.
3: Ale já s váma taky souhlasím, že v tom vedru mám děsně ráda teplou polívku. Ono se to tělo asi nějak jako aklimatizuje díky tomu. Nic ledovýho.
1: Hele, a Jaro, víš, co je největší pomsta vegetariánovi?
2: To nevím.
1: Když ho pohřbije v masovém hrobě.
3: A to je strašný.
1: Omlouvám se všem vegetariánům.
2: To je krutý, ale ještě teda bych chtěl říct, že jako docela dobře se relaxuju, přežívám ty nejčí vedra třeba v posilce, kde je klima

0: děje, protože tramvajka Věrka je v práci a chtěla jí zahrát. A komu jí pošleš ty tuhle tu písničku?
1: Pošívám do studia, ať se Denisa pořádně zaučí, pořádně na ní dohlídní.
0: Denisa už to umí.
2: Ještě ne. Právě,
1: na samou legraci. A všem, ale všem cyklistům, kteří dneska jako vyjedou, aby byli opatrní a aby to se vrátili v pořádku domů.
0: Jak se říká, jak se říká, kolik startů, tolik přistání. Je to tak?
1: Přesně tak, no někde to v ústa na silnici na kole.
0: Hele, tak jo, tak děkujeme, Jardo, přejem ti hezký den, zacvič si a měj si je báječně a doufám, že se vidíme nějak v dohledný době, třeba na narozeninách.
2: Mějte
1: no,
2: se fajn.
1: Určitě, samozřejmě na to se těším, tam jako určitě, 100%. Mějte se hezky, zdravím vás a držte se.
0: Ahoj.
2: Děkujem, ahoj. Ahoj.

Krotoru nad krajinou, volací zde Krištof 6. Minuty jak týdny plynou, když se k zemi musí snést. Každý život na rozcestí druhou šanci mnohdy má, když se k času přidá štěstí a vrtulník.

0: Antri počasí.
1: Je to přesně tak, máme tady počasí, jenom chci říct, že je něco málo před 10. hodinou. No a dnes má být prý úplně nejteplejší den tohoto týdne. Bude převážně polojasno až oblačno, místy ještě jasno, odpoledne se skoro s určitostí zatáhne. Odpoledne by mohly být přehánky, jen výjimečně, zejména na jihu území, budou večer pravděpodobně o něco četnější. A to se mohou vyskytnout bouřky. Tak. Naprší tak do 5 mm a v bouřkách až do 15 mm. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 27 až 32 stupňů v Celsia, v dolním Polabí a Poohří výjimečně až 34, no a v 1000 metrech na horách bude kolem 23 stupňů Celsia. Foukat bude místy slabý, jinak většinou mírný jižní až jihozápadní vítr, který se bude odpoledne v západní polovině Čech měnit na západní a přechodně zesílí. Rostylové podmínky dnes budou dobré až velmi dobré.
2: Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz. Country Radio. Písničky jsou tajnou skrýší našich vzpomínek.
3: Nezapomeň, hochu, že býval vždy si mlad.
2: Skrýší, která nám odkrývá písničky našeho srdce.
4: My s Frankem se smáli a pili, krev máme společnou, já on.
2: Melodie, které nám vracejí jakoby kouzlem. Vzpomínky na velkou lásku, na krásná místa, na kamarády.
5: My dali jsme si polohu, u starších spí svůj sen.
2: A taková kouzla umí Country Radio. Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
6: Hezkou neděli. Začneme zprávou pro cestovatele a dovolenkáře. Cestování po Evropě čekají velké změny. Méně poplatků, víc práv pro cestující a lepší ochrana při řešení problému, třeba se zpožděním nebo zrušením letu. Europoslanci totiž schválili nová pravidla, díky kterým budou děti sedět vedle svého doprovodu zdarma a žádosti o kompenzace mají být jednodušší a rychlejší. Skvělá zpráva je, že letenky by se měly zdražit maximálně o nižší desítky korun. Podle ministerstva zemědělství jsme nazbírali loni 31,75 tisíce tun hub a lesních plodů. Dlouhodobý průměr je přitom 38 tisíc tun. Minulý rok je tak možné řadit spíš k těm podprůměrným. Ani letos se pravděpodobně k vyšším hodnotám nedostaneme. Nejčastěji se sbírají houby. Borůvky a maliny skončily na 2. a 3. místě. No a výšlap do středověku připravil Luboš Dvořák.
7: Majestátní hrad Bezděz je orientačním bodem opředený temnými zákoutími českých dějin téměř 8 století a prochází změnami. Středověk zde skončil definitivně po více než 760 letech, když památkový ústav po dlouhých peripetiích vybudoval splachovací záchody pro návštěvníky, obsluhu i umělce. Do té doby si byli všichni rovni před kadibudkou. Co však zřejmě zůstane navždy, je, že nahoru i dolů se musí po svých. Další velkou radostí na Bezdězu je, že se vrátila Černá Madona Montserratská, ale z Labského Pískovce. Jde o kopii dřevěné Madony, která sem doputovala ze Španělska v roce 1666. Na hrad Madonu přivezl benediktinský mnich. Měl 3 stejné sošky. Jednu zanechal ve Vídni, druhou v pražských Emauzích a třetí vynesl na Bezděz. Její originál už zdobí nějaký čas kostel v nedalekých Doksech. Nabízí se tak možnost je porovnat. Sílu k výstupu na Bezděz přeje Luboš Dvořák.
6: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
2: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: U nás domě říkají mi Franta Šiška, to už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, no a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, a už začí blikat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Ha, ha, ha, ha, ha, to je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ať víme, jestli jsou to ty bulharské hory.

jedem kysli. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

Zpravdu byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný. Radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu.

0: první třídu do Ostravy Intercity. Výdelňaku celou cestu valím kity a ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Nevím jak vy, ale mě tady ta písnička vždycky rozesměje.
2: Mě taky, a ještě u nás doma slovo milionář má takový jako význam.
1: Ano.
2: Protože vždycky, když jdu s kamarádama někam jako do pohostinství a manželka mi telefonuje a vždycky říká, řekni milionář. A když řeknu mlinář, tak řekne tak šupaj domů.
1: Alou domů.
2: Tak, přesně tak.
1: My jsme slíbili, že se podíváme taky na SMSky, co nám píšete. A našli jsme tady dvě velmi pěkné, takže my moc krát za ně děkujeme a pište nám samozřejmě na telefonní číslo. Vítku, ty to víš?
2: 720 00 11 11, naše SMS brána.
1: No výborně. Tak, třeba dnes nám napsala paní Eva, která nám poslala SMSku. Pěkný den, můžu se užrat salátu. 3minutové panzány, uzené šproty, cibule, česnek, kapie, vejce, sůl, koření a trocha tatarky. Všeho dle chuti. No, tak to je zajímavý recept.
2: A napsala nám to paní Eva Lupen.
1: A paní tak Eva Lupen, děkujeme.
2: Paní Evo, my děkujeme. No.
1: Mm-hmm. A pak tady mám další Vítku. Milý Vítku, konečně posílám srdeční pozdrav. Nereptám, hlavně, že žiju a chodím a že poslouchám country rádio. Chyběla mi moc dlouho a vedra, lavor se studenou vodou a Alpou, někdy studený birel, když je nejhůř, volím ruskou zmrzlinu. Všechny dobré lidičky, zdraví Helena.
2: No, paní Heleno, to je recept, který já taky používám.
1: Tu Alpu, jo? To jsem ještě neslyšel.
2: Ne, tu zmrzlinu a místo birelu si dávám pivo, ale je to hodně podobný.
1: Jak jsem si to myslel.
2: Tak posloucháte nedělní dopolední vysílání Country Rádia, kde vás dneska provází
1: Denisa
2: a Vítek. Téma naše je, jak přežít léto, my vám pustíme nějaký písničky, no a pak nám můžete taky zavolat. Teďka třeba bude co, Deniso?
1: Teďka bude Rostia Fischer s písničkou Rodeo, přijde taky Pavel Dobeš s Jarmilou, no Folk Team se Skálou, možná i Beatles si dáme.
2: No tak uvidíme.
1: Těšíme se.
2: Tak ať se vám hezky poslouchá.

0: pospíš, lásko má. Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, smích slyšet z ložnice, před síní stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný, v ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu typnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
2: The only two things in life that make it worth living

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Haló, haló, tady Country Rádio, kdo pak se nám dovolal?
2: Halo. Ahoj Vítku, zdravím i Denisu.
3: Dobrý
2: tady
3: den.
2: Tady je Iva z Arbesáku a ty jsi mě žádal o recept.
1: No.
2: Já dělám v létě takový, říkali jsme tomu šuplo smetky.
1: No to by mě zajímalo.
3: Cože, ještě jednou to řekněte.
2: Šuplo smetky jsme tomu říkali. Aha.
1: A co to je, prosím tě?
2: No, vymetla jsem, co bylo kde v lednici, v různých poličkách. Nakrájela jsem cibuli, různou zeleninu. Když jsem měla nějaký zbytky masa nebo salámu nebo něčeho takového, tak jsem to taky nakrájela. Všecko jsem to nasypala do misky a dala jsem do toho někdy žervé, někdy mozzarelu, někdy majonézu, někdy kečup.
1: Takže to, takový jako co dům dál. A jak to chutná? Jak to chutná?
3: Určitě
2: no
3: výborně.
2: Tak to záleží na tom, na co máš chuť.
1: Tak, hele, a je to pochoutka pro dospělí, pro děti, pro všechny generace?
2: Pro kohokoliv.
1: Pro kohokoliv.
2: Dospělí se to dá něčím přikořenit, aby to bylo ostřejší, pro děti se to dělá jemnější. Prostě co najdeš v lednici, naházíš do misky na drobno nakrájený, namažeš to na housku, na chleba, na tousty.
1: No tak to je krásný.
3: Ivo, jak vy na Arbesáku snášíte vedro? Když jsou ty třicítky
2: a vejš. Já se sice hlásím z Arbesáku, ale bydlím na Žižkově.
3: Aha.
2: A mám byt, bydlím ve starém baráku, který je proti ulici o patro níž.
3: Mm-hmm.
2: Vedlejší baráky jsou vysoko, ale my máme předzahrádku a mám tady příjemně chladno.
1: Tak to je hezký, to ti všichni závidějí.
2: Že už mě je 1,80 a zadní tlapky mi nefungují, jak bych si přála, tak jsem zalezla ve své noře a nostalgicky vzpomínám na naše výšlapy.
1: Tak i vy.
2: Třeba jeli na konečnou tramvaje a šlapali jsme na jinou konečnou tramvaje s nimi parky a háji na okraji Prahy.
1: Tak to je krásný, to je krásný. Hele, máme tady folk tým a skálu, nechceš to někomu poslat?
2: No tak posílám to všem, kdo se u na drátě.
1: Tak děkujeme moc, přejem ti krásný hezky. Dopoledne, krásnou neděli a těšíme se někdy
2: no
1: naslyšenou.
2: No a mějte se hezky, nashledanou.
1: Ahoj.
2: Ahoj.

0: s Country rádiem na cestách.
1: A dopravní zpravodajství začneme na tramvajových kolejích v Ostravě. Kvůli rekonstrukci podjezdu železniční trati na ulici Hlučínské jsou změněny trasy tramvajových linek 8 a 14 a potrvá to do neděle 31. října. Rovněž dneska do 19 hodin kvůli výměně kolejí u zastávky Městský stadion je změněná trasa tramvajových linek 11, 12 a 19, takže když těmito linkami pojedete, dávejte si v Ostravě pozor. Deniso, jak to vypadá na silnicích?
2: Na silnicích to vypadá následovně. V Praze třeba tunel Mrázovka, dávejte si tam pozor, je tam neprůjezdný střední jízdní pruh. Je to asi dost nepříjemný, stojí tam osobní vozidlo, které tvoří překážku. Pak podíváme se taky do Frýdku Místku, respektive obci Třinec. V ulici Kaštanová je nehoda, dvě havarovaná vozidla, je to teda bez zranění, zaplať pámbu, ale je tam překážka na vozovce a projíždí se zvýšenou opatrností. No a ještě tady mám jednu nehodu a ta je na silnici v obci Držovice, okres Prostějov. Je to zase překážka na vozovce, dvě osobní auta v sobě, pozor, tam je to u Teska a u Kauflandu, tak dávejte na sebe pozor, jezděte opatrně, je neděle a všichni se vlastně vrací domů.
1: Šťastnou cestu.
2: Šťastnou cestu.
0: Country Radio. Víkendové večery na Country Radio. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní a nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Švartnový náramky, jak smůla černý Robert Křesťan. To byla taky nádherná věc, kterou si občas pustím i doma, když se chci rozveselit. I když ona veselá není, ale je tak hezky houpavá. My jsme na začátku dnešního vysílání vzpomněli na to, že Miloš tady má kalendář a v tom kalendáři jsme našli, že se vlastně, že dneska je Světový den prarodičů a seniorů. To znamená, že vlastně...
1: Já oslavuju, no.
0: Ty oslavuješ, moje maminka oslavuje. Já jsem prarodič a senior taky, no. A vlastně oslavujou všechny babičky ze všech domovů seniorů a já třeba v jednom pracuji tady na Břevnově, takže za mě všechno nejlepší a zítra se na vás moc těším. No a já jsem se mrkla vlastně, protože jsem o tom nikdy neslyšela, tak jsem se mrkla, co to znamená. Světový den prarodičů a seniorů se slaví každoročně čtvrtou neděli v červenci. Letos to právě připadá na dnešní den 26. a byl vyhlášen papežem Františkem v roce 2021. Tak, první oslavy proběhly 25. července právě v 21. roce s motem Já jsem s tebou pro všechny dny, které parafrázuje Ježíšova slova z Matoušova evangelia a zdůrazňuje blízkost a podporu starší generace.
1: To je potřeba.
0: To je potřeba. No, tak jenom abyste věděli, že jsme na to nezapomněli, protože jsme slíbili, že to objasníme. A my máme teďka téma dnešního dne. Vlastně, co teda dělat s tím horkým létem, jak to užít, jak to přežít. A Vítku, když bychom třeba se zamysleli nad tím, že už si po obědě, jo, musíš si to představit, trošku
1: no,
0: fantazii.
1: No, je to těžký.
0: Tak, Vítek je po obědě, já taky, ježiš, já mám hlad. A teď se chystáš někam k vodě. Kam by si jel? My jsme teda tady v Praze, takže někde možná v okolí. Doporučíš nějaký dobrý koupaliště?
1: No, mně se třeba líbí Lhota, to je u Brandy se nad Labem, nebo mezi Toušení a Čelákovicema, tam jsou taky dvě jezera takový. Já mám rád tyhle ty střední Čechy. Na Slovensku je krásná přehrada Duchonka.
0: Ježíš, kde to je ta?
1: Duchonka, to je u Topolčan.
0: No. To je strašně hezký název.
1: Ale to z Prahy na odpoledne nedáte, to je docela daleko. Jo.
0: Ale vy, kteří posloucháte na Slovensku, tak můžete zajet na Duchonku?
1: No.
0: Ještě něco má?
1: Potom taky není úplně špatný koupání ve Vltavě. Všichni říkají, že Vltava je strašně špinavá, ale není to pravda. Když se člověk podívá na ty statistiky, tak Vltava patří k těm čistším řekám. Jediná nevýhoda Vltavy je tím, jak se upouští voda z přehrad ze spoda, tak je trochu chladnější. Ale to nám otužilcům nevadí, když tak se zahřejeme zevnitř rumem.
0: No vidíš to. A zajedeš tam dneska nebo ne?
1: Máš jiný plán? Jasně.
0: Já bych řekla, že třeba ještě Divoká Šárka v Praze, potom na Plzeňsku Hracholská přehrada je bezvadná, Lhotu si říkal, na Liberecku je krásná přehrada Kristýna, která je vždycky čistá. Jablonecká přehrada, já jsem z Jablonce.
1: Taky, ale tam je zima, tam je studená voda.
0: Není hezky, to tě osvíří a pak vylezeš ven, dáš si to pivečko, prohřeješ se na sluníčku, stejně tak jako naši posluchači, kteří poslouchají Country Radio. Je něco málo před 11. hodinu, my si dáme ještě nějakou muziku, čeká nás třeba cross country, co nevím i vím, anebo Marot a Afrodita.
1: Tak zase, ať se vám hezky poslouchá.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak, to byla kapela Marot a jejich Afrodita. Bylo to pro naše dámy, tady pro Denisu, pro Zuzanku, třeba i pro Martinu, která možná jede v autě, tak doufám, že vám písnička udělala radost. No a naším tématem je, jak přežít léto. Povídáme si o různých receptech a tak dále. Tak tady nám někdo volá. Haló, víte, Country Rádio, dobrý den.
2: Slyšíme. Krásné dopoledne, přeji, zdravím Country Rádio všechny.
1: Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
2: Dovolala se Soňa ze Spořic, okres Chomutov.
1: Soňa, já vás zdravím. Tak jak vy trávíte léto, jak ho přežíváte?
2: No, já to trávím tak, že smutně.
1: Jak to?
2: Manžel mi odešel před 21 dny, mi odešel do nebíčka.
1: Tak to nám je líto. Ale hele, dívejte se na to tak, že on by nechtěl, abyste byla smutná. On se na vás dívá ze zora a říká, jestli pak ta moje Soňa žije trošku s radostí, já bych jí to přál. Tak se na to dívejte takhle.
2: On to ví. On to věděl, že prostě proto asi taky to bude všechno v pořádku i tam nahoře.
1: Hele, a jaký pro nás máte recept na léto?
2: Ale já jsem chtěla jenom tady Denise, jestli můžu říct, no, že jak se pozastavila nad tou francouzkou,
1: no,
2: tak já, když jsou tyhle ty strašný vedra, bolí mě dole nohy, ty lejtka od těch lejtek dolů,
1: no,
2: já mám naloženou ve francouzce aloe vera.
1: Aha, a to pomáhá, když se tím mažete.
2: A já si to namažu na noc, půjdu do postele, zahřeju si to a ráno ani nevím, že mě ty nohy bolely.
1: Takže a ještě jenom mi řekněte, tak jako třeba flaška francouzky je kolik? 2 deci, 3 deci, nebo jak je to velký?
2: No, já si to nakládám do velký francouzky.
1: To zná to do litrový, asi, ta litrová.
2: Do litrový.
1: A kolik se tam toho aloe vera dává?
2: Tak tři ty kousky.
1: Tak, jako ty listy, tak třeba 5-8 centimetrů.
2: No, 20 cm, co se tam vejde na vejšku, aby jo, to bylo pořád potřebný.
1: Jo. Takže to je bezvadný recept, já to...
2: Menší kousky, když tak se to tam nevejde, tak si to nakrájím na menší kousky, třeba na půlky, na čtvrtky, nasázím to tam a nechám to prostě stále v tom máčet a ono vám to dostane takovou krásnou barvu.
1: Jak dlouho se to musí máčet?
2: No, já to mám třeba rok, dva.
1: Jo, takhle, to já bych nevydržel. Ale jo. Takže recepty, já to zopakuju za vás, jo.
2: To si můžete mazat.
1: Litrová alpa, do toho listy aloe vera, co se do toho vejde, a mazat si tím lítka na noc, zahřívat a přestanou vás bolet tak nohy. A teďka tady mám Ivana Mládka, Benjo Band a Dáša Jedla Cukroví. Tak nechcete to někomu poslat, tu písničku?
2: No, tak poslala bych to teda do nebíčka za prvé. Za druhé bych to poslala teda všem, co poslouchají Country Radio.
1: To jste hodná.
2: A já teďko taky peču, takže pospíchám. A,
1: tak ať vám to pečení jde.
2: Alence a Mirkovi do Spořic. Teď je Venuši Kultový do Chomutova. No a tak prostě pro všechny, protože jsme vám věrní, hezky nám hrajete, hezky nás bavíte, což je super.
1: Tak děkujeme moc.

0: Country počasí.
1: Chvilku před 11. je čas si zopakovat, jaké dneska bude počasí. Dneska to vypadá totiž na nejteplejší den tohoto týdne. Venku je proto převážně polojasno až oblačno, odpoledne se ale téměř s určitostí obloha zatáhne. Mohou také přijít výjimečně i přehánky, a to zejména na jihu území. Večer pak přehánky mohou být o něco četnější a pozor, mohou se vyskytovat i bouřky. Nejvyšší denní teploty šplhají na krásných letních 27 až 32 stupňů, v Dolním Polabí a po Ohří výjimečně až 34, v 1000 metrech na horách bude kolem 23 stupňů. Fouká místy slabý, jinak většinou mírný jižní až jihozápadní vítr, který se bude odpoledne v západní polovině Čech měnit na západní a přechodně zesílí. Rekordy počasí pro dnešek. Největší teplo bylo v roce 1782, to už je poměrně dost dávno, a to bylo 35 stupňů. Největší zima byla v roce 1958, to bylo plus 7,9, to už je pomalu na bundu, a normální teplota pro dnešek je plus 19,5 stupně Celsia.
0: Housle, akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškeném bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
2: Stařičký šerif už líně, prdlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na pohádkový chlum u Třeboně. Už 25. ročník velkého setkání vodníků proběhne od pondělí 27. do pátku 31. července. Čeká vás celodenní program pro rodiny s dětmi. Hrané pohádky, pohádkové lesy, vodnická kapela rybníkáři, dílny pro děti a koně. Zlaté šedesátky zahrají na Konopišti v pátek 31. července od 18 hodin. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Má se hrát venku, ale připravená je i mokrá varianta v případě nepříznivého počasí. Informace najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. Country festival Starý dobrý western se koná od pátku 7. až do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička ve Vsetíně. Letos vystoupí Tomáš Linka, Jakub Smolík, Kop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žaboši a spoustu dalších. Bude to opět festival plný hvězd a milých setkání. A tak smeni se chystají do Mladé Boleslavy. V sobotu 8. srpna vystoupí v 19 hodin na Michalovické Putně. Hosté večera budou Nové struny. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby.

0: Vy stále posloucháte dopolední vysílání Country Rádia, tentokrát s Vítkem a Denisou. My vás odsaď zdravíme ze studia. No a dneska si povídáme o tom, jak přežít a prožít léto. A taky ale jsme trošičku zapomněli na to, že Country Rádio slaví neuvěřitelných 35 let. Chystáš se na to, Vítku?
1: Hele, na to se nedá zapomenout, to je první věc, jo. Jediný, co mě na tom mrzí, že už všechny lístky jsou vyprodaný beznadějně. To je strašná škoda.
0: Ono jich totiž bylo jenom 350, má význam samozřejmě 35 let, 350 lístků.
1: Pozor, šance nejsou ztraceny. Od pondělka do pátku se soutěží o trička o vstupenky, tak poslouchejte, aby jsme se tam mohli 15. srpna potkat. A víš, co tam bude toho 15. srpna, Deniso?
0: No já vím, že sraz návštěvníků je na nádraží Braník a tam bude hrát Šlapeto. To bude fajn.
1: S oťasem je veselo vždycky, no.
0: A oni všichni nastoupí do vlaku směr Pikovice Kamenný Přívoz. Někteří vystoupí...
1: První parta vystoupí na Petrově, ano, co neujdou a mají hned žízeň, tak ty půjdou do Pikovaru, kde probíhá ta oslava. A ti, kteří holdují sportu a pohybu, tak pojedou s Kubou Jirouškem dál až do Kamenného Přívozu.
0: Protože Kuba je turista, to víme.
1: No, dobře.
0: A mladej, že jo?
1: No, mladej, ambiciozní, tak. A já mám taky zdravý nohy, já jsem starý.
0: A tak počkej, tak můžeš jít taky pěšky.
1: Ne, my tam spolu budeme vysílat.
0: My tam totiž spolu budeme vysílat a my se na vás už teď těšíme. A co vás tam čeká?
1: No počkej, ale oni až přijdou z toho pochodu, tak ostrý start je v 15.15, to se zahajuje oficiálně ta akce, to bude krájení dortu. Ale pro ty, co tam budou to dopoledne, zatímco ty ostatní budou, tak tam budou vystupovat různí umělci a hudebníci, který znáte z našeho vysílání. Kdo tam bude, vidíš
0: naši
1: to?
0: Naši kolegové, tak třeba Milan Schmidt, my víme, že má několik kapel, Peťa Kocmán, Miloš Keller.
1: Miloš Keller bude vystupovat
0: a zpívat. No, nesmí tam chybět, to já nevím, jestli bude zpívat, ale mohl by.
1: Jestli bude zpívat Miloš, na to se budu podívat. Teda.
0: Ale určitě bude mluvit.
1: To určitě.
0: Určitě bude hrát a zpívat Kuba Jiroušek, přijde taky Jirka Vondráček, můj kolega z Karavany, takže předpokládám, když tam bude Petr Kocman, Vondráček a Marková, takže tam něco
1: celou
0: splodíme.
1: Karavanu.
0: Přesně tak. Míra Paleček, Honza Vančura a ten bude s překvapením, takže toho bude spousty. Máte se
1: takže,
0: na co těšit.
1: Když vás to zajímá, tak se určitě podívejte na naše webové stránky countryradio.cz, tam jsou všechny podrobnosti a nezapomeňte soutěžit celý týden.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Telefonní číslo do studia je 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Je to tak, víkendový pokec tentokrát na téma, jak přežít léto. A k nám se dovolal někdo a já nevím, kdo to je. Tak to zjistíme.
2: Dobrý den. Tady Blaďka, zdravím vás i Vítka.
1: Děkujeme.
2: A nejlepší léčba pro mě na velké teplo je podívat se oknem na ještě a představit si, jak je krásně bílý.
1: To ale zní nádherně, romanticky. A protože já jsem z Jablonce a ještě je fakt blízko, tak já si to teda umím představit naprosto živě. Já teda musím říct, že ten sníh nemusím, ale v létě si ho taky ráda představuju.
2: Já taky ne, ale v létě to je krásná představa.
1: To ano. No a ty teploty, my se tady bavíme i o teplotách, tak která teplota je pro vás vlastně ještě přijatelná?
2: A mně to je v podstatě jedno, ale nesmí být kolem 40.
1: A máte nějaký recept, ale rychlovku, jo? Na nějaký jídlo, který osvěží v tom vedru?
2: To si má nejlépe je říct celé rodině. Vemte si, co chcete, já si dám okurku a rajče.
1: Ježiš, vidíte, toto jste mě připomněla, že je vlastně strašně dobrý si dát prostě obyčejný chleba s máslem a na to nakrájet rajče a lehonce to posolit. To je taky dobrý a je to rychlý, že jo? Super. Tak, my budeme hrát Babiho Daňka a Montgomery. Je někdo, komu byste tu písničku chtěla poslat?
2: Pošlete to prosím sobě a svým fanouškům. A všem Aničkám k svátku.
1: Tak jo, tak já to pošlu tý mý vzleče nad Sázovou, jo? Taky. Děkuju, ty mojí neteřince. Mějte se moc hezky a děkujeme za zavolání. Naschledanou.
2: Děkuji, naschledanou.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dopravu začneme na železničních kolejích. Dneska bude ukončena výluka na trati Mšeno Mladá Boleslav. Nesvezete se na trati Boskovice Skalice nad Svitavou do 1.8., Nymburk Rožďalovice do 8.8., Nymburk Mladá Boleslav Dolní Bousov do 27.7., Brno Ivančice do 26.8. Deniso, jak to vypadá na silnicích?
2: Na silnicích nám to začalo trošku houstnout, řekl bych, že těch nehod je více. Třeba na silnici 379 u obce Velká Bíteš, okres Žďár nad Sázavou, je nehoda, probíhá vyšetřování, policie už to tam vyšetřuje a jsou to dvě osobní auta, je to bez zranění, nicméně pozor tam dávejte. Jsme teďka v Liberci, v ulici Americká, překážka na vozovce, projíždíte se zvýšenou opatrností, opět dvě osobní auta a policie jede na místo. Pak se vydáme do Jablonce nad Nisou na silnici 2879. U Jablonce nad Nisou je nehoda, taky překážka na vozovce. Průjezd je tam se zvýšenou opatrností, tam se srazilo, nebo respektive narazilo auto do svodidla, je to bez zranění a policie jede na místo. No a ještě tady mám jeden okres Semily na silnici 283 v obci Slaná, překážka na vozovce, projíždíte opět se zvýšenou opatrností, dvě auta se tam do sebe drcly, je to bez zranění a policie jede na místo. Jezděte opatrně a opatrujte se.
0: Country Radio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do nekonečna.

všech vandráků Můza, Žalman a spol. To je taky písnička, která se dá poslouchat pořád. Já se dívám na hodinky a je 11 hodin a 40 minut a to znamená, že ta naše čtyřhodinovka pomaličku bude končit. A mě to je teda hrozně líto, jo. Ale ještě přece jen máme 20 minut a tak jsme slíbili, že vám povíme, co vás vlastně dál čeká na Country Radio, až my odsaď s Vítkem odejdeme. Bude víkendová siesta a tentokrát bude plná bratří nedvědů. Hned potom přijde Jitka Koutná, no a s ní budete pokračovat vlastně v tom našem tématu, jak si užít léto s těma receptama. No od 17 hodin do 18 hodin budou písničky na přání, no a vy si ještě stále můžete psát o písničky, vy určitě víte kam, ale já vám radši řeknu SMS-ku na číslo 720 00 11 11. Tak a 18 hodin čeká vás Bonanza a Miloš Keller říkal, že tentokrát bude americká, tak se necháme překvapit. Od 19 hodin Zdravíčko doktore a tentokrát to bude repríza. Celý to dělal Vladimír Mertlík, no a přijde MUDr. Jiří Stejskal a téma bude funkční urologie, cesta k léčbě inkontinence. Potom bude od 20 hodin do 23 hodin Folkmeny, nedělní večer s Folkem na Country Radio, no a ve 23 hodin vás čeká album týdne, no a tentokrát si poslechnete album z roku 2021, jmenuje se Zatracení blázni a v režii Petra Novotného a Petra Michala ho natočila kapela Falešná karta.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tohle jsem chtěl napsat nějaký text a vychválit tu krásu kolem do nebes, jak jsem na to pořád myslel.

Je to dobrý, nebe je modrý. Je to dobrý, nebe je modrý. Jako výkřik z baru bych to bral, ale kritik by mě na kusy roztrhal. A já na ně tolik dám, když tě nemají rádi, zavřeš krám.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak nám se dovolal někdo z Jablonce a já z toho mám děsnou radost. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Renata z Jablonce. A jenom rychle, máme tady teda teď pod mrakem, lehce fouká, ale teplo je. A jak jste říkali, co rychlýho na občerstvení v létě, vychlazený melon, může být posolený nebo na sladko a k tomu jakýkoliv druhý tvrdých sírů.
1: Počkejte, posolený meloun, jo, to jsem ještě neslyšela nikdy.
2: Posolený meloun, ten zadržuje vodu, takže nemáte dlouho žízení.
1: Aha, to jsem tady neslyšela, to je výborný. Takže posolím je meloun. Řekněte mi, jakou má teplotu voda v Jablonecké přehradě? Tušíte? Koupe se někdo?
2: Já se nekoupu, protože jsem neplavec, ale je tam dost lidí, takže asi je to na plavání.
1: Jablonecká přehrada byla vždycky studená těsně, jo. A teďka ten týden vlastně bylo nepěkně v noci zima, tak mě zajímalo, já vždycky, když jsem jezdila k mamince okolo přehrady, tak tam bylo vždycky naboucháno úplně, že nebylo možné si najít místo na ručník.
2: Ale a šílenci ve vodě. Vytáhne, i kdyby jenom leželi na břehu, jo.
1: No je to tam krásný a jsou tam stánečky, je to tam fajn.
2: No.
1: Takže meloun, no a jak vy vlastně zvládáte vedro? Myslím
2: já ho
1: to teďka...
2: nemusím, já mám radši tak do 25, tohle už dneska už je tady, se to blíží k 30 na zahrádce v Rýnovicích, ale tak dáme si vychlazený čaj bylinkový.
1: A jaký bylinky jsou dobrý, když je vedro?
2: Já vždycky to, co se pozbírám po zahrádce, takže po každý je jiný. Jednou to je třezálka, jednou maliník, jednou jahody, jednou jedlí kytky, sedmi krásky, cokoliv.
1: Je, to zní všecko strašně dobře, úplně mám chuť teďka na čaj. Moc děkuji, že jste zavolala. Zdravím do Jablonce a my teď budeme hrát Mirka Hofmana a Greenhorny. Hey Joe, a je někdo, komu byste to věnovala?
2: No tak všem, kdo poslouchá, a i Aničkám, co mají svátek.
1: Přesně tak, my se k tomu připojeme, mějte se moc fajn, pozdravujem do Jablonce, nashledanou.
2: Děkuju, nashledanou. Hej!

0: Country počasí.
1: Je to tak, je tady poslední country počasí tohoto dopoledne. Venku je převážně polojasno až oblačno, odpoledne se ale téměř s určitostí obloha zatáhne. Odpoledne mohou také přijít výjimečně přeháňky, a to zejména na jihu území. Večer pak přeháňky mohou být o něco četnější a můžou se vyskytnout i bouřky. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 27 až 32 stupňů Celsia, no a v 1000 metrech na horách bude kolem 23. Teď fouká mírně slabý, jinak většinou mírný jižní až jihozápadní vítr, který se bude odpoledne v západní polovině Čech měnit na západní a přechodně zesílí. Toť z počasí vše, no a my se musíme loučit. A já musím zapnout Vítka, tak už si zapnutý.
2: Tak my vám, milí posluchači, děkujeme za skvělou a báječnou dopolední společnost.
1: Já vám děkuju za schovývavost a tobě děkuju za trpělivost.

0: se mnou.
1: Vůbec nebyla třeba. No a dobrou chuť k obědu, mm-hmm. ať vám to chutná. Krásný odpoledne, sluníčkový.
0: Někam k vodě zajděte a myslete na Country Radio. To se dá poslouchat nakonec i u vody.
1: Když si stáhnete aplikaci do telefonu, tak můžete poslouchat úplně všude.
0: Můžete být s náma všude, je to tak. Tak jo, mějte se prima.
1: A krásný příští týden. Ahoj Vítek.
0: Ahoj Denisa.
2: Prej, řidič třikrát nepřipoután bezpečnostním pásem.
3: Povstaňte a slyšte jménem republiky. Jako právník zpívající oprávněn jsem vám to říci. Než jen koukat na telku nebo dělat kliky, zkuste třeba Jahelku jménem republiky. Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
4: Zapomeň na strasti, příteli.
5: Pojď dál a zpívej a se mnou sedí.
4: Vždyť o co jde?
5: Nostalgický to já někdy jsem.
4: Je to přece
5: paráda.
4: Pojďme se společně radovat.
5: Vyprávěj.

0: Antri Rádio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Připraveny jsou nedělní zprávy a s nimi i Tomáš Adamec. Sdílené vozy v Česku využívají nejen lidé, kteří auto potřebují jen občas. Podle Asociace českého carsharingu jich letos jezdí už 2149. V roce 2014 jich bylo pouze 30. Podle oslovených provozovatelů služeb se stávají alternativou druhého vozu v domácnosti a zároveň umožňují mladým lidem odložit koupy vlastního automobilu. Někteří řidiči je využívají také na víkendové cesty nebo dovolené. Počet nových registrací čistě elektrických osobních aut v 17 klíčových evropských zemích, včetně České republiky, v prvním pololetí letošního roku poprvé překročil hranici 1 milionu vozů. Za prvních 6 měsíců se prodalo 1 240 000 nových bateriových elektromobilů. Atleti střídají chrty. Vysvětlení má Honza Navrátil.
2: Jak už z našeho zpravodajství víte, tak přestavba bývalého chrtího závodiště v Motole na atletický stadion se blíží. V září vedení Prahy plánuje vybrat firmu, která práce za rok a půl provede. Podle pražského radního pro školství a sport Antonína Klecandy budou tento areál po dokončení využívat oddíly, ale zázemí tu najdou také paralympionici. Honza Navrátil, Praha.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Polední siesta. Tentokrát ve společnosti Honzy a Franty Nedvědových, jakož i Brontosaurů a dalších relevantních muzikantů. Country.

Polední siesta. Tentokrát ve společnosti Honzy a Franty Nedvědových, jakož i Brontosaurů a dalších relevantních muzikantů. Country.

Polední siesta. Tentokrát ve společnosti Honzy a Franty Nedvědových, jakož i Brontosaurů a dalších relevantních muzikantů.

Polední siesta. Tentokrát ve společnosti Honzy a Franty Nedvědových, jakož i Brontosaurů a dalších relevantních muzikantů.

Polední siesta. Tentokrát ve společnosti Honzy a Franty Nedvědových, jakož i Brontosaurů a dalších relevantních muzikantů.

0: Co, kluci? Půjdem se taky smočit? No, já bych ještě počkal. Tak za chvíli... Možná zítra.
1: Nikam nespěchejte a vychutnejte si ho. Léto s Country rádiem.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli. Je doba dovolených a lidé častěji navštěvují méně známá místa v Česku. Shodli si na tom prodejci. V létě volíme nejčastěji krátké pobyty v rozmezí 3 až 5 dnů. Mezi letošní oblíbené tuzemské destinace patří například Olomoucký kraj nebo severozápad Čech. Čas letí a někde už myslí nebo musí myslet na Vánoce.
2: Je to skoro až nevhodné při letních teplotách upozorňovat na Vánoce, do kterých zbývá více než 5 měsíců. Jenže radnice už musí nyní myslet na advent. Po Mladé Boleslavi, která vydala už výzvu k darování vhodného kandidáta, tedy vánočního stromu, se připojuje nyní i Mnichovo Hradiště. Měl by stát na Masarykově náměstí. Luboš Dvořák, Mnichovo Hradiště.
1: Tip na prázdninový výlet má kolega Savana.
3: O prázdninách a v září budou jezdit zdarma vyhlídkové vlaky na ikonický železniční most přes údolí řeky Dyje ve Znojmě. Cestujícím se od včerejška naskýtá jedinečný pohled na centrum Znojma, Hradiště, Kraví horu, Říční kaňon i Loutský klášter. Zážitek si lidé užijí u příležitosti 800 let města. Odjezd z nástupiště vlakového nádraží je vždy ve 2 a ve 4 hodiny odpoledne. Luděk Savana, Urbánek, Znojmo.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Je to 35 let s Country rádiem, klidným rádiem do neklidné doby.

jako šíl. Ujel jsem sotva 10 mil, když to mi motor vysadil. No co vysadil, úplně mi chcíp. Já marně kolem rajtoval, já kopal do něj, startoval, už nenaskočil, ta bestie jeep. No, řeknu vám, tlačil jsem ten starý krám,

0: svých. A než jsem se vám otočil, motor Jeepu naskočil a od těch dob mě nějak přešel smích. Já nosil pivo v laboru pro tuhle pivní potvoru, jen když jel nádrž piva plnou jel. Benzin prudce odmítal, to se jak zvíře zazmítal, jenom pípu za čerpadlo měl. Jednou mě buděj farmáři, že mám prý prázdno v garáži, že mi ten auták asi někdo štíp. Já prolez všechny pivnice, co jsou u naší silnice, však před žádnou se nemotal můj Jeep. No řeknu vám, dodnes silnej pocit mám, že si prostě sám na pivo jel. Zahlíd ho parťák, jak směrzal na nejbližší pivovar, a od těch dob už jsem ho neviděl. Pomalučku jel v ten směr a od těch dob už jsem ho neviděl.
1: Dobré odpoledne, Honza Vyčítal, Greenhorni, Zelenáči, tedy pivní Jeep na Country Rádiu. Teď je 13 hodin 8 minut, je tady neděle 26. července, odpoledne. Věřím, teď jsem přišla zvenku, že to řadu z vás stáhne k vodě, do lesa, do stínu, anebo prostě prýma relax doma, na gauči, na zahrádce. A pokud nás máte sebou, Country Rádio, tak jsme moc rádi, protože před námi je spousta písniček pro dobrou náladu. 17 hodin dokonce písničky na vaše přání, jako každý den na Country Rádiu. Můžete psát na studiozavináč.countryradio.cz anebo na SMS bránu 720 00 11 11. Ale pokud neposloucháte poprvé, tak to dobře víte. Hlavně si hezky užijte neděli. Zdraví vás Jitka a přeju hezký den.

Country Rádio.

Zich, léto, jak má být, tady u nás na Country Radio. Autoři Standa Chmelík, Michal Bokovič a písnička z roku 1985 samozřejmě zpíval Karel Zich. Léto, jak má být, tak to není úplně téma víkendového takzvaného pokecu, ale prostě obyčejná otázka, když je léto, jsou ta vedra, nebo blíží se ta vedra, anebo nejsou vedra, co děláte, co nejraději v létě děláte, jak se máte, co děláte právě teď, tak máte-li chuť a čas trošku rozepsat, tak můžete na SMS bránu 720 00 11 11 anebo za chvilinku třeba i zavolat 210 323 333.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Dobré odpoledne, hezkou neděli, tak já věřím, že většina z nás se na léto těší a tak se ptáme, jak vlastně to léto trávíte, jestli vám vadí ty velké teploty, nevadí.
2: No,
1: co děláte?
2: To,
1: a máme někoho na telefonu, dobrý den.
2: Ano, dobrý den, tady je Laďa.
1: Vítejte.
2: Moraví. Já vám to řeknu tak, já trávím svoje léto i celý život
1: s
2: zvířátkama. Mám takový hospodářství, takže jako se starám a tady teď pozoruju, jak se koupou kačeny.
1: Takže máte takovou farmu malou?
2: No takový, no.
1: To znamená, že pro ty kačeny máte nějaký jako rybníček?
2: Takový,
1: nebo?
2: Takový žabárný.
1: Jejda. A jak jsou šťastný, co, kachny?
2: určitě. A já taky. Já mezi zvířátkama celý život žiju, takže...
1: No, a Laďo, co ještě máte? Máte kachny, tak máte asi možná psa, ne?
2: No, ano.
1: No, ale ten vám do vody nepůjde, nebo skočí?
2: Chudák je starý tak, jak já, už kulhavej a takovej, víte.
1: Takže leží někde ve stínu asi.
2: No a králíky, slepice.
1: Jo. No a to mi řekněte, těm nevadí to vedro?
2: Je to poschovávaný.
1: Věřím.
2: Já jdu na dvůr, já tady sedím na dvoře, teda sice na sluníčku, ale dvůr je prázdný jenom mimo těch kačem, protože jsem jim napustil vodu.
1: No, tak to jste zlatý, že takhle na ně myslíte.
2: Taková pohodička. No.
1: A takhle to v létě má být, že jo? Pohoda, klídek.
2: Jo.
1: Trošku deště, trošku sluníčka, nějaká ta jahoda a hlavně pohoda, že jo?
2: Já od 20 let žiju v přírodě.
1: Závidíme.
2: Takže mě nevadí ani teplo, ani zima. Několik let jsem žil v Krkonoších a tam jsem si užil zimu, všechno dobrý, ale jinak pocházím teda z Moravy. No a tak jako...
1: Takže ogar jak má být.
2: Ano,
1: no, ono je takových mužů, bych řekla, tak nějak méně, že? Aspoň já mám takový pocit.
2: Už nejsou.
1: Tak jsem ráda, že jste zavolala, opatrujte se tam, voláte z Moravy, že jo?
2: Ano.
1: I tak podle dikce a podle tady přízvuku. Tak tam opatrujte a pozdravujte zvířátka taky od nás, Laďo.
2: Děkuju.
1: Hezké léto i nadále. Dneska má být 32 a ještě i víc. Tak kach nám hodně vody. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Hezkou neděli.
0: Country Radio. Nejvíc country a české

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne a pozor na cestách, doprava bude hostnout, je neděle odpoledne. Pozor na komunikaci číslo 38, Havlíčkův Brod, ulice Pražská, tam došlo k nehodě, probíhá vyšetřování. Naštěstí došlo k nehodě bez zranění, jeďte tam se zvýšenou opatrností. 56. Opava, přímo ulice Opavská v obci Opava. Stojí tam dvě havarovaná vozidla a probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Jeďte se zvýšenou opatrností a vůbec dobře, dojďte, hezký den.
2: Country Radio.
3: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle. No to je zase daleko.
0: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Radio. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
3: No jo, tady jsem ještě nebyl.
0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Radio.
4: Ani pondělí ve vysílání s Kačkou a s Vláďou nebude skoupé na informace.
5: Řekneme si mimo jiné o rekordně vysoké teplotě naměřené v Klementinu za celou dobu měření, což už je od roku 1775.
4: Připomeneme si i obrovský úspěch Emila Zátopka na olympijských hrách v Helsinkách.
5: Neminou vás ani pravidelné soutěže.
4: A chybět nebude ani muzika.
5: V pondělí od 6 do 10 se na vás těší
4: Kačka a Vláďa.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

k narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A to na téma léto, na které se asi většina z nás těší, na co nejvíc, nebo co děláte, jak se máte. Tak tolik dnešní, nebo respektive víkendový pokec. Kdo pak se dovolal? Dobrý den, Country Rádio.
2: Příjemné odpoledne, dovolala se Soňa.
1: Vítejte. Teď je 3/4 na 2, co děláte? Jak trávíte léto, Soňo?
2: No, tak na teďko jsem si dopekla slaný koláč.
1: Slaný koláč, takže, francouzský ano. Nějaký.
2: Ne, český, takový ten klasický můj domácí koláč, který miloval i můj manžel, ale bohužel už je po smrti, takže to nevadí. Ale,
1: tak to má takovou vzpomínku na něho.
2: No, já jsem to pekla doma hodně, když jsme byli spolu, protože on zbožňoval tuňákový koláč.
1: Takže, jo, to je tuňákový, takže dolů listové těsto, jo, nebo linecké, nebo nějaké takové.
2: No, listovýho těsta.
1: Že
2: no,
1: jo?
2: No.
1: Listový ano, a na co tuňáka?
2: Různý varianty dělám, nebo dělala jsem, ale dneska jsem si dělala šunkovej se zeleninou.
1: Jejda, tak dobrou chuť, tak to krásně trávíte nedělní odpoledne. A pečete, když jsou ta velká vedra, taky pečete?
2: Jo, tak já jsem na zahrádce. Uh-huh. Já tady mám zastřešenou pergolu a mám tady sklípek, takže já si otevřu do sklípku a já tady mám krásný klima, takže mě to nevadí, jestli peču, vařím, tak mě to vůbec.
1: Vy prostě umíte žít, vy víte, jak s tím létem naložit.
2: Ano, ano, pokouším se s tím žít, no, se vším tak nějak.
1: A máte tam taky nějaké zvířátko?
2: Mám tady pejska u sebe. Jo. Takže jsme tady spolu na zahrádce. A vy jste se ptala?
1: Já jsem se ptala, v podstatě mi odpovídáte, jak trávíte dnešní odpoledne, jak si to léto užíváte, jestli vám nevadí ta velká vedra, která se na nás ženou a dneska má být dokonce 32. Kolik tam
2: no,
1: máte?
2: Říkám, já se nevystavuji sluníčku, takže já jsem tady schovaná, dám si právě ten koláč, já si k tomu dám jenom minerálku, protože teď nedávám jako žádný alkohol ani nic takového, ani to nemám náladu, takže...
1: Soňo, úplně je z vás i cítit ta pohoda, kterou si užíváte na zahrádce a my vám ji moc přejeme.
2: Jo.
1: Díky, že jste zavolala.
2: No a já jsem strašně člověk, který má rád pohodu, klid a je sám.
1: Je to z vás cítit, no.
2: Já to mám toho psa a my si vystačíme oba dva prostě spolu a nepotřebujeme nikoho.
1: No, když jste spokojená, tak proč to měnit, že jo?
2: Jo, naprosto.
1: Tak Country Rádio vám přeje, já za všechny tady hezké odpoledne zase někdy zavolejte a užívejte pohodu na vaší zahrádce s vaším pejskem. Zatím naslyšenou, hezkou neděli.
2: Ano, mám naslyšenou. Taky.
0: Country Rádio.

0: odpoledne, jak se máte, co děláte? Teď je 13 hodin 56 minut, 17 hodin jako vždy začínají písničky na přání, tak dnes jenom připomínám to, co víte od samého rána, že svátek má Anna, Anička a taky Anita, takže se rozhledněte, nevidíte nějakou Aničku. Každopádně můžete popřát i těm, kteří mají narozeniny, narodili se 26. července. To všechno se týká písniček na přání, které začínají v 17 hodin a SMS brána 720 00 11 11.
1: Ujel jim vak a bylo jim míň, snad o 10 nežli měl.

0: Country počasí.
1: Co nám vzkazují meteorologové? Zítra v pondělí 27. července nás čeká relativně teplý. Přesto nejchladnější a pravděpodobně nejdeštivější den týdne, tedy zítra, bude proměnlivá, převážně velká oblačnost, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku, taky i bouřka. K večeru by srážky měly ubývat. Teploty zítra 20 až 25. Na jižní Moravě 28, na horách 16, povane mírný, čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, večer by měl slábnout.
2: Za horizont slunce v krvi zapadá, bouře vztekle na Nevadu dopadá, sosny jsou kolem cesty všude sťaty, kauboj má polámaný všecky hráty, zbude z něj kostí hromada.
0: Jeho romantiku starého dobrého divokého západu, tu má máme už navždycky hluboko pod...

Časy nebezpečně rychlých pistolníků, drsných honáků skotu, krásných žen, mnohdy nevázaných mravů a šerifů. Šerifů, kteří hájí zákon, ať už je jakýkoliv.

0: Je 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na pohádkový chlum u Třeboně. Už 25. ročník velkého setkání vodníků proběhne od pondělí 27. do pátku 31. července. Čeká vás celodenní program pro rodiny s dětmi. Hrané pohádky, pohádkové lesy, vodnická kapela rybníkáři, dílny pro děti a koně. Zlaté šedesátky zahrají na Konopišti v pátek 31. července od 18 hodin. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Má se hrát venku, ale připravená je i mokrá varianta v případě nepříznivého počasí. Informace najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. Country festival Starý dobrý western se koná od pátku 7. až do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička ve Vsetíně. Letos vystoupí Tomáš Linka, Jakub Smolík, Kop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žaboši a spoustu dalších. Bude to opět festival plný hvězd a milých setkání. A tak Smeni se chystají do Mladé Boleslavy. V sobotu 8. srpna vystoupí v 19 hodin na Michalovické Putně. Hosté večera budou Nové struny. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

Dobrý den, hezké odpoledne, 14 hodin 10 minut, je tady letní odpoledne, taky nedělička 26. července, Aničky mají svátek, moc zdravíme. Dnes je taky mimo jiné, tak tu už myslím Denisa říkala dopoledne, že je světový den prarodičů a seniorů. Prarodiče měl určitě každý, samozřejmě babičku, dědečka, prababičku, pradědečka. Kdo si řekl, že každý se chce dožít co nejdelšího věku, ale nikdo nechce být starý. Tak jak je to s tím dnem světovým? Papež František v roce 2021, tedy před 5 lety, vyhlásil Světový den seniorů, který se slaví každoročně 4. neděli v červenci v blízkosti památky svatých Jáchyma a Anny, ano, Aničky je dnes, což byly Ježíšovy prarodiče. A odborníci vzkazují, že na vyšší věk se můžeme připravovat třeba ode dneška, od kdykoliv. Týká se to hlavně vztahu v rodině, mezi přáteli, známými, v neposledku taky zdravotní stránky, jídla, pohybu. Ono to zní jako fráze a jsou to takové otravné rady, které čteme všude, ať otevřeme cokoliv i ledničku. No ale být převážně v pohodě hraje velkou roli určitě v jakémkoliv věku. Já jsem měla tetu, které bylo 93 a když přijela na návštěvu, šli jsme na zahradu, udělali kafe a koukáme, kde je teta a víte, kde byla? Nahoře na švestce, česala švestky a prý, že bychom tam ty úplně nahoře, úplně klidně nechali. Tak je to o věku a není to o věku. Někdo je prostě v pohodě a šťastný v 90, někdo se nudí ve 30, ale věřím, že u country rádia se nenudí nikdo a že máte dobrou náladu.

práci lál. A slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by měl 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám, řidič ten tvrdý.

řidič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, řídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, krysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádnej chlap si smí. To ví každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy, připruty, dobrý zrak, lékárničku,

0: chodit, sundat mavé brýle, městem chodit a radši pěšky odbrzdit. Před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič dobrej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat o jinej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopařce, brzdit při smyku, překážet rychlejší, nadávat.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Tak už tady nejsem sama, alespoň někdo v éteru. Dobrý den, Country Rádio Jitka. Kdo pak se dovolal? Tady, vítejte.
2: Tady Eva Dvořáčková, Otvis.
1: Evičko, tak vidím, že posloucháte Country Rádio.
2: Ano.
1: Vadí vám ta stále větší vedra, co se nás valí od roku stále větší a větší? Jak to řešíte?
2: No právě, vyřeším to tak, že buď to jsem v domě, když je to moc, protože já jsem taky taková starší osoba. A teď teprve chápu maminku,
1: ano,
2: která vždycky, když jsem se opalovala venku na dvoře a ona byla přes den zalezla vevnitř v domě, tak jsem se jí vždycky dívala, a pojď ven, ne? A teďka to vidím sama. Prostě chvilku a zase zalezu.
1: Takže maminčina rada, pojď radši do stínu, tak teďko vůbec jo, další rady jo. Maminky, že jo, se vrací.
2: Ano, tak ta nechápala vůbec, že ta jen a dneska je Aničky, dneska by měla svátek zrovna.
1: Jo. Takže bychom jí, chcete jí poslat písničku, když
2: no,
1: takhle jsme se sešli?
2: Jedině nahoru teda, ale mám vnučku ještě Aničku. Tak.
1: Napadá vás nějaká písnička? Ne, že by byly písničky na přání, no, ale když už jsme došli k té Aničce, jakou?
2: No zrovna o Aničce teda ne, i když jednu taky hezkou znám, ale já jsem přemýšlela o Cesta na Key West, protože jsem tam byla, tak bych docela, že se mi líbí.
1: Cesta na...
2: Na Key West.
1: Na Tábor, tady mám na sever.
2: A ta na Key West máte určitě, no. Já ji od vás občas slyším.
1: Cesta a víte, že mi teda počítač nenabízí, ale já se ještě podívám teda,
2: Kdyby to nešlo, tak je jedna písnička o Aničce a myslím, že ji zpívají medvědi nebo někdo.
1: Dobře, podívám se, moc ráda zahraju a vám přeju hezkou neděli, naslyšenou.
2: No děkuju moc, vám taky, naschledanou. Country Radio.

0: Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne, za chvilinku Nerez a kočky, Petr Kocman, Pavel Didovič a další muzika na Country rádiu. Teď informace pro vás za volantem. Sobotín, komunikace číslo 11, okres Šumperk, tam došlo k nehodě, probíhají záchranné a vyprošťovací práce a jízdní pruh je uzavřen z důvodu pádu cyklisty. Český Těšín, číslo 67, u obce Český Těšín, okres Karviná, nehoda, překážka na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Pěkné odpoledne, dobře dojďte.
2: Country Radio.
3: Tereza.
0: Znáte je.
3: Jedině Tereza.
0: Jsou ve vaší duši.
4: Řeky lásky proud, kolem nás to dál.
0: Každý tón, každé slovo.
5: Toulám se klínem skal, tam u nebeský brán.
0: Písničky, které dobře znáte, vám hraje Country Radio. Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
6: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
7: Jo.
6: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
8: Škoda lásky.
9: No to já nesmíte. Myslím, že na bylo nejlepší.
8: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
10: Country Rádio.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: A v tom pokecu se taky musím dostat k vašim mailům a SMS-kám, které posíláte. A třeba mail, který přišel od Josefa, by určitě neměl zapadnout, protože tady je dost dobrá rada na to, jak se vypořádat opravdu s těmi tropickými teplotami. Dobrý den, píše Josef z Vozokan pri Galantě. Nedávno jsem objavil zajímavý recept na chladění spálně večer a v noci. Vo vedlejší místnosti treba otvoriť okno. K oknu dať ventilátor a otočiť ho smerom von z okna. V spálni otvoriť okno a nechať otvorené dvere do vedlejšej miestnosti. Ventilátor vyháňa teplý vzduch z bytu, vznikne podtlak a do spálne začne prúdiť chladnejší vonkajší vzduch. Mám to odskúšané, funguje, ste super, Country Rádio, to tam musíte povedať. Vzkazuje Jozef, my ďakujeme za opravdu dobrou radu. Protože ventilátor má kde kdo, ale otáčí se ho třeba na sebe, ale Josef radí otevřít ve vedlejší místnosti okno a ten ventilátor otočit k oknu, aby vyháněl ten teplý vzduch ven. No, zkuste.
0: Country Rádio.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

0: a když ne já, tak určitě někdo jiný.
1: Country počasí.
2: Zítra, co se týče počasí, malé překvapení, má být totiž relativně teplý, ale přesto nejchladnější a pravděpodobně nejdeštivější den příštího týdne. Čeká nás tady proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy déšť nebo přehánky, zpočátku zejména na Moravě a ve Slezsku i bouřka. K večeru by měly srážky ubývat. Teploty zítra 20 až 25, na jižní Moravě 28, na horách 16, povane mírný, čerstvý severozápadní vítr, který bude místy s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer bude slábnout.
3: Hurá! Všichni na palubu! Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory, a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

0: za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie.
1: To je, panečku, provoz a těch aut kolem, kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. DAB+, to je i Country Radio. Country Radio.

Petr Rezek a jeho známá Modrázem je z roku 1974. Český text napsal Pavel Žák. Pěkné odpoledne, teď je 15 hodin 12 minut a už tolik hodin a minut má svátek Anna, Anička, což je ženské rodné jméno hebrejského původu, znamená milostiplná nebo milá. Ze stejného hebrejského jména pochází taky třeba jméno Hana anebo Hanach, pro zajímavost. Domácích variant je tedy nespočet. Od Aničky přes Aňu, Anču, Andu, Andulku a taky Andulu, Anku. Další varianta může být Ančí nebo Nána, Naninka, Ani, Anica i Anika. Jinak Anna je patronkou Florencie, Neapole, Innsbrucku. Lidé ji prosí odjakživa za šťastný sňatek a manželství, za požehnání dětí, za šťastný porod. Za svou si ji berou vdovy, hospodyně, matky, dělnice, taky horníci, tkalci, soustružníci, umělečtí truhláři, mlináři, kramáři, provazníci, krejčí, krajkáři, čeledíni a další. Tak milé Aničky, máte toho hodně na starosti, všechno nejlepší. Oči má.

0: aby svítil jiný zas.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, co s tím vedrem, co se na nás velí, anebo vůbec, jak trávíte léto. Toť otázka na Country Rádiu. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: No ahoj, tady Pavel, taxikář.
1: Ahoj Pavle, taxikáři bez taxíku, veď si říkal nedávno.
2: No. A to jsem neříkal do vysklání, co říkal, jenom to mě neopsal.
1: Aha, tak teď jsem to práskla, něco je špatně, jo.
2: Ale no,
1: víš, co jsem zjistila, že meteorologové říkají nebo píšou, že začátkem srpna mají být až 40, no, což je za nějaký týden, že jo. Tak já jenom chtěl si mluvit o teplotách, jak je trávíš, nebo o něčem jiném?
2: No, tak já jsem chtěl říct,
1: ano?
2: Že takhle v Praze a v jiných městech to léto není zrovna extrémní teploty, nic příjemného.
1: No to věřím, že kam se schovat někam pod větev, viď?
2: No, ale takhle třeba
1: no, jak to řešíš?
2: Na Bakarský, jo, tam prostě si člověk dá nějaký to, ty mořský příšerky, krásy, ty, jo, ty večeře a tohle. A hlavně, jo, vždycky...
1: Tam to vedro čekáš, tím... že jo? Tam to vedro
2: no,
1: čekáš.
2: No jasně, ale když tam sedíš pod tím rákosovým slunečníčkem.
1: Ano.
2: Nebo slunečníkem, jo, to vždycky si na to malý pivo, protože to velký neskyheš vypít. To už je steplá.
1: Fakt?
2: Jo, to je prostě taková zásada.
1: No já si teda pamatuju, že když jsme byli taky na jihu, že člověk samozřejmě potřeboval se co 10 minut sprchovat a když šel z té sprchy, tak už se tam mohl zase vrátit, protože bylo 45, jsem zažila 45 stupňů v Chorvatsku.
2: Tak to jsem nezažil, já jsem tam zažil no, tak maximálně ty 40, ale každopádně tam musí člověk tak něco, tak tam sedí, popí, říkám, když je mi horko, no tak si skočí do té vody.
1: No, voda to
2: jo,
1: řeší.
2: Jo, mají vedle sebe. Pak se vrátí zase pod ten rákosový slunečníček, že jo.
1: Pohoda, klídek, doutníček, že jo.
2: No, no ale takže... ještě, a to jsem no, chtěl říct, teda tady všem posluchačům Country Rádia.
1: Ano.
2: Že prosím, mě by stačili ty 3 roční období.
1: No, oni v podstatě už jsou, nemáš pocit?
2: Tak jako jaro, léto a babí léto.
1: Jo, takhle ty bys to vychutnal. Dobře, takže ty máš zkušenosti z ciziny, tam člověk v podstatě počítá s tím, že by to vedro, proto tam jede, že jo? Proto tam jede.
2: No ale, jasně, no tak tady jako v té Praze, no to, tady to není nic příjemného, to je pravda, no. To.
1: Díky, že jsi zavolal, takže přeju nějakou příjemnou cestu do ciziny, kde člověk to vedro čeká. Ahoj zatím.
2: Měj se taky, ahoj. Country Radio.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne, pohodovou cestu. Pozor na silnici 453 u obce Zlaté hory, je to okres Jeseník, tam došlo k nehodě. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce a doprava je odkloněna po objízdné trase. Srazila se tam dvě auta. Praha tramvaje, městská hromadná doprava, až do pondělí 10. srpna stále trvá dočasné přerušení provozu tramvají v úseku Újezd Lazarská, Praha tedy. A ještě Ostrava, ještě dnes platí, že z důvodu výměny kolejí u zastávky Městský stadion dochází ke změně organizace dopravy tramvajových linek číslo 11, 12 a 19.
2: Country Radio.
3: Definitivní výprodej na www.countryclaim.cz. Country, folk a tramská muzika na CDčkách za neuvěřitelné ceny. Ovšem pouze do vyprodání zásob. www.countryclaim.cz. Členové klubu Country Rádia mají navíc na všechno 10% slevu.
0: Country Rádio. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené melodie. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
4: Ani pondělí ve vysílání s Kačkou a s Vláďou nebude skoupé na informace.
5: Řekneme si mimo jiné o rekordně vysoké teplotě naměřené v Klementinu za celou dobu měření, což už je od roku 1775.
4: Připomeneme si i obrovský úspěch Emila Zátopka na olympijských hrách v Helsinkách.
5: Neminou vás ani pravidelné soutěže.
4: A chybět nebude ani muzika.
5: V pondělí od 6 do 10 se na vás těší
4: Kačka a Vláďa.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Pěkné odpoledne, já se zase musím podívat mezi SMSky a maily, protože by byla škoda, kdybych je neodečetla. Tady je totiž jedna další dobrá rada, co s tím vedrem, která se na nás valí. A sice to vedro, které prožíváme teď, nebo nás čeká začátkem srpna, zálohovat na zimu, píše Jura. Tady Jura, ahoj Country Radio. Já zálohuju teplo na zimu. To ještě nikoho nenapadlo. No to říkám já. Takže co Jura? Vysekám trávu pod trnkama, třešňama a mirabelkama, natáhnu plachty a už sbírám do sudů. Počkám si a potom hurá do pálenice. Teplo na zimu je zajištěný. Z višní a dřínu naděláme griotku a dříotku, z borůvek borůvku, majou to rády všecky dámy z baráku, nejvíc tahne dříotka. Letos už je třešňovica vypálená, děláme na dalším, takže čau, ať je teplo, všecky zdraví Jura.
0: Country Radio.
1: To je rada.

narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě. A nebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz.

Co vám říká Jan Vilímek, Adélka, Barunka, Sultán, Tyrl, tak určitě asi vám naběhla babička Boženy Němcové, protože dnes tato knížka má takové malé narozeniny. 26. července 1855 právě Božena Němcová vydala knihu Babička. Napsala ji po smrti syna Hynka, když se musela potýkat sama s nemocemi, chudobou, policejním sledováním. Začala ji psát koncem roku 1853, dokončila ji v létě 1854. Babička původně vyšla v létě 1855, a to ve čtyřech sešitech. No a postupem času se stala jednou z opravdu úspěšných českých knih, dosáhla více než 300 českých vydání a byla přeložena do více než 20 cizích jazyků. Country Radio.

0: Antri počasí.
1: Zítra, tedy v pondělí 27. července, má být relativně teplý, přesto nejchladnější a pravděpodobně taky nejdeštivější den týdne. Čeká nás proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost. Místy se vyskytne déšť nebo přehánky, zpočátku zemina na Moravě a ve Slezsku dokonce i bouřky. K večeru budou srážky ubývat. Teploty zítra 20 až 25, na jižní Moravě 28, na horách kolem 16 a povane mírný, čerstvý, severozápadní vítr, místy s nárazy.
2: Lásko má, mám tu víno, zvoní chré.
3: To bylo furt ťuťu ňoňu a nakonec mě utekla s profesorem chemie.
2: Měl ve ramenou víc, než se zdá.
3: Dneska se spolu někde louhujou a já, abych se staral o děti.
4: Kdybych já byl kovářem a měl jeho sílu.
3: No tak to bych šel a tomu draslíkovi pěkně upravil ciferník, ale takhle.
5: Zůstanu sám, zůstanu sám, zůstanu sám.
3: Láska vás může zklamat. Country Radio nikdy. Už 35 let má Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
6: Country Radio.
7: Mám naději, že uslyšíš mě.

0: Olga Blechová, Láska je lék. Taky písnička je lék. 16 hodin 9 minut, písničky na přání začínají vlastně za hodinu, tak se můžete těšit, taky Aničky se můžou těšit a vy všichni, kteří máte jakékoliv výročí, důvod se sejít, oslavit s kamarády, s bratry, s celou rodinou, s přáteli, nebo vy, kteří máte narozeniny, hlavně hodně zdraví, za hodinku tedy písničky na přání. No a poeticky budeme pokračovat, protože je tady neděle odpoledne, řadu z vás to asi táhlo k vodě, do lesa, do stínu, nebo prostě relaxujete doma, užíváte léta. A já tady mám takový krásný mail. Ahoj Jitko, ptáš se nás na léto, tak nabízím odpověď, píše Honza. Léto. Tak dávejte pozor. Léto to je jehličí ve spacáku, jehličí v ešusu, písek v botách, košile vonící ohněm, jedna ruka objímá kytaru a ta druhá holku. Léto to jsou kamarádi, vlak, co ti ujel, a snídaně v trávě.
1: Když má člověk v kapse spoustu let,

0: Posloucháte Country Radio.
1: Zastavil jsem se v Mexico City, abych tam na den, na dva schladil city, ukončil ty Juarezové. Podivnýho chlapa potkal jsem tam v metru v kožený čapce a v umělým svetru. Na dálku z něj bylo cítit plátno filmové. Asi to bude nějaký bandita, jenže moje paměť se stále ještě nechytá. Film o sedmi statečných běží mou hlavou. Odkud já jenom znám ten jeho výraz? Calverano, ne? Buenos Dias, odkdy pak jezdíš městskou dopravou? Víš, chlapče, povídá ten grázl, nejraději bych na něj jazyk vyplázl, ale poslouchal jsem, co mi odpoví. Víš, chlapče, přišla suchá léta, květ našeho řemesla pomalu odkvétá a z našich koní zbyl jenom podkovy. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici,

Můj kolektiv dneska těžko schrastí práci, tancování v malém už se nevyplácí, nestojí za námi odbory a tak. Ze světa teď sice přišlo dosti žrádla, ale když já byl na letišti, tak přistávala obinadla, a tak teď po večerech stojím v metru jako saniťák. Abych řekl pravdu, už si nevím rady, pomalu řídnou naše řady. A je nás vlastně stále míň a míň. Mnozí chlapci už přesluhují a mladí se těžko rekrutují. Náš život není jako splátem kin. Jo, kdybych měl v rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách bych chodil po kraji.

Calvera sice mluvil otevřeně, ale o to víc u mě klesal v ceně a moje srdce bylo brzy jako led. A moje žluč jako vzpěněná řeka, povídám Calvero, končita čeká. Jsem americký agent, pomodli se naposled. Jo, kdybys měl rukou justici a malou policejní stanici, v rukavičkách si mohl chodit po kraji. Teď jdeš tam a já jdu sem. Kdo z nás dvou dřív vydrancuje tuto zem?

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Stále trvá téma léto, jestli máte rádi léto, co na ně máte nejraději. Podle meteorologů, a to už jsem si našla, možná, že vás i zarazily titulky, které jste někde sem tam zahlédli, že hrozí 40 až ve stínu. Česko čeká tedy v následujících dnech extrémní vlna veder, kdy teploty vystoupají až na 38 stupňů, přičemž v některých dnech mohou dosáhnout i 40 ve stínu. A podle předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu se vysoké teploty přiženou začátkem srpna, budou doprovázeny ale polojasným až oblačným, což člověka mýlí, myslí si, že bude jasno, slunce svítit, ale mají být přehánky, bouřky, polojasno, oblačno, no a právě ty 40. Teď nám to možná někdo potvrdí, jestli se těší na ty 40 nebo ne. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je Eva.
1: Evičko, zdravím, vítejte.
2: Zdravím Pátitko i všechny posluchače.
1: Děkujeme.
2: Já se chci rozdělit od dní, jak jsem prožila s vnučkami, vnukami, no. Když byly ty vedra, říkala jsem si, když s nima půjdu na koupaliště, no. Tam je všechno rozpalené, hlava na hlavě a budu jim muset vymýšlet nějakou zábavu, tak no. a budou pořád otravat, že chtějí limonádu, nanuky, zmrzlinu a tak dále. A já jsem nabalila svačinu, vzala jsem studený čaj a jeli jsme k řece, kde jsme našli místo, kde jsme byli ve stínu, pocitově tam bylo o 10 stupňů méně. Uh-huh. Seděli ve vodě, stavěli si hrácky, pouštěli jsme lodičky, vozili se na matračce. Uh-huh. Můžu vám říct, každé odpoledne jsme tam vydrželi 4 hodiny a dokonce uh-huh. tomu nejmladšímu po hodině ve vodě byla i zima, takže jsem ho musela ohřívat. A to bylo fakt venku 38 stupňů.
1: Tak to jste byli pěkně schovaní před tím vedrem. Mně tak napadlo, jako,
2: no, super
1: že,
2: to bylo.
1: Že to je super zábava pro děti, tak nějak potažmo stoletími prostě být u vody, plácat se v blátě, stavět přehrady, stavět ty, pouštět ty lodičky, dělat mlýnky taky třeba, to málo kdo už dneska umí, že jo? Postavit takový mlýnek.
2: No právě. A můžu vám říct, že ty nejstarší vnučce je 12 let a uh-huh. úplně zapomněla na pubertu.
1: Jo, začala taky.
2: A užívala si to stavět. Tam.
1: No to věřím, no to je dobrý tip.
2: A jak jsem měla matračku, no tam, kde bylo mělčí uh-huh. voda, a tak oni zkoušeli na tom stát jako na paddleboardu.
1: Ano.
2: A přijíždět to pak, když jsme šli do ty hlubší vody, tak já jsem jim dělala, jsem se je snažila jako převrátit na tom, takže fakt jsme se tam vyblbli a vůbec se nenudili.
1: A to se nám dala tip, že vlastně...
2: A si to užili.
1: Že vlastně,
2: a ještě mě to nic nestálo.
1: To věřím, to se nám dala tip, že vlastně takové řeky, zvlášť když třeba jsou obklopeny houštinami, anebo v horách, potoky, já se pamatuju, když jsme byli v Krkonoších. Že bylo vedro, ale když jste vstoupla do vody v potoce, v Krkonoších, no tak vám vlastně úplně tuhly nohy, že jo? Takže to je taky docela dobrý tip. Nejít na koupaliště, ale najít si prostě kus nějaké přírody a ta vždycky pomůže.
2: No. A moc jsme si to užili.
1: A vy jste skvělá babička, ale teda.
2: No a pak jsem je vzala ještě tady do údolí, do Úbravy, u Chotěboře, tam uh-huh. je na Bílku a tam jsou takový malý vodopádky. Mhm. Uh-huh. No a tam se taky teda
1: no,
2: vymáchali
1: to
2: pořádně. No a tam taky nebylo takový teplo.
1: Takže vidím, a že to
2: fotky, jako kdyby byly. No ale fakt to bylo příjemné a nikdo se nestěžoval na teplo. Naopak chvílema na zimu.
1: Evičko, pozdravujte všechna vaše vnoučata, celou vaši rodinu a užívejte
2: máme
1: v podobném tomu. 7 vnoučat, no, klobouk dolů.
2: Jo.
1: Tak a v podobném tónu užívejte léto. Mějte se hezky. Díky, že se zavolala.
2: Jo, děkuji moc. Mějte se, hezký den. Naschle. Country Radio.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Je neděle odpoledne, host neprovoz, pozor na D1, Ostředek, kilometr 38, směr Praha, tam došlo k nehodě, tvoří překážku na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Komunikace číslo 453 u obce Zlaté hory, okres Jeseník. Taky nehoda, probíhají záchranné a vyprošťovací práce a pozor, doprava je odkloněná po objízdné trase.
0: Country Radio. 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country Rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country Rádia a skupiny Asonance už nyní.
2: Prý to lidem nejvíc pálí ráno. No, tak na to bychom se podívali.
3: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
4: Jo.
3: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ne?
2: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
5: Škoda lásky.
6: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
5: Pívat si s nima a s ní.
2: Každé všední ráno s Kačkou a Vádou na Country Rádiu. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Ještě tady mám takový dodatek k těm velkým teplotám. František posílá jednu radu. Dobrý den, milé Country Rádio, tady František. Pokud se týká toho velkého horka, tak měl bych jeden nápad, jak předcházet letním vedrům. Elektřina by se měla vyrábět ve větrných elektrárnách anebo z jaderné fúze místo uhlí. Tolik nápad Františka, já tomu vůbec nerozumím, ale třeba by to tak šlo?
0: Country Rádio.

ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pěl, ať se na huconský šípy najmout dál. Jo, ho, ho. Ahoj!

kdo chce zhodnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucon spíší ty najmou dá. Jo, ho, ho. Ahoj!

Dobré odpoledne, je neděle, tady je Country Radio, zdraví Jitka, 16 hodin 48 minut. Ještě jsem chtěla pozdravit Františka, díky za tu radu, kterou jste poslal, že by třeba nebylo takové vedro, kdybychom vyráběli elektřinu z větrných elektráren. Tak jak říkám, nerozumím tomu, ale třeba někdo ano a třeba se k tomu i vyjádří. Teď je 16.48, to znamená, že za 12 minut začínají písničky na přání. A ty jsou dnes tak naplněné, že budeme zřejmě hrát do půlnoci, ale nebudeme tady. V 18 hodin už tady bude Miloš a Bonanza a v té hodině mezi 17. a 18. samozřejmě se pokusím zahrát co nejvíce písniček pro vaše Aničky, pro vaše známé, přátele, pro vás, pro všechny, kteří máte narozeniny, pro hezký den.

0: Country počasí.
1: Zítra v pondělí 27. července má být relativně teplo, přesto by mělo jít o nejchladnější a nejdeštivější den týdne. Čeká nás proměnlivá, převážně velká oblačnost, občas déšť nebo přehánky, na Moravě i bouřky, k večeru budou srážky ubývat. Teploty 20 až 25, na jižní Moravě 28, na horách kolem 16, povane mírný, čerstvý, severozápadní vítr, večer bude slábnout.

0: recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí. A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
1: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Hvězdičky na přání na Country Rádiu.
1: Dobrý večer a vítejte. Vy, kteří máte narozeniny, tak jste se narodili jako lvy. Přejeme všechno nejlepší. A zdravíme všechny Aničky. K vašemu svátku přejeme všechno nejlepší. Vaše jméno je hebrejského původu a znamená milosti plná nebo milá. No a jdeme rozdávat tedy písničky, o které jste si napsali. Ahoj, Super Country Radio. Moc prosíme o zahrání písničky pro naši bývalou spolužečku Anu Vostřelovou. Anička je aktivní pěstitelka zeleniny, bylinek, květin a taky je to sadovnice a svými výsledky zásobuje kamarády a přátelé. Patří ti, Aničko, veliký dík a myslíme, že by ti dodal další sílu a motivaci Pacific skladbou Svařený víno, zdraví spolužáci ze základky v Dolní Rovni. Ahoj, milé Country Radio. Včera jsme nádherně v Lesobaru oslavili 70 let mého bratra Jaroslava. Pěkně jsme si zahráli a zaspívali, pojedli, popili a šli spát ve 3:30. Byla to nádherná oslava. Za všechny přítomné ještě jednou vše nej a posíláme písničku Tam u nebeských bran za všechny Olin. Všechno nejlepší.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání si můžete i zavolat. Milé Country Radio, prosím, zahrajte písničku Chlap, co tady chybí, mému manželovi Robertovi tam nahoru, se vzpomínkou od Jiřinky. Milé Country Radio, moc prosím o písničku Ta všechno nejlepší pro moji milou sestřičku Andulku Michněvičovou k svátku. Moje milá Andul, přeju ti krásný den a všechno nejlepší k dnešnímu svátku. Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody, ať se ti v životě splní vše krásné, co si budeš přát. Zůstaň cvá, buď pořád veselá a vše špatné hoď za hlavu. Mám tě moc ráda, díky, že jsi Marcelka. Zvedáme telefon, dobrý den, písničky na přání, Country Radio.
2: Filip, Český Krumlov, zdravím, dobrý den.
1: Filipe, jakou dobrý písničku? Dobrý
2: poprost od sopáků, koulí.
1: Pro někoho?
2: Pro všechny, který má jak bude sopáky. A pro Martu s Davidem, oni budou vidět z Krumlova.
1: Dobře, Filipe, už se to koulí.
2: Zdravím a těším se, až si zahrajem. Díky.
1: Pará.

Každý mašinfíra na téhle trati nás znal. Před tunelem vždycky přibrzdil, my jsme vyskočili. A pak nahoru do stráně, bylo to na náš kemp blíž.

0: tady chybí.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Písničky na přání na Country Radio.
2: Dobrý den, prosím, zahrajte písničku pro mou milovanou manželku Alenku, která nás přesně před 5 lety navždy opustila. Nikdy nezapomeneme. Manžel Josef a dcery Michaela, Martina s rodinami. Ahoj, Country Radio. Chtěl bych svým rodičům popřát k fenomenálnímu jubileu, k diamantové svatbě, kterou slaví právě dnes, 26. července. Oba moc milují českou country, moc děkuju, Rudolf Dvořáček, tý nad Vltavou.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, do písniček na přání se taky může volat. Milé Country Radio, prosím, zahrajte písničku Plamen od Kateřiny Marie Tiché pro Kateřinu Mojžíšovou, skvělou ženu, která taky skvěle odvádí svou práci. S pozdravem a s velkými díky, Eva. Country Radio, písničky na přání, dobrý den. Haló?

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pozor, doprava houstne, komunikace číslo 647, Bravantice, okres Nový Jičín. Tam hlásí dvě havarovaná vozidla, tvoří překážku na vozovce a je tam průjezd se zvýšenou opatrností. Došlo ke srážce osobního automobilu a motocyklu, na místě jsou záchranné složky. Desítka Tanwald, ulice Železnobrodská, okres Jablonec nad Nisou, nehoda, srazila se dvě osobní auta, naštěstí bez zranění, policie už je na místě, dobře dojďte.
2: Country Radio. S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Vzpomínky.
3: My partu,

0: Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Ani pondělí ve vysílání s Kačkou a s Vláďou nebude skoupé na informace.
2: Řekneme si mimo jiné o rekordně vysoké teplotě naměřené v Klementinu za celou dobu měření, což už je od roku 1775.
1: Připomeneme si i obrovský úspěch Emila Zátopka na olympijských hrách v Helsinkách.
2: Neminou vás ani pravidelné soutěže.
1: A chybět nebude ani muzika.
2: V pondělí od 6 do 10 se na vás těší
1: Kačka a Vláďa. Country Radio.
0: Písničky na přání na Country Radio.
3: Ahoj, Country Radio. Dnes má narozeniny moje manželka Bobina, tak ji prosím zahrajte hodsonský šífy s přáním všeho nejlepšího. Freďák, zdravím, mávám za chvilku písnička. Chtěla bych, milé Country Radio, popřát svému manželovi ke 83. narozeninám. A sice hodně štěstí, hodně zdraví a hlavně, že je po operaci OK a že spolu oslavíme za 2 roky zlatou svatbu. Chtěli bychom zahrát písničku od Rangers Colorado. Moc děkuju, Eva z Pardubic. Tak Evičko, manželovi i vám všechno nejlepší, hlavně hodně zdravíčka. No a blahopřeju k výročí.

otevřený jako já, jo jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo ho ho, ten kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věr, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať ve pekla se dříve dohrabem.

prav, ať se na hucom zvýší knajmout dár. Jo, kdo chce zhrpnout třeba zítra, komu je to všechno, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom zvýší knajmout dár. Jo, ahoj!

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Dobrý den. Prosím pro Anu píseň Do konce tvých dnů a do života pouze jen to, co si přeješ. Mnoho štěstí, však ty víš. Ahoj Vlaďka a spol. Ahoj holka. Dnes slaví kulatiny Pedro z Karabiny, tak od nich něco zahrají třeba z divočelej kraj. Díky, Karlik.

Posloucháte písničky na přání, ještě nějaké dvě, tři se vejdou. Krásné odpoledne, milé Country Radio. Prosím, zahrajte písničku I Am od Neila Diamonda pro mou ženu Janu, pro naši dcerku k dnešnímu svátku. Milá Anduli, všechno nejlepší. Moc děkujeme, zdraví vás věrný posluchač Václav. Hezky si to oslavte. Krásný podvečer, Ríťo, prosíme pro všechny Aničky k svátku a taky pro vás, pro radost pana Suchého, Marnivá sestřenice. A moc děkujeme. Tři čmela.

Hezký provečer, posloucháte písničky na přání tady u nás na Country Radio. Tak teď se dívám do vašich mailů. Ahoj Jitko, prosíme, zahraj Slavíky z Madridu naší spolužačce a neskutečně milé a hodné kamarádce na její nebeskou pouť. Naše milá chládulko, do nebe modrýho ti písničku posíláme a nezapomínáme. Děkujeme ti za krásné chvíle s tebou prožité. Vše uteklo jak krásný sen, navždy tě máme, každá z nás v srdci svém. Kamarádky z Babince Eva, Hanka, Jíťa, Ptáče a Bovrilka.

0: Country Radio.
1: Tolik dnešní písničky na přání, ty další zase zítra v 17 hodin, jako vždycky na Country Radio. No a jak bude zítra, tedy v pondělí 27. července, čeká nás relativně prý teplý, přesto nejchladnější a pravděpodobně nejdeštivější den příštího týdne. Bude proměnlivá, zpočátku převážně velká oblačnost, místy se vyskytne déšť nebo přehánky, zejména na Moravě i bouřky a ve Slezsku, a k večeru budou srážky ubývat. Teploty zítra 25, na jižní Moravě až 28, na horách kolem 16, a povane mírný, během dne až čerstvý severozápadní vítr, místy s nárazy kolem 55 km v hodině, a večer bude postupně slábnout. Přeju vám hezký večer, blíží se 18. hodina, s ní Miloš a Bonanza, tak si to užijte. Díky za pozornost, za hezkou neděli s vámi, loučí se Jitka, ahoj.
0: Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
2: Nezapomínej, když dál jsem tě nesíval.
0: A tak se nám vybaví první lásky.

0: žádnej žert.
1: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
2: Táhnou krajinou podivný stíny.
1: Country Radio, s námi se vzpomíná až hambám.

0: Je 18 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas. Country
2: Radio. Dobrý podvečer, já jsem Miloš Keller a tohle je nedělní písničková mini hitparáda Country Rádia. Dnes uděláme takovou trošku výjimku, bude to retro bonanza. Podíváme se do historie, i když jsou to písničky, které u nás také běžně slyšíte, tak přeci jenom budou trošičku z jiných žánrů. Ale věříme, se vám budou líbit. Dnešní retro bonanza začíná. Startovní dráha číslo 1 Olympic, dej mi více lásky.

Posloucháte Country Radio, posloucháte pokračování Bonanzy, tentokrát Retro Bonanza. Pavel Novák, Malinka, další Novák, Petr Novák a Flamingo, povídej, trojka.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: A tu máme ještě rekapitulaci naší retro Bonanzy. Jednička Olympik.

0: Trojka Petr Novák a Flamingo, povídej.
1: O dešti a kosové si štěstím pletou noc.
0: Čtyřka Judita Čerovská je po dešti. A pětka Iveta Simonová, Klíč kráji.
2: Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak je čas se podívat na to, jak jste hlasovali na webu o písničkách zahraničních z minulého týdne. Dopadlo to stejně jako ve vysílání, vyhráli The Roadhammers, to znamená, že se vítězná písnička z webu nehraje, ale uslyšíte ji v Super Bonanze za týden. Hlasujte tedy pro aktuální retro pětici.

0: přátelé, vyslechněte hrůzyplný příběh, který se udál snad rok a půl. Možná, že to byl o něco dříve, možná později. Po tom, co se dvě obzvláště vyhledávané osoby, jistý Čeky a Joe, vypravili na cestu pro ně svým způsobem poslední. Zůstává faktem, že se tenkrát hodně střílelo. Dá se říci, že teprve v okamžiku, kdy se oba zlotřilí a zavržení hodní i bídní bratříci váleli v příslušných kalužích krve, bylo učiněno spravedlnosti zadost. Říká sledacos. Prý od těch dob se zjevují v půlnoční čas, jednou tady, jinde onde zas. Kde spatřil prý?
1: No co? To, jo? Ne, tak to teda ne.
2: O půlnoci vyjel jsem já na obhlídku stát.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Kde máme problémy na dálnicích? Kde jednička z Brna do Prahy od 43. kilometru pojedete v dlouhé pomalé koloně až za omezení na mostě Šmejkalka? D10 u Staré Boleslavy ve směru od Turnova na Prahu je kolona, která se rozjíždí až na 13. kilometru u Hlavence, kde je dopravní nehoda. D5 z Prahy do Plzně na 113. kilometru porouchané auto zasahuje do pravého jízdního pruhu. A 34. z Prahřimova do Humpolce u Onšovic je dopravní omezení. Dvakrát se tam jezdí kyvadlově a postojte si v obou směrech. Další doprava zítra po ránu.
2: Country Radio. Tomáš Linka, Čár Karesková, Rostia Fischer, Michal Tučný Revival, Rekonvalescence a řada dalších country účinkujících se na vás těší v pátek 14. a sobotu 15. srpna. A kde? Na country festivalu Poslední kovboj v hostinci u Miluny v Hošticích u Volině. Tak jedem!
3: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?
0: Country pod kapotou. Váš zdroj informací z oblasti motorismu. Od pondělí do pátku v čaji o 6. Svoje dotazy a náměty posílejte na e-mail kapota@countryradio.cz. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity. Trampské tamtamy na Country Rádiu.
4: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 28. července strávíme opětovně ve společnosti dámských hlasů Trampské písně.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Máme ještě jednu rekapitulaci naší retrobonanzy Olympic, dej mi nic své lásky.

Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

splni si svůj sen, když to chceš, jináč se rychlejc neslezeš. Stačí jenom nasednout.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

nějaká legrace, ne srandu si nedělám. Víš, tomu se holka říká civilizace, snad jednou přijde i k vám. O tom však pochybnosti mám, tak haudy, jsem kluk z města, jsem kluk z města, jsem kluk z města, stáje mi nevoní, já jsem kluk z města, jsem kluk z města, chci chodit do kaváren a ne smrdět od koní. Jíha!

Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.

0: housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
1: Stařičký šerif u šríně prlku poláhlý vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.
2: Country rádio.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Dobrý den, přátelé, jako obvykle v tuto dobu. Country Rádio, zdravíčko, doktore, Vladimír Mertlík a můj dnešní host. Doktor Jiří Stejskal, vedoucí lékař urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze. A téma? Téma funkční urologie, tedy nucení, úniky a časté močení. Věci, o kterých se moc nahlas nemluví, ale šeptem bývá někdy málo. Jsme tady, pane doktore, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co vlastně znamená pojem funkční urologie a je rozdíl mezi funkční urologií a běžnou urologií?
2: Ano, ta běžná urologie je spíš obecný pojem.
1: Ano.
2: A v rámci toho oboru můžeme rozdělit ty tematické celky, jako je třeba onkourologie, zabývající se nádory, urologická traumatologie, která řeší zranění, urologie, která se týká močových kamenů, a potom urologie, která se týká primární funkce toho močového systému, to znamená v dostatečné míře jímat a na povel vyprázdnit tu moč.
1: S jakými obtížemi, pane doktore, muži i ženy, protože dnešní téma se týká prostě obou pohlaví, přicházejí do ordinace urologa nejčastěji?
2: Aby jsme mohli pochopit ty základní typy těch obtíží, tak je potřeba vědět, co je teda primární funkce. Tady se budeme bavit o dolních močových cestách, to znamená močový měchýř a močová trubice, uretra, u mužů procházející prostatou. Tak, u zdravého člověka úkol těch dolních močových cest, zejména močového měchýře, je uskladnit tu moč, která je v ledvinách tvořená, do té doby, než se chceme vymočit. A teprve, až se chceme vymočit, tak se ten měchýř musí vyprázdnit dostatečně rychle a v dostatečné míře. To znamená, když se podíváme, kde to může nefungovat, jak to může nefungovat. Nefunguje to tak, že ten močový měchýř není schopen tu moč, řekněme, uskladnit a udržet po dobu, kdy chceme, která je žádoucí technicky i společensky. A to by byl problém jedna, to znamená udržení, uskladnění té moči. Problém druhý je vyprázdnění, to znamená, aby se ten měchýř napovel, to znamená jenom tehdy, když chceme, dostatečně vyprázdnil.
1: Hraje v tom roli i četnost, tedy asi ano.
2: Ano.
1: Někdy se lidé domnívají, že častější močení, že je jenom normální příznakem stárnutí. Opravíte mě?
2: Podívejte se, stáří není nemoc. To znamená, stáří nemá příznaky. Přirozený vývoj pacienta samozřejmě může být provázen některými jevy, ale posun k nějakému patologické funkci nebo patologickému chování nebo vynucenému chování jistě není žádoucí. Kromě toho, že ty abnormality v tom močení můžou být známkou i třeba závažného onemocnění, ale i pokud nejsou, tak to může významně ovlivňovat kvalitu života těch pacientů a pacientek.
1: Country Radio, zdravíčko doktore, Vladimír Mertlík, ale hlavně můj dnešní host, doktor Jiří Stejskal, vedoucí lékař urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze, a dnešní téma časté močení, jeho úniky či nucení funkční urologie. A s tímto tématem se za chvilku vrátíme.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Mluvíme-li, pane doktore, o těch problémech s močením, a řekli jsme si, že to je samozřejmě v tomto případě u tohoto tématu problém, který se týká mužů i žen. Jak byste shrnul všechny možné důvody nebo příčiny, proč může nastávat náhle a silné nucení k močení i mimo tu společenskou normu, jak jste to hezky nazval?
2: Tak v zásadě máme dvě hlavní příčiny. Mm-hmm. Buď se jedná o zvýšenou dráždivost močového měchýře, to znamená, ten močový měchýř je, řekněme, my tomu říkáme, že je hyperaktivní nebo přecitlivělý, to znamená, i třeba menší náplň tu stěnu dráždí a ten močový měchýř vysílá signál, že je naplněn a potřebuje se vyprázdnit. To by byla jedna věc. A druhá věc je, tady je potřeba si to trošku představit, je takzvaná snížená funkční kapacita toho měchýře. Představte si to tak, že když se vymočíte, ten měchýř je prázdný. Mm-hmm. A pak se zase naplní. To je jeho funkční kapacita. Řekněme 400 ml, půl litru. A v případě, že ten měchýř se nevyprázdní dostatečně, to znamená z těch 400 ml vymočíme 100, 300 nám tam zbývá, to znamená, už můžeme do něj naplnit jenom těch 100, než ten měchýř tentokrát správně vyhodnotí, že je plný a vyšle signál, že se nám chce močit. Takže tohle to je třeba jedno z těch základních rozlišení a když přichází pacient nebo pacientka, tak tohle to je jedna z těch základních věcí, kterou my musíme rozlišit, protože ta léčba je jiná.
1: Signály. Znamená to, že to, co jste nazval signály, že se mi chce močit, že se mi chce s proměnutím čůrat, hrajou-li nervová čidla ve stěně toho močového měchýře, nebo co vyšle signál, že se mi chce, nebo že je potřeba jít a má se mi chtít?
2: Ano, močový měchýř je významně inervován takzvaným autonomním nervovým systémem, to znamená, to je ten systém, který se nám stará o trávení, srdeční tep, regulaci teploty, všechny ta údržba, o kterou my se jako nemusíme příliš starat, to jsou ty inženýrské sítě, které prostě odvádí tu neviditelnou práci a jejich součástí je i sledování náplně a řízení vyprazňování toho močového měchýře. Tady je zvláštní jedna věc, že my jako vůlí málo kdo dokáže popohnat vědomě svoje trávení například, ale u měchýře to je vlastně jediný orgán, který je ignorován tímto systémem, který my můžeme vůlí ovlivnit. To znamená, můžu, i když třeba ten měchýř není naplněn, tak já se můžu jít vymočit. Mm-hmm. Jo. To znamená, ta inervace je u toho měchýře klíčová a velká část té funkční urologie se právě věnuje takzvané neurourologii, to znamená nervovým snímáním a řízením aktivity toho močového měchýře.
1: Mě v té souvislosti teď napadla vlastně otázka mimo koncept, který jsem si připravil. Hraje v tomto případě, nebo mohou hrát roli v tomto případě i emoce? Tam mířím. Vím spoustu případů a s prominutím dámy mi to prominou, děje se to, co já vím, tak nejčastěji mají tento problém ženy, že třeba smíchy se jim chce najednou víc. Je to možný, nebo co tam je ve skutečnosti tím impulzem?
2: U toho smíchu hraje spíš roli to, že my zatínáme břicho bránici, když se smějeme, to znamená, ono to vyvíjí vyšší tlak v břišní dutině a vyvíjí to větší nároky na svěrač a močovou trubici, to znamená, tam dochází nejčastěji jako k těm mimovolním únikům, říká se tomu takzvaná stresová inkontinence, u mužů je poměrně vzácná, ale u žen je velmi častá, je to tak zase trošičku jako tabu, v poslední době se o tom naštěstí dost mluví, protože má to svoje řešení, takže tam nejde asi o jako nějaký rozložení, emoční rozložení těch pacientek, ale skutečně o...
1: Je to fyzično zase.
2: Ano, fyzický nároky.
1: Jo. Říká doktor Jiří Stejskal, vedoucí lékař urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze, v dnešním Zdravíčko doktore s Vladimírem Hrtlíkem. No a kde? Na Country Rádiu, jak jinak?
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Únik moči, o kterém mluvíme dnes, pane doktore, je pro mnoho lidí, a vy jste to několikrát dnes už zopakoval, celá citlivé téma, kterým se nikdo nechce moc chlubit. Jak častý je to ve společnosti problém a proč se lidé stydí, asi víme, no je to prostě společensky nepříliš nic ke chlubení, ale děje se. Nicméně, jaká je četnost, jaký je výskyt a jaké jsou hrozby při zanedbání?
2: Únik moči, zejména ten stresového charakteru, to znamená stresová inkontinence, je u žen velmi častý. To znamená, ženy, řekněme, po 50. roce, ale mnohdy i dříve, může to nastat třeba po porodu, jo, s tou stresovou inkontinencí v různé míře trpí. Může to být pár kapek denně, ale může to být významnější. A tam jde zase o osvětu, informovanost obyvatelstva. Pokud si někoho bolí kolena, tak nemá problém si u toho někde u kávy přátelům postěžovat. O úniku moči si mnoho lidí před přáteli nepostěžuje, což je v pořádku, ale je velmi důležité, aby si postěžoval třeba svému praktickému lékaři. Jo. Protože zase jedná se o věc, kterou pacienty a zejména pacientky nejspíš na zdraví neohrozí, ale jistě si to zaslouží pozornost už jenom s cílem zvýšit kvalitu života jako pacientů. Pokud je někdo nadšený lyžář a ten tomu koníčku se nemůže věnovat, protože se stydí nebo protože by ho potom tížila kombinéza, tak to samozřejmě, a dá se tomu pomoct, tak je to samozřejmě škoda, když se to neřeší.
1: A jak se tomu dá pomoct? A
2: jako první je potřeba vyšetřit a stanovit příčinu. U té stresové inkontinence, která je u té inkontinence nejčastější, tak tam ta pomoc nemusí být zase tak složitá, protože se jedná o většinou oslabení svalů pánevního dna, tak ta první léčba typicky je jenom jako systémová, respektive režimová, a jsou prováděna cvičení na posílení toho pánevního dna. A ve velkém množství případů tohle to skutečně vede ke zlepšení toho stavu. To znamená, my nemusíme sahat hned k nějaké chirurgické léčbě. Co se týče nějakých tabletek nebo farmakoterapie, tak ta u té stresové inkontinence příliš jako není používána, až na výjimky. Ale jenom změna životosprávy, cvičení toho pánevního dna, ale hlavně třeba redukce váhy, protože pokud si představíte, že to, budeme tomu říkat, prostorově výraznější břicho, něco váží a to se sčítá s tím tlakem, který tlačí zhora na ten močový měchýř.
1: Jsou skutečně, nebo je to jenom mýtus a můj pocit, nebo kterému podlehám v tom mýtu, jsou problémy s únikem moči častější u žen než u mužů?
2: Ano.
1: Skutečně?
2: Je to tak. Je to dáno anatomií dolních močových cest.
1: Aha.
2: Dámská močová trubice je výrazně kratší a standardně i o něco širší než mužská. V případě oslabení toho pánevního dna ten svěračový aparát může samozřejmě být nedostatečný. U mužů dochází k úniku moči stresového charakteru poměrně vzácně, může to být následkem některých operací. U mužů paradoxně ten problém bývá jiný, to znamená typicky prostě s přibývajícím věkem ženy mívají problém s udržením moči a muži mají problém s vymočením se.
1: Vrátíme se, pane doktore, pochopitelně k tomu dnešnímu tématu, což je unucení, úniky a časté močení, funkční urologie. Vy jste zmínil, že určitou roli v těch problémech hraje věk. Hrají roli i třeba hormonální změny, porod, operace prostaty. Jak je to s těmito věcmi? A určitě přijete ještě na spoustu dalších věcí, které to způsobují.
2: Máte pravdu, že věk je významným faktorem. Je to zejména, jako u žen se to týká té stresové inkontinence, protože dochází k změnám a ochabování svalstva pánevního dna, které se významnou měrou podílí na močové kontinenci, to znamená udržení moči. Takže je to problém, který se týká velkého množství žen. U mužů to pánevní dno zpravidla neochabuje nějak významně. Ten problém je tam jiný. S věkem se u velkého množství mužů zvětšuje prostata. A protože ta močová trubice tou prostatou prochází, tak ta prostata může tu močovou trubici jakoby utlačit. A dochází k problémům spíše s močením. Jo? To znamená slabší proud, časté nucení, a chození v noci a tak dále.
1: Nebo neúplné.
2: Pocit nedostatečného vyprázdnění se.
1: Ano.
2: Ten porod jistě má velké nároky na pánevní dno obecně. To znamená, dočasně i trvale může potom docházet k úniku moči. To by bylo méně časté. Jo? Co se týče operací prostaty, tak to je jeden z faktorů, při kterých může docházet u mužů k stresové inkontinenci, to znamená úniky při zvýšené fyzické námaze, kašli, smíchu, kýchání a tak dále. Má to souvislost s anatomickou soustavností toho svěračového aparátu a prostaty. To znamená, tohle to jsou struktury, které jsou velmi blízko sebe a jakýkoliv zásah do té oblasti malé pánve a dolních močových cest může mít, nebo má jenom jako jeden z rizikových faktorů přítomnost úniku moče.
1: Vy jste zmínil, to mě zaujalo, speciálně se chci zeptat, zmínil jste prostatu. Většinou, pokud se mluví o prostatě, také je to téma, které je trošičku tabuizováno, se mluví o prostatě v souvislosti s rakovinou prostaty, s výskytem nádoru, kde se až i třeba odstraňuje buď celá nebo částečně. Mluvíme-li teď pouze o tom, že utlačuje ta prostata, tu močovou trubici, ten vývod. Tady se také řeší se to nějakým invazivním zákrokem, nebo jak se to řeší, když je jinak zdráva?
2: Ano, chirurgická léčba je jedna z hlavních možností. Před tím, než k ní přistoupíme a máme pacienta dobře vyšetřeného, tak ve většině případů dáváme zprvu přednost léčbě farmakologické, to znamená nějaký léky, tabletky, které můžou různým způsobem účinkovat na tu prostatu, trošičku to tam rozvolnit. Tohle to často na mnoho let ten problém výrazně snižuje, zlepšuje kvalitu života pacienta, ale v případě, že tam už dochází k výraznému ovlivnění schopnosti se vymočit a dostatečně vyprázdnit ten močový měchýř, tak pak sáhneme k některé z chirurgických metod v současné době, hlavně endoskopických.
1: Tady je Country Radio, říkám to správně? Říkám. Tady je Vladimír Mertlík, to vím. A také vím, že je se mnou dnes ve studiu doktor Jiří Stejskal, vedoucí lékař urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze, se kterým mluvím na téma úniky moči, nucení k močení a časté močení. Problémy takzvané funkční urologie. Country Radio, vrátíme se.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Určitě, pane doktore, hrají roli v těchto problémech jako u všeho. Naše vlastní návyky, naše vlastní životospráva, náš způsob života. Které návyky zhoršují stav močového měchýře nebo močové trubice při vyprazdňování, životospráva, z nápoje, pohyb nebo pitný režim? Jak to vypadá podle vás? A kde, kudy vede správná cesta?
2: A ta správná cesta, jako obvykle, je střídmost. To znamená, že když se bavíme o funkční urologii, tak stran náplně a plnění toho močového měchýře máme dvě věci. Za prvé objem, to znamená, kolik toho vypiju a jak si to přes ten den rozdělím. To znamená, rozumné je samozřejmě udržovat pitný režim rozdělený v průběhu celého dne. Ale mnohdy se potkáváme s tím, že pacienti a pacientky z hlediska svého povolání a tak dále nemají čas se pořádně napít přes den a pak to dopíjí večer, přijdou domů, mají žízeň, vypijou dva litry, to je, pak je to jedno čeho. Jo. A samozřejmě to všechno se vám přes noc do toho měkýře nevejde, takže proto třeba to noční močení. To může být, jako co se týče režimových věcí, to znamená naplánovat si to a rovnoměrně upravit ten pitný režim. Druhá věc je, jsou látky, které můžou ten močový měchýř trošku dráždit. U někoho to bývá káva, ale často se potkáváme třeba s alkoholem. To znamená, zejména tvrdý alkohol může vést až k tomu, že celý ten systém je trošičku podrážděn, po nějakých alkoholových excesech může docházet až k zástavě močení. Mm-hmm. A samozřejmě, protože v České republice se to týká hlavně piva, tak každý to pivo, to je půl litr. To znamená, když vypijete 5 piv, to je 2,5 litru kapalin. Těžko si dokáže představit, že přijdete domů večer a vypijete 2,5 litru čaje. Jo. To znamená, tam je potřeba přihlednout jednak k té objemové zátěži a jednak k tomu alkoholovému podráždění. To znamená, tam je potřeba, to neříkám, že by si lidi ty piva měli rozvrstvit průběhu celého dne, ale jako je potřeba trošku počítat s tím, že to bude mít vliv.
1: Řekněte mi ale jednu věc. Já jsem se několikrát v životě setkal s tím, musíte víc pít. Protože to ukázaly nějaké markery, prostě ledvin nebo většinou ledvin vlastně. Ale já si nemyslím, že bych pil málo, nemám pocit žízně. Myslím si, že celkem vrstvím správně, jak jste to nazval. Nebudím se v noci, nebo výjimečně. A pamatuju si také, že byla jeden čas hlavně moda, že hlavně ženy a děvčata furt lítali s nějakýma petlahvama, byla moda, jakože kdo nemá u sebe petlahev, takže nemůže být zdrav. Řekněte mi k tomu, co je na tom pravdy a co je na tom mýtus, to nazvem slušně.
2: Nějaký jako doporučený objem, kolik by měl člověk přes den vypít, to se prostě váží na to, jak je ten člověk jako velký, jak je fyzicky aktivní, jaká je ten teplota, že jo, venkovní a tak dál. To znamená, to se říct nedá. To znamená, to tělo nám dá jasně najevo, kdy má žízeň. Ale tohle to se dá jako návykově ovlivnit. To znamená, pokud od malička ten pitný režim je horší a lidi se naučí ignorovat svůj žízeň, jo, tak to je problém. Samozřejmě jako vláčet sebou prostě nějaký kontejnery plný vody po městě může a nemusí být vhodné. Pokud je horko, tak jistě. Ale už od malička je důležitý neignorovat tu žízeň, nebo naopak se prostě nepřepíjet, no, protože nám někdo říká, musíte furt pít, tak. Takže vypít 7 litrů vody za den taky není optimální, i třeba kvůli jako oběhovému systému. Takže trošku věřit tomu svýmu tělu, ale hlavně jako nesnažit se ho přeprat. Jo, a to je ten problém, že spousta lidí se naučí tu žízeň ignorovat s tím, že se potom dopije.
1: Můžeme tedy ukončit naše dnešní setkání tím, že řekneme, že člověk má naslouchat svému tělu?
2: Svému a občas i tělu toho ostatního.
1: Tak jo, mějte se hezky, já jsem rád, že jste byl mým hostem. Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Mertlíkem, doktor Jiří Stejskal, vedoucí lékař urologické ambulance Ústřední vojenské nemocnice v Praze. A dnešní téma, které jsme měli, které za námi, ale my se s panem doktorem určitě ještě uvidíme. Mějte se krásně.
2: Děkuju za pozvání, nashledanou.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

podivně stich, slyš kopita znějící po úbočí. Ben Duggan se přiřítil, nadběhnul všem, jak z koně se skočil, hned padl

0: 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zveme vás na pohádkový chlum u Třeboně. Už 25. ročník velkého setkání vodníků proběhne od pondělí 27. do pátku 31. července. Čeká vás celodenní program pro rodiny s dětmi. Hrané pohádky, pohádkové lesy, vodnická kapela rybníkáři, dílny pro děti a koně. Zlaté šedesátky zahrají na Konopišti v pátek 31. července od 18 hodin. Během večera zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Má se hrát venku, ale připravená je i mokrá varianta v případě nepříznivého počasí. Informace najdete na Facebooku Zlaté šedesátky. Country festival Starý dobrý western se koná od pátku 7. až do neděle 9. srpna u přehrady Bystřička ve Vsetíně. Letos vystoupí Tomáš Linka, Jakub Smolík, Kop, Gimpleři, Lokálka, Pouta, Žaboši a spoustu dalších. Bude to opět festival plný hvězd a milých setkání. A tak Smeni se chystají do Mladé Boleslavy. V sobotu 8. srpna vystoupí v 19 hodin na Michalovické Putně. Hosté večera budou Nové struny. Podrobnější informace a další akce najdete na našich internetových stránkách www.countryradio.cz.
0: Pěta 30 let s Country rádiem. Klidným rádiem do neklidné doby. Folkmeny Country rádia.

Dobrý večer, začínáte poslouchat první ze 3 hodin nedělního folkového večera na vlnách Country Rádia, který se nazývá Folkmeny. Celými 180 minutami vás provede Miloš Keller. Na úvod tu máme naši letní folkovou abecedu pořadu Folkmeny. Úvod obstarala Blondýna a také John Denver ze zahraničí a ten už nám do té abecedy sednul, protože budeme se v této hodince věnovat písmenu D. DNA Brno, zápisník zašlých lásek a devítka ještě se střílí, to je písnička, která právě dozněla. A jaké další Dčko tady máme? Disney Band, trhací kalendář, Dobrá pohoda Leny a nebo Do cuku, husle. Pojďme tedy na to a pěkně si i to Dčko užívejte.

0: Moc vám děkujeme, krásný zbytek porty. Díky moc.
1: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

Posloucháte Country Radio, posloucháte Folkmeny a posloucháte letní folkovou abecedu pořadu Folkmeny. Tohle byla skupina Drc Čarodějka. Znamená to tedy, že abecedně jsme u Dčka. Drnkači nám nabídnou svoji verzi Cikána, potom se ozvou Dřeváci, můj milý, a také Duo Cis, žena v domácnosti.

Tohle bylo duo Havlová a Krejsa, Barvy kamenů. Znáte je také ze soutěže o titul Talent Country Rádia. Ještě jedno duo tady máme, duo Ťuk, ti nám nabídnou první větu. A pak tu bude skupina Doticha, Opakuješ, a také Druga, Dobrý duch. No a pak dojde řada také na dva solisty.

0: Posloucháte letní abecedu pořadu Folkmeny.
1: Ostravo, Ostravo, pod Beskydami, Pán Bůh nás opatruj, zůstavej s námi. A v té Ostravě, hluboko v zemi, tam žádné Las Vegas nebylo a není. A když už striptiz hledá tak mužsky, to navrch nemůžeš poslat prázdné vůzky. Po republika žene po antracitu, čeká na kvalitu.

roboty chlapi, jdu na dvě na tři, poprach třeba splachnout, to už k tému patří. Polívka chladná, kobzole zimné, kurdy ne bohušu, nehněvej ty mne. Maruna vyhlída před Prahem venku, možná, že po šichtě je na Jeremenku. Jestli zas budeš cítit po rumě, neopovažuj se lehnout si ku mě. Jestli zas vypadáš jak usta hromu, fakt se mi bohušu, nevracej domů.

žida není. Už Šimka tež ne. Kurdy nepoušu, to není běžné. V Leindolfě nebyl, v Helbichu težní. Kdo vyzda vyfaral, jste jami těžní. Ženské si dali židle pod stromy, mezi moderní domy. A hned se hádali, který víc zlobil, co kere ten kery, chlap horší ho zrobil. Co se tě natrapil, večer po večeru, ten ti byl děvucho, jenom na dožeru. Děvucha neslyší, co právě jiné, voda v Ostravici nadarmo plyne.

přítel, každá rada je málo platná. Neříkej Bohušu, že byla špatná. Přísahám na všecko, kdybys byl s námi, nikdy bys nemusel do té těžní jámy. Kdybys baj seděl na jeremenku, sama bych nalela a podala ti sklenku. Nedělní oběd, děcka se kroťte,

utichnul větr, slunečko hřálo, horbe s kydami, začalo být jaro. Slané potočky, kanů pod očky, slané potočenky, kanů pod očenky.

Tak to byl první ze dvojice slibovaných solistů, Pavel Dobeš a jeho Slané potočky. Za tím druhým se vypravíme do zahraničí, Donovan a Colors. No a tím bude Dčko u konce. Za týden potom touto dobou další písmeno naší letní folkové abecedy pořadu Folkmeny.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny Country Radio.

Je to druhá hodinka nedělního folkového večera, nazývaného Folkmeny, hodinka, kterou reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci. I tou vás provede Miloš Keller. Úvod nám obstarali do Folks a také Gordon Lightfoot. A teď už jsme poslouchali skupinu Spolektiv Vyhnání z ráje. Představíme si totiž tohle zajímavé album téhleté skupiny. Spolektiv natočili tématické album Genesis. Obsahuje celkem 15 titulů, ale musíme počítat také různá intra, intermeca, epilogy a podobně. Obsahuje v celku tematicky dané písničky, když se podíváme na názvy Bibli, Vyhnaní z ráje, Kain a Abel, Potopa, Babylonské otázky, Stavitelé chrámu a podobně. Tak je asi na snadě, jaké téma na ryze současném půdorysu Spolektiv řeší. Michal Bulíř napsal, jsou úkoly lehké, jako například nastoupit cestu domů, a pak ty těžké, když si zamanete, že po svém převyprávíte příběh o stvoření světa. Genesis v podání Spolektivu připomíná procházku zrcadlovým sálem s podlahou z pouštního písku. Kráčíte krajinou, která se na první pohled zdá nedotčenou, než narazíte na vyšlapanou stezku, na níž možná doženete i sami sebe. Tolik průvodní slovo k tomuto albu. Spolektiv, kdo to je? Hudbu složil kompletně Jarda Hnízdil, který hraje na kytaru. Další kytara Martin Jančura, baskytara Jirka Rigásek, tenor saxofon Ton Davidlák, příčná flétna Mikuláš Balu, bicí obsluhuje Václav Švec a Radim Pígl potom perkuse. No a co se týče autorství textů, převažuje Vladimír Mátl. Dneska je to spíše na ucelené poslouchání, kde v klidu a v pohodě. Pro rozhlasové vysílání jsem ale také nějaké písničky našel. Vyhnání z ráje, to byla, která právě dozněla. A Spolektiv nabídne ještě dvě, Bible a Mám spoustu bohů. Spolektiv a Genesis.

O prázdninách se ve folkových stupních nesoutěží, ale rekapitulují se písničky, které soutěžily v uplynulé sezóně. A tohle byla jedna z nich skupina My tři a vy a písnička s názvem Dolomity. Jsme u dubnového vydání folkových stupňů. Byli tam pochopitelně i Žamboši a Nekrmit, ti postoupili už z předchozího kola. A tak si dáme další dva, kteří zazněli premiérově v dubnu. Karel Olbrecht, písnička O nové cestě do neznáma a také duo Spolu a nahrávka s názvem Brácho.

Hodně se bála, tak ukryla se v obýváku před světly z oken protějších paneláků. A slunce zlatý čaroděj kreslí černé stíny. A slunce vzácný čaroděj.

0: Zlatý čaroděj.
1: Zlatý čaroděj.
0: Kreslí černý stín.
1: Černý stíny.
0: A slunce vzácný čaroděj.
1: Vzácný čaroděj.
0: Kreslí krásný stín.
1: Krásný stíny.
0: Co může umělá inteligence vlastně rozhodnout? Když většinu internetu dělají lidi, kteří chodí každý týden na fotbal, kdo vlastně může za ty nekonečný plastový ostrovy na hladině oceánu, co jsou větší než Francie? Vždyť přece všichni poctivě třídíme, vždyť jsme přece všichni upatlaní od těch přidělaných víček. Hodně se bála, tak se schovala o víkendu v lese, na takovém místě, kam nikdo jiný nevejde se. Slunce zlatý čaroděj,
1: zlatý čaroděj.
0: Kreslí krásný stín.
1: Kreslí krásný stín.
0: Slunce vzácný čaroděj,
1: vzácný čaroděj.
0: Kreslí krásný stíny.
1: Krásný stíny.
0: Co víc si přát?

0: než se někam schovat. Než se někam ztratit. Hodně se bála, tak koupala se v noci v řece. Pak dlouze dívala se na to, co všechno ta voda snese. A měsíc, bílý čaroděj, kreslí černý stíny. Měsíc, vzácný
1: čaroděj,
0: kreslí krásný stíny.
2: A už jsme u březnových folkových stupňů. Tam úspěšně soutěžil Petit, hodně se bála, postoupil už z předchozího únorového kola. Ale byly tam také Randefu, pohádka o malém leknínu, ta zazní za chviličku, nebo Kači s písničkou s názvem Lampy. Březnové folkové stupně, tentokrát nesoutěžně.

0: jak ti jiní říkaj zlato.
1: I přes všechny pády
0: hřeješ si na prsou hady,
1: ale já už neslyším,
0: i kdybys byla tady.
1: Já už tě neslyším,
0: já už tě neslyším,
1: i kdybys byla tady.

Je 10. prosince 97 a Julia Hill stoupá do koruny sekvoje uvnitř kalifornských lesů. Její 23 a prastará luna se stává na 2 roky její domovem. Dřevorubci jsou tvrdí hoši, ale před čistou odvahou jak z obsidiánu to nakonec vzdají. A 1500 let starý strom zůstává stát a po světě se šíří pyl.

Na oto Matsumura vstává s východem slunce a krmí, dokud se zase nesetmí. Zůstal sám ve 14-tisícovém městě poblíž Fukušimy a vážně nestíhá. Evakuace proběhla hladce, ale na domácí mazlíčky a farmy se trochu zapomnělo. Říká, že si nepřipadá osamělý a bůh radioaktivity je k němu zatím milosrdný. A před čím?

2024 a na oranžovém jestřábníku se třepotá bílo-červený drahokam. Po 100 letech zase jedna horská louka v Krkonoších věří v jasoně červenoukého. Z obav před nájezdem sběratelů místo vypuštění motýlího roje ochranáři tají. Miloš Andrés říká, namalovali jsme jim na křídla čísla, aby byli do sbírek bezcenní.

parku pralesní rezervace, které dal kdysi jméno. A Mirek Janík vypráví, jak v roce 2003 porosty šťůrnice dosáhly obmítí a měly se kácet. A jak se na poslední chvíli díky sbírce, díky dárcům podařilo ty pozemky vykoupit. A skvrna 43 hektarů

Přeci jen mi to nedá, abych znova nepřipomenul dva asi nejúspěšnější soutěžící ve folkových stupních v prvním pololetí letošního roku. Tohle byly Žamboši s písničkou Páč a ještě zazní Nekrmit, píseň Proti. No a za týden se podíváme na únorové folkové stupně.

Dnešní pozvánky na zajímavé koncerty jsem objevil na webových stránkách folkového magazínu Folktime www.folktime.cz. Choroši nám dohráli a dospívali loveckou píseň a určitě ji budou hrát také ve Stromovce na Psí louce v Praze od 19 hodin ve čtvrtek 30. července. Choroši nám přidají ještě jednu písničku, ale potom se ozve Ivo Jahelka. Ten se v pátek 31. července objeví na Karlovském hudebním létě Velké Karlovice a bude vystupovat také od 19 hodin. Další podobné pozvánky na webové adrese www.folktime.cz.

Žil jeden vedoucí hospody, ten prováděl černý obchody. Jistej řezník pátek dodával mu z jatek maso dle dohody. Pro štamgasty, krkovičku, pro letňáky, játra, koninu a metrák bůčku, kejta bude zítra. Ten pátek byl mazaný ve

z domu, pane pátek, vrátnej svačí držky. Já jenom tak pro pořádek prohlíd bych vám svršky.

0: vyšetřit, proč na silnici tolik lidí zvrácí.
1: Posloucháte Folkmeny s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.

0: půjdem spolu ven, parararara, šupi dupi didam.
1: No a závěr této hodinky, kterou reprízujeme i ve čtvrtek hned po půlnoci, obstará skupina Bluesberry. A bude i tematicky jednotná. Vepřový ovar, to je písnička, která dozněla, a ta další se jmenuje Vepřová. Pokud posloucháte reprízu, tak je to všechno. Pokud posloucháte nedělní premiéru, tak po 22. hodině pokračujeme.

5, děti sedí v ambulanci. Vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5, dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina, za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt a už jich je tam 10.

Pojď sem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště. Ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš, co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš.

0: Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až k pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavně je být pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.
1: 20 dětí sedí v ambulanci, vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát.
0: Pojďme vyložit karty na stůl, teď si v mojí péči. Utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech. Budu to já, kdo se bude od teď zjevovat v tvých snech. Budu to já, kdo bude otec tvoje noční můra. Já jsem jenom jeden, ale vás je fůra. A na světě je plno utrpení, plno krás. A já jsem tu jenom pro vás. Tak přijďte zítra zas.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

A je to poslední hodinka nedělních folkových 180 minut, nazývaných Folkmeny, i to u vás provede Miloš Keller. Hodinka, ve které už moc nehledáme, spíš si hrajeme písničky o známých k méně známým a naopak. Zahájili Martin Čepelík a Andrea Mineva od 10 k 5 a potom Blackmore's Night Under a Violet Moon. A potom tu byla Jindřiška Brožová, Čtyři anděle a také Ginevra a Rada za groš. A u Ginevry bychom se mohli zastavit. Dáme si červenou lhotu a doplnej čbánu. A pak už tu bude Slávek Janoušek nebo Bratři Ebeni. Hezký poslech.

0: V této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.
1: Miláčku, nechoď na zahradu.

Tohle byla Bokomara, stávka jabloní a podobně jako u Ginevry bychom se u Bokomary mohli také zastavit. Dáme si dvě možná trošku méně frekventované písně Zájezdní hostinec a Samota a pak už se vypravíme do zahraničí.

a chleba v ošatce sproutí. Sem každej rád zašel a šel jeden hlas, že k jídlu vždy zachutná sklenka, že zelený oči a moc útlej pas

Ten dům tam stál snad 120 let a ještě před poslední válkou. Jak čas běžel dál, tak měnil se svět, je kousek, co dřív bylo dálkou.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

A to už jsme u zahraničního bloku v téhleté hodince. Peter, Paul and Mary, Blowing in the Wind. Za chviličku ještě The New Christy Minstrels, Donovan. A mezi New Christy Minstrels a Donovanem vám kolega Milan Schmidt prozradí, o čem bude album týdne, které bude uvádět hned po skončení této hodinky, tedy od 23 hodin.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album Zatracení blázni od Falešné karty.
0: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

0: Úplný konec této hodinky patří Jirkovi Vondráčkovi s jeho písničkou Z karavany pro tento týden. Písnička Z karavany pro následující týden zazní zítra v pondělí v čaji o 6. po 18. hodině a 30. minutě. Co bude po 11. víte, co bude po půlnoci? Repríza pořadu, který uvádíme jednou měsíčně, vždy v pátek po 19. hodině. A tentokrát vyšla řada na dostaveníčko s První republikou, tedy staropražské a prvorepublikové povídání a písničky v režii týmu Patrola Šlapeto. To bude po půlnoci i po půlnoci hezký poslech od Miloše Kellera. A teď už má slovo Jirka Vondráček.
1: Písnička týdne Z karavany Jirky Vondráčka a Denisy Markové.
2: Hezký večer posluchačům Country Rádia přeje Jiří Vondráček. Mám pro vás písničku již 30. týdne a tou je písnička, která získala 3. místo na portě v Řevnicích. Jmenuje se Dokud a složil a zpívá ji Jan Klubus, který se nezvykle doprovází na cymbál. Když si najdete YouTube kanál Country Rádia, tak tam kromě karavany, odkud tahle písnička odstartovala, najdete i další pořady Country Rádia a můžete nám tam do komentů a jak chcete dát nějakou důležitou zprávu. Třeba, která písnička Z karavany se vám líbí nejvíc. No a máte tam bohatý výběr, protože karavany s Denisou Markovou připravujeme již 9. rokem. A taky tady písnička 30. týdne, Jan Klubus, Dokud.
3: Když točí se svět víc, než bychom chtěli, když si říkám, už chci stop, můj tep letí rychle, jak když tě střílí.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Dnes si poslechneme album, které vzniklo v režii Petra Novotného a Petra Michala v roce 2021. Nahrála ho kapela Falešná karta a jmenuje se Zatracení blázni. Album mi donesl náš produkční a tramp Jakub Jeroušek s tím, že stojí za pozornost. Tak ji pojďme albu trošku dopřát. Osady, tramping, příroda, ohně, útěk od civilizace, to je fenomén Čechům opravdu hodně blízký. Ať už jde o osadníky z historicky proslulých osad nebo o partu chatařů odkudkoliv, večery jsou o ohni a zpívání. Písničky k ohni jsou součástí určitého pokladu, který si chráníme pod názvem Tramping a trampská píseň. No a Falešná karta je kapela, která vznikla na základě výše popsaného. Ze společenství trampů tahle myšlenka na kapelu vznikla, s myšlenkou přišlo zkoušení, se zkoušením vystupování, s vystupováním vítězství na soutěžním festivalu, s vítězstvím chodit dál, s chutí účast na velkých festivalech a vyhranost, s vyhraností CD, no a pak druhé. Takhle jednoduché to je. Stejně ale myslím, nebo alespoň tuším, že kapelu nežene kalkul a chuť po oceněních, ale prostě to hrají, protože to k ním patří, protože ten život v maskáčích mají v srdci. Z alba je to cítit, tak tedy ano, Kubo, album stojí za pozornost. Tak zvyšte pozornost a poslechněte si tyto písně. Zatracení blázni, Pálava, Dálky, Muzikantům, štěstí přeje těm a stádo koní.

To nejsou kopce snad, jen výkřik času, co září bilbou. Má místa, kam vítr chodí spát a krouží havraní.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. S Milanem Schmidtem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to.
1: Posloucháme sice starší, ale hezké album kapely Falešná karta Zatracení blázni. Album nahrála kapela v tomto složení. Milan Milda Dvořák, kytara zpěv, Vlastimil Vlasták Libra, kytara zpěv, Tomáš Čára Volše, kytara zpěv perkuse a Vratislav Vráťa Blažek, kontrabas zpěv. Pojďme si poslechnout další skladby z tohoto alba a sice Příliš vzdálený let, Kam jdou, Čas nálezu a ztrát, Na periferii a Plamínek.

tak se koukáš z okna pátečního vlaku. Ku chvalce mraků plují modrou oblohou. Proč klíč ke starým písním hledáš ve svým baku? Vždyť přeci dnešní den je námět na novou. A jenom ještě nevíš, kterou z mnoha tváří. Ty přišiješ jak knoflík na kabát. Máš víkend před sebou a

Tolik tedy album týdne od Falešné karty Zatracení blázni. Jestli máte pocit, že cítíte lehonkou vůni jehličí a slyšíte to krásné ticho lesa rušené jen bubláním potučku, pak tu iluzi neodhánějte a dopřejte si dobrou noc. A jestli se vám bude zdát o srdcovém esu, omotaném hadem, nelekejte se, ten do vašich snů vstoupila Falešná karta. Dobrou noc.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Posloucháte reprízu pořadu. Country Radio. Dostaveníčko s první republikou. Country
1: Radio. Dobrý den, dobrý večer nebo dobré ráno. Hlásí se vám modulátor Marek Ženkl. Hodin je tolik, kolik právě je. Vysílá Country Radio první republika.

jako veselou cházku všude znaj. K pívečku maj velkou lásku, baj, kaj, laj. Na výstavu táhnem v davu, jde nás celá škadrona. Okouknem svět a na to hned vlezem všichni do slona. Kde je slon, tam je zhon. Kde je slon, tam je

0: Již po 105. se vám hlásí svobodné country rádio První republika. U mikrofonu je Oťas Litomyský,
1: Karel Hoza
2: a Marta Falvisovová.
0: A co vás dnes čeká a nemine? Rubrika Postavičky zašlých let zemí koruny české.
1: Další rubrika je Vaříme a kuchtíme s Anastází ingrediencí Dochutilovou.
2: Pak také rubrika Vtipe vylez.
1: A nakonec soutěž o ceny a tradiční Radanovo moudro.
0: A jak to tak poslouchám, bude zase něco ku poslouchání. A jak to tak slyším, bude zase něco ku slyšení.
1: Takže, vážení a milí, nastavte slechy a zatajte dechy. Dostaveníčko s První republikou.

0: Léto s Country rádiem.
1: Země koruny české mají své mnohé historické osobnosti vesměs neprávem zapomenuté. Ve své době však byly všeobecně známé, ovlivnili duch doby a dostali se do mnoha legend, pověstí i písní. Byly to osobnosti svérázné, dnes bychom řekli alternativní, které se vymykaly běžným způsobům žití a chápání konvenční společnosti a tím vyčnívaly z davu. Často za to byly potrestány úpadkem, zavržením či chudobou na sklonku jejich života. O to víc si zaslouží alespoň vzpomínku v našem dostaveníčku. V každém díle vzpomínáme na jednu z nich a dnes to bude...
2: A já vám to tak trochu zašifruji. Dnes to bude Adalbert Fingerhut. Ha,
3: cože? Nějakej skřítek Adalbert? O kterým Jarek Nohavica zpívá v jedné své písni a že je navíc kulhavej.
2: No tak to si úplně vedle, ale mohlo by ti napovědět příjmení Fingerhut.
3: No počkej, to zní německy, ne?
2: No.
3: A já jsem měl z němčiny vždycky špatnou známku.
4: Já bych se s dovolením zkusila pustit do rozluštění.
2: Tak schválně, pojď do toho, lingvistko Marti.
4: Já vím, že hut znamená klobouk nebo klobouček.
2: No ano, správně. A co ten finger?
4: No, teď jsem si vzpomněla na moje první lekce na piano, kdy mě učil německý učitel a ten dával důraz na to, abych prý habe recht fingersatz. A vím, že to znamenalo, abych měla správný prstoklad.
3: Takže finger znamená prst.
2: No hurá, máme to rozluštěný.
4: Jo, finger hut tedy znamená klobouk na prst. Nebo klobouček na prst.
3: No počkej.
4: Tedy?
3: Teda jako třeba náprstek, ne?
4: Náprstek, no.
3: To by něco říká, jo.
4: No.
3: Hele, o něm znám písničku.
2: No a už je to tady. To sem prosím nepleť.
3: Jak nepleť? Je to náhodou píseň napínavá. Drama na železnici. A nese název... Železniční blečka porazila křečka.
2: No, ale teda...
3: A když se potom křečka ptali, jestli ho něco nebolí, odvětil, dopadlo to výborně, jsem jen trochu v šoku, spravil by to na prstek nějaký homo.
2: Ale
3: tady má prstek.
2: To ne, takhle.
3: Ale ne, no tak, ježišmarja, a ještě o železnici mám jednu krásnou básničku. To budete koukat.
2: Tak to už si opravdu strč někam.
3: Fuj.
2: A jen tak mimochodem, když se Vojta, čili Adalbert, náprstek narodil, žádná železnice u nás ještě nebyla.
4: No a to si teda mýlíš.
2: Cože?
4: Vojta se narodil v roce 1826 a první koně z Přeška, která vedla z Lince do Českých Budějovic, byla zprovozněna roku 1827. Čili když se chlapec narodil, už se pokládali koleje.
3: Dobře jsi mu to dala, dobře.
2: Dobrý, ale uznejte, že jsme se tematicky po čertech odklonili. I když, co se týče pokroku a všech možných vynálezů, ty provázely Vojtu po celý život. Je chvályhodné, že vy dva máte přehled o historii, ale toto tlachání, které nikam nevede, bych ukončil nejlépe písničkou. A konečně si ji uvedu, když už držíte, mlčíte. Uvedu ji oslým úzkem. Tak, jak jsem prvé zamýšlel. Jedna naše písnička pojednává o jednom jiném Vojtěchovi, Vojtovi Tydlitátovi, legendárním žižkovském pokrývači, a tu si teď pustíme. Tak.
3: No, tak.

0: No, no co je to s vámi? Proč nic neříkáte?
1: Protože si nás urazil. Tlachej si tu sám.
0: No tak Marti, to neškareť. Já to tak nemyslel.
2: Já si zase myslím, že si to tak myslel. Jenomže chceš-li s námi býti v koalici, musíš s námi sedět na lavici, chytráku.
1: Marná sláva, milý hochu, zamysli se nad tím trochu.
0: A nad čím se mám sakra zamyslet? Nad tím, že tlachám? Tak víte co vy, historici, hysterici? Vy si tu tlachejte a kafrejte sami. A já se vám na to můžu vynáprstkovat.
1: Počkej o to.
2: No.
1: Karel se urazil?
2: No, tak trochu, no ale... Jak ho znám, zlovo mu to nevydrží.
1: No dobře, tak teď se ale opravdu pustíme do osudů rodiny Náprstkovy. Máme toho před sebou hodně a navrhuji zapomenout na Křečka i na železniční vlečku a věnovat se konečně rodině Fingerhutově, čili Náprstkově. Tak.
2: Ale v životě této rodiny hrál důležitou roli dům stojící na dnešním Betlémském náměstí, nesoucí název U Halánků. A proto jsem si vzal slovo, neboť nikdo z vás by nepopsal dům tento tak láskyplně a s patřičnou úctou jako já. Tak poslouchejte.
1: No tak on tady Karel není, takže no, jsem tady jenom
2: ale
1: já.
2: Ale si už jde, prosím no. Tě, podívej se. Hele, dům tento pochází ze století 15. a již tehdy se k němu pojilo právo pivovárečné a sladovnická živnost se v něm udržela až do století 19. A proto před tímto domem, který rodinu Náprstkovu po dlouhou dobu velice slušně živil, smekám a předávám slovo naší Martičce. Karla ještě necháme chvilku trucovat.
1: Nejvýznamnějším vlastníkem, který celý objekt koncem 16. století přestavěl do dnešní podoby, byl pražský primátor Václav Krocín z Drahobejle.
2: No to zírám, to je pěkný přízvisko. Ale to už tenkrát byly brejle drahý, vy?
1: Oťásku, ne z Drahobejle, ale z Drahobejle.
2: Jo, z Bejle, no
1: a neskákej mi do toho, nebo zapomenu, co jsem chtěla říct. Jo, už to vím. Deska s jeho vladařským znakem je ještě dnes umístěna u vstupu podél vnějšího křídla stavení. Po Krocínovi získal celý objekt Jan Halánek z Jičína. Po němž dodnes nese jméno U Halánků. Abych to zkrátila, roku 1826 zakoupili tento dům manželé Antonín a Anna Fingerhutovi, kteří přivedli živnost Halánků k novému rozkvětu.
2: Hele, bacha, někdo klepe.
1: Kdo to může být?
2: No, to já nevím. Přece asi Karel. Už se třeba uklidnil.
1: Myslíš?
2: Tak.
1: Tak to zkusíme. Dále!
0: Ahoj kamarádi, já už jsem se uklidnil a rovnou si beru slovo. Antonín Fingerhut sice pocházel z ryze české rodiny Náprstků, žijících v Tuchlovicích u Kladna, ale při zápisu do matriky mu bylo jméno jakousi zcela pomatenou matrikářkou poněmčeno na Fingerhut, volně přeloženo, jak už víme, klobouček na prst, čili Náprstek. Jeho potomci museli vyvinout veliké úsilí, aby dosáhli práva používat původního jména Náprstek. Zkrátka bylo to takové to CK mocnářství.
2: Jo, ale a ještě několik slov k hlavě rodiny. Antonín se v Praze vyučil sladovníkem a v roce 1822 se oženil s Anou Novákovou, se kterou měl dva syny. A když pak roku 1832 bohužel zemřel, padla veškerá starost o rodinu, dům i živnost na bedra jeho manželky.
1: Byla to žena pracovitá, energická a zkušená. Velká dobroditelka pražské chudiny, kterou znalo celé město. Paní maminka od Halánků, jak se jí tehdy říkalo, vedla živnost a dům celých 40 let a pod jejím přísným, ale moudrým dohledem vyrůstali i její oba synové. Starší Ferdinand a mladší Vojtěch. Necháme je tedy vyrůstat a pustíme si další písničku.
0: A ta bude o chlapci jménem Jack, kterého taky nechali vyrůstat a stal se z něj taky dobrodruh. A přednese nám ji Jiří Suchý.
3: Můj strýček Jack.

No a v Hamburku, hned za nádražím v první ulici, Jackovi se začalo stejskat po slivovici. Zapad do první putiky už z ní nevyšel a 56

A tak Jack, co vedký stařec, dílem náhody poprvé v životě spatřil tolika vody. Řekl si, hele, slivovice, skočil tam a pil. A než přišel vodě na chuť, Jack s

0: No a my teď opět využijeme našeho kouzelného stroje času Country Rádia, který nám umožní dostat se do minulosti a vyšleme tam našeho starého známého, dnes nově i redaktora časopisu 1+1 historických zajímavostí, který je zároveň profesorem, doktorem, polyhistorem, odborníkem na všechno živé i neživé, Harela Kozu, kandidáta věd, vydavatele a literáta. Já vás vítám, profesore.
1: Děkuji vřele za důvěru ve mně vloženou, kterouž to pokusím se nesklamati.
0: Tak dobře, vaším posláním bude odchytit v roce 1848, tedy v roce velmi vypjatém, matku Vojty Náprstka a Anu Fingerhutovou a nejlépe i její syny Ferdinanda Pravoslava a Vojtu a provést s nimi plodný rozhovor. Tak hodně štěstí a vraťte se nám zpět bez úhony, polyhistore.
1: Do stroje času vstupuji s úmysly čistými, touže po zážitku unikátním a nevšedním.

0: Nacházím se před domem u Halánku v roce 1848. Z dálky se ozývají výbuchy šrapnelů z barikád a já mám tu čest jít v ústrety Anně Fingerhutové, jež z domu vycházejíc mi právě kine, bych šel dále do domu a neprodléval na ulici, kde nebezpečno jest. Rád pobídku její přijímám.
1: Buď vítán, člověče, jenž s dobrými úmysly přicházíš.
0: Paní maminko, smím-li vás takto nazývati, rád bych s vámi učinil krátkého rozhovoru.
1: A samozřejmě, panáčku, a co byste rád zvěděl?
0: Několikero věcí z minulosti vaší, jakož i ctěných synů vašich.
1: No, v Praze mi říkají paň maminka od Halánku. Jak už víte, a je mi 60 let. Můj tatínek byl mlynář, ale brzy umřel a já musela do služby ke strýcům. Byli hodně lakomí, ani najíst mi pořádně nedali. Tehdy jsem si řekla, že já taková nebudu.
0: Och, toť přece vzetí šlechetné jest velmi.
1: Po smrti druhého manžela jsem sama vedla pivovar a stala se jednou z nejbohatších měšťanek, ale na chudé jsem nezapomněla. Rozdávala jsem jídlo, podporovala vzdělání žen i americký klub dám a nakonec jsem i na to Vojtovo muzeum kývla. Pěknou sumičku jsem na to v závěti určila.
0: Jste žena úžasno skvoucí. A prosím o synech svých něco povědeti mohla byste?
1: Prvního syna Ferdinanda Pravoslava Náprstka povila jsem až ve svých 36 letech. A to v roce 1824. A o dva roky později mladšího Vojtu Náprstka. No, a teď mám o ně strach, protože blbnou někde v Praze na barikádách a určitě po nich půjde policie a...
0: Nejvřelejší díky, paní maminko od Halánků, za informace cenné velmi, které budu šířiti ve století 21. a slibuji, že vás i syny vaše vždy velebiti budu. Nyní už ale do stroje času spěchati musím, bych do šlamastiky policejní nějaké přimotati se mi neudálo.
1: O, s Bohem, panáčku, a Bůh tě provázej.
2: A harela kozu máme zpátky.
0: A já zmizeti ráčím po práci, odvedené v archívy nekonečné, zahloubavše se do minulosti věčné, bych znovu se zjeviti ráčel v časech příštích.
2: Děkujeme. A už zmiz. Jen dodám, že Vojta Náprstech po těchto událostech musel na 10 let taky zmizet. Ale před CK úřady do Ameriky. Ale o tom až po písničce.
1: A ta bude tak trochu o tom pražském povstání z roku 1848.

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Posloucháte Dostaveníčko s První republikou.
1: Vrátíme se k Náprskovi. Náprsku vzájem o sociální otázky se výrazně projevil i v jeho postoji k emancipačním hnutí žen. Již pobyt v Americe, kde si ženy v té době už vybojovaly určitá práva, ho jen utvrdil v přesvědčení, že s nedůstojným postavením žen je třeba skoncovat i v české společnosti. Počátkem 60. let proto uspořádal několik přednášek, v nichž se jednoznačně vyslovil pro právo žen na vzdělání a pro jejich plnou občanskou rovnoprávnost s muži.
2: No prosím.
3: Přednášky vzbudily v tehdejší Praze úplnou senzaci a vynesly Náprskovi neskrývané nepřátelství konzervativních kruhů společnosti. Současně však povzbudily zastánkyně ženských práv v čele se spisovatelkou Karolínou Světlou, pro které Náprstek uvolnil s matčiným svolením dvě velké místnosti Halámkovského domu, aby si zde mohli zařídit svou klubovnu. A tím dal podnět k ustavení ženského emancipačního spolku, který přijal název Americký klub českých dam.
2: Tehdejší pány tvorstva popudil tím, když prohlašoval: žena má zajisté tolik nadání jako muž. Proč by se nemohla účastnit na vyšších úkolech života, když jí důmysl lidský osvobodí od všelijakých nízkých zaměstnání? Náprstek byl propagátorem všeho moderního a ze svého desetiletého pobytu v Americe si přivezl mnoho technických vymožeností, které ještě v Evropě nebyly moc známé. Budu jmenovat.
1: Já to řeknu. Šicí stroj, pračku, ledničku, žehličku, papinu v hrnec, postel na kolečkách, stroj na lisování ovoce a zeleniny, americká kamna, plynový vařič a ještě spoustu dalších technických pomocníků do kuchyně.
2: Díky Vojto, teda díky Karle. Za vydatné pomoci Vojty Náprstka pořádal klub pro své členky přednášky, výlety, čtenářské besedy a organizoval dobročinné akce ve prospěch pražské chudiny. Klub si získal velké zásluhy při zakládání vyššího a odborného dívčího školství a za dlouhá léta své existence vykonal mnoho užitečné práce pro sebevzdělávání a emancipaci českých žen.
3: No a taková typicky emancipovaná žena je třeba Nanda Zežičková,
2: ta
3: Mešforová.
2: Si děláš legraci.
3: Tak poslouchej.

0: Vojta Náprstek se po 10 letech vrací z Ameriky do své domoviny, do Prahy. Jeho rozhled, vzdělanost, praktický smysl a organizační schopnosti tu brzy našli vhodné pole působnosti a vytvořili ze starobylého domu u Halánků významné středisko české inteligence. Na nedělních besedách, takzvaných dýcháncích, se tu scházeli Františkové, Palacký a Rieger, Jan Evangelista Purkyně, Eduard Gréger, Miroslav Tyrš, Božena Němcová, Karolína Světlá a další, aby si tu pohovořili o aktuálních otázkách doby.
1: Náprstkovo vyprávění o jeho amerických zkušenostech bylo předmětem živých rozprav a podkladem pro srovnání české situace se světovým vývojem. Tak to byla slova a nyní přejdeme k činům. Psal se rok 1862 a Náprstek navštívil s početnou českou delegací Londýnskou světovou výstavu. Tam se seznámil s proslulým průmyslovým muzeem v South Kensingtonu.
2: Byl jim tak nadšen, že po návratu do Prahy neprodleně uspořádal na Střeleckém ostrově naší první průmyslovou výstavu, na níž předvedl obecenstvu stroje a předměty získané právě během pobytu v Anglii. Výstava sklidila obrovský ohlas a utvrdila Náprstka, že má velký společenský význam. Místo, které nabídlo své prostory, byl právě dům u Halánků. Založení průmyslového muzea bylo činem v skutku průkopnickým, neboť obdobné výstavy existovaly v té době pouze v nejvyspělejších západních zemích.
1: Když zmiňujeme muzeum, nesmíme zapomínat na další skupinu vzácných hostů, kteří se s Vojtou Náprskem přátelili. Byli to významní cestovatelé, kteří muzeu věnovali různé artefakty ze svých cest a nebyli to cestovatelé ledajací. O každém z nich by mohl klidně vzniknout další díl Dostaveníčka. Emil Holub, Josef Kořenský, Otakar Feistmantl, Pavel Durdík a nakonec Enrico Stanko Vráz.
0: Důležité je, že měl Náprstek pro jejich plány plné pochopení. Také oni, když se navraceli ze svých cest, zpravidla nejdřív navštívili dům u Halánků, aby se nejen pochlubili, ale aby svému příteli a mecenáši věnovali do jeho muzea něco ze svých úlovků. Tak bylo muzeum neustále obdarováváno novými a novými, často exotickými artefakty.
2: Nakonec došlo k tomu, že byl v 80. letech Halánkovský dům doslova přeplněn vzácnými sbírkami. Konečně přišel den D. Splnění Vojtova dávného snu. V roce 1874, rok po smrti jeho mámy, u zadního traktu byl položen základní kámen k novému objektu muzea. Po dostavbě třípatrové budovy byly do ní sbírky přesunuty, aby, jak říkal Vojtěch Náprstek, byly trvale zpřístupněny veřejnosti.
0: No, ještě dlouho bychom mohli vyprávět o panu Náprstkovi a stále bychom měli z čeho čerpat. Snad na závěr dvě zásadní Náprstkovy myšlenky. Ta první krátká, ryze americká, co srdce pojí, moře nerozdvojí.
1: Druhá, kterou si napsal na prahu dospělosti do svého deníku, žijí sám v sobě jenom tenkráte, zasvěcují-li svůj život tomu nejvyššímu, co duši mou plní, co srdce mé unáší, totiž svému lidu, člověčenství a sociální rovnosti. Srdce moje nechápe nutnost zla na zemi a proto rád bych přinesl všechnu oběť, aby bída, chudoba a nevědomost zmizely z povrchu zemského.
2: Toto bylo Náprstkovo životní vyznání a dílo, které z něho vzešlo a zapsalo jeho jméno trvalým písmem do dějin české kultury.
3: To si řekla hezky.
2: Jo.

0: Country rádiem.
1: Vážení posluchači, před námi je oblíbená rubrika, kde budeme vařit podle jednoduchých, ale velice zajímavých receptů z kuchyní našich babiček a prababiček. Tenkrát byla kromě proslulé Magdaleny Dobromily Rettigové znamenitou kuchařkou i Růžena Hatlapatka Oserečková, která se z komerčních důvodů přejmenovala na Anastázii Ingrediencii Dochutilovou, čímž na chvíli slávu vydobila si a pak upadla v zapomnění. My vám dnes nabídneme další z jejich receptů. Vaříme a kuchtíme s Anastázií Ingrediencí Dochutilovou.
2: Pazar, pazar! Dneska přišla nečekaná zpráva, že se naše Stázička z vaření omlouvá.
3: No, to nemyslíš vážně.
2: Jelikož utrpěla úraz při včerejším pečení.
4: Co se jí stalo? Snad to není vážný.
2: No, včera Stázi připravovala nepečený dort a utrpěla popáleniny třetího stupně.
3: To zní logicky. No,
4: chudák.
3: No a kdo jí teďko zastoupí?
2: Možná vás to úplně nepotěší, ale zastoupí opět její vnuk s duchem trochu mdlým. Innocent z Credence Hatlapatka.
3: No, už jsme ho tady jednou měli.
2: Ano, jistě si na něj vzpomínáte. Jak v jednom z minulých dílů zkazil i blbou omeletu, když na pánev rozklepnul místo vajíčka podkladek.
3: Ten se rozklepnout nedá. A já to zkoušel jedno téma.
4: Ale já bych se toho za stolik nebála. On se prý hned po propuštění z delšího pobytu v Blázinci přihlásil na kurz bezuhlíkového vaření a pečení na prestižní filozofické fakultě Univerzity Královy a absolvoval ho na výbornou. Oťásku, nesměj se.
2: Jo, a certifikát mu předával samotný děkan fakulty, profesor Evan Heleček a ministr školství Norbert Glagla.
3: Hele, já mám tak trochu obavy, že to úplně záruka kvality nebude.
4: Oťásku, nebuď karohlí a dej Innocenci Credenci šanci. Má pro nás recept na náprstkovy bábovičky. Vítáme ve studiu Innocence Credence Hatlapatku.
5: Ano, ano. Připrav si 300 náprstků a promazej je vyjetým olejem z mopedu, protože šetří přírodu.
3: Tak to už je krajně podezřelý.
4: Ještě počkej, Utázku. No. A ty, Innocenci, pokračuj a nenech se rušit.
5: Ano, ano. Rozemel 300 broučků a udělej z nich moučku a vysypej tím těch 300 náprstků. To jsou zdravé proteiny.
3: No, ale ono se mu to ještě rýmuje. No, to snad nemyslíš vážně.
4: Oťásku, nebo to ještě dořiť, prosím.
5: Ano, ano. Zakápni to všechno tekutým pudrem proti opruzeninám a pak všechny náprstky takto opruzeninám.

0: ty se strašně navaluj a já musím rychle na pivo.
1: Ano, ano, a je upeteno. Vykoupíme se 300 nápestků do ošatky z ekologického proutí a nabídneme všem vegetariánům. Dobrou, choď,
2: To se opravdu nepovedlo. To je s podivem, že tento tvor je příbuzný naší stázičky. No, no nic. Pro Inocence Kredence jsme zavolali odvoz zpět do Blázince a tu dobrotu si vzal sebou.
3: Asi je čas pustit si písničku o něčem lahodnějším, než jsou připálení rozemletí brouci ve větém oleji na tekutém pudru.
2: Určitě ano. Třeba o pivu, na které teď oťas v pudu sebezáchovy na chvíli utekl.

0: vtipe, vylez.
1: Já začnu vtipem, který by mohl pasovat na našeho Inocence Kredence. Pepíčku, proč jsi snědl ty peníze, co jsem ti dal?
2: Teď jsi snědl na oběd.
3: Ano, to sedí.
4: A já řeknu jeden o harmonickém manželství. Žena si nechává věštit u kartářky a kartářka říká temně. Zítra vám zemře muž. Žena odsekne. To vím. Spíš se podívejte, jestli mě zavřou.
3: Jo, milý. Jo. Já mám jeden tak trošku početní.
1: No to nás nepřekvapuje.
3: Trošku
1: to
3: početní,
1: ne.
3: Tak no. Poslouchejte. Skáče sebevrák z 10. patra a počítá je. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 6, 5, 6, 5. Zatracený kšandy.
1: Ale no to je hrozný. Ale teď jeden prázdninovej, jo. O prázdninách na vesnici stojí děda s vnukem u výběhu pro krávy a pozorují je. Vnuk se zamyslí a ptá se, dědo, hele, Bejk to je manžel od krávy? A děda na to moudře, ne, synku. Manžel je vůl, Bejk je milenec.
3: A je jasno.
4: Sestra přiběhne za doktorem. Doktore, ten simulant z dvojky právě zemřel. Doktor, no tak to už vážně přehnal.
1: Morbidní zámus. Musí být něco morbidního.
3: Z nemocnice máme ještě tenhle.
1: No.
3: Před operací uklidňuje lékař pacienta. Jen žádnou paniku. Tuto operaci už jsme prováděli nejméně 30krát. A pacient rozevřeným hlasem naděje. Takže? A doktor? Takže jednou se to už sakra musí povést.
1: To je ale... No, ještě, že už tam nic nemáme, víte?

0: Vážení posluchači, stále ještě posloucháte Dostaveníčko s První republikou. Následuje soutěž o ceny.
1: Vážení a milí, jestli jste dnes pozorně poslouchali Dostaveníčko s První republikou, potom by vám jistě nemělo uniknout, odkud byl pražský primátor Václav Krocín, který dům u Halánků koncem 16. století nechal přestavit do dnešní podoby. Za A. Z Drahobejle, za B. Z Drahobrejle, za C. Z Levnobejle, za D. Z Levnobrejle.
2: A vaše odpovědi zasílejte na e-mail promus@centrum.cz. Odměníme 1., 5. a 9. správně odpovídajícího posluchače naším CDčkem a dnes to jsou ti, jejichž pořadové číslo má po vydělení 4 zbytek 1.
3: Nevím, no, nevím.
2: Karol, radost.
1: No a my teď přidáme tradiční moudro Radanovo. Tentokrát to o filozofech. Oťásku, řekni ho.
2: Ty myslíš to o těch filozofech?
1: No, přesně to.
2: Dobře. A tak tady je. Filozof je člověk, který říká, že neříká tak ani tak. A vždy na jeho slova dojde, ale to je
3: takový, to je dobrý.
2: To je v jedný písničce, že jo, Vlasta Buriantu.
3: Jo.
1: A s tímto moudrem se s vámi loučíme, kdy za mikrofony byly
2: Oťas Litomyský,
3: Marta Falvisovová
1: a Karel Hoza.
3: Takže za měsíc, na samém konci prázdnin.
2: Kdy už se učitelé budou šikovat k útoku na nebohé děti, aby je terorizovali novými znalostmi?

Na Broadwayi v osamělém domě na rohu visel jednou inštalatér z okna za nohu. Zavolali hned Nicka Cartera, aby si jako vzal ten případ do pera. Nick Carter se zadumal a svoji lupu drap. Za hodinu prošťoural jim celý mrakodrap. U krbu si klek, každej se ho lek, yeah! Vyklepal si fajfku a pak

jednou mi psal z Budějovic švagr Hulata, že vykopal na zahradě kostru z mulata. Já mu odepsal, když jí vykopal, aby jí zas klidně zakopal. Jindy přišla hausmistrová ke mně na radu, že prej na ní někdo bafnul do mě zezadu. Chyt jsem v průjezdě temnou postavu, ta mi dala hadrem

Kdo tranek, kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit po dlouhé noci, najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ten ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, byl to Shane, Tom Sawyer i Chamberlain, Hillary.

0: Tom Sawyer i Chamberlain, Lomikar, Kozina, dva starého ze Zlína, nosí je pražská Sparta, Timur a celá jeho parta, na doma i na venek, zpátky do trenek.
1: Písničky na probouzení jsou tu pro vás každý všední den mezi 6 a 7 hodinou raní. Nechejte prostřednictvím Country Rádia probudit toho, koho máte rádi.
2: A k tomu můžete vybrat jeho oblíbenou píseň či interpreta.
1: A svá probouzecí přání odešlete na mailovou adresu probouzení@countryradio.cz.
2: A nezapomeňte uvést telefonní číslo toho, koho máme probudit.
1: Aha, takže probouzeného, ne?
2: No, vždyť to říkám.
1: Aha.

0: to všechno odnes, čas to všechno odnes, čas to všechno odnes, čas to všechno odnes, čas to všechno odnes, čas to všechno odnes, čas to všechno odnes, čas to všechno odnes.
1: Jak mě otec posílal stávkovat. Moje dětství bylo radostné, jako snad dětství každého chlapce a děvčete v naší republice. Ovšem nebývalo tomu tak vždy, že děti na slunci bezstarostně mohly skotačit jako dnes a pohřekmat se do kuchyně přiběhnout a do sytosti masnými výrobky se zaplnit a ještě pod máslím zapít a froté ručníkem otřít mastná ústa. Však mi otec často vyprávěl se slzou v oku, jaké to bývalo dříve. Země byla vysávána cizáky a jejich domácími přisluhovači, na zámcích bouchaly lahve šampaňského, paničky zkracovaly své sukně, po bulvárech se vlnily nevěstky a lahůdkářské obchody se vysmívaly do ulice svými cenami v přeplněných výkladech. Baťa zaplavil republiku nekvalitní obuví, nalákal zákazníka nízkou cenou a za 6 let si zmohl jít pro nové. Naše rodina na tom nebyla tak zle při vší nouzi. Bydleli jsme ve vyřazené tramvaji v Záběhlicích až do roku 1950, kdy vůz musel znovu na trať. Díky tomu jsme dostali nový byt, ve kterém jsem už vyrůstal já. Otec nenáviděl jedináčky, a tak jsem brzy měl 9 bratrů a 3 sestry. Pravda, dalo by se říci, že je to na 2 pokoje trochu moc, ale vždy nás byla nejméně polovina v polepšovně a ostatek v pionýru, takže u nás klidně mohl žít dědeček s babičkou, teta Anna se svými 2 muži a přátelé. Zasedli u nás doma uliční výbor ke schůzi a my děti hlučeli, stával se otec nervózním a tvrdil, že děti si dneška neváží a že by na ně měl přijít zase jednou soudruh Herodes. Přiznávám, otec měl se mnou starosti. Neměl jsem nic na práci, proháněl jsem jen děvčata a míč. Ale ve 14 letech zahálka skončila a nastoupil jsem do učení v Tesle Karlín. Otec mě ráno probudil a zdal se být nějak na měko. Omyl mě do půly těla, pak otevřel skříň, vyňal nové montérky, dal je do tašky, přidal bandasku s kávou, krajíc chleba a do kapsy mi složil ranní noviny. Pak mě vzal za ruku a vedl městem. Zpočátku jsem si poskakoval, ale čím blíže továrně, stával jsem se vážnější a začínal rozumět stisku otcovy paže. Před branou ukázal otec na píchačky blištící se u vchodu a pravil: přestáváš být dítětem, stáváš se soustružníkem. Kupředu, Václave. Mistr Podhola mě přivítal širokým úsměvem. Tvého otce znám, chlapče, vedl u nás stávky. Ty však budeš muset pracovat. Celkem nás učňů bylo v továrně 124. Učili jsme se, jak ovládat soustruh, kout železo, dokud je žhavé, naučili se zdravit členy závodní stráže, ukázali nám, kam odevzdávat příspěvky. S hlavou plnou dojmů jsem se vracel domů. Otec už stál ve dveřích a vida mě houkl do kuchyně. Maminko, stav na stůl, vrací se nám Václav. Večeřeli jsme mlčky. Po polévce mě otec vybídl. Nu, synu, pověz, jak bylo mezi stroji. Vyprávěl jsem, jak šel den, a otec se stával zachmuřenější a zachmuřenější. A když jsem skončil, zeptal se výhružně: no a co stávka nebyla? Nebyla, řekl jsem. Tak co jsi tam dělal? Vstal otec a odepnul řemen. Víš, kolik já vedl stávek? 316 do roka, ostatní dny byly svátky a dovolená. Ale dnes je jiná doba, namítl jsem. Továrny nám patří. Neříkám, že ne, ale alespoň dopoledne se stávkovat musí, aby buržuj viděl, že jsme pořád připraveni, kdyby se vrátil. Zítra zorganizuješ stávku v Tesle Karlín. Ještě týž večer mě vzal na půdu a pravil: vybereme správné transparenty, které dají vašemu boji punc. A skutečně bylo z čeho vybírat. Půda byla plná až ke střeše roliček hesel pro každou příležitost. Otec vybral namátkou 4. Tyto transparenty rozdáš a předložíte své požadavky vedení závodu. Druhý den ráno v 6 hodin jsem vstupoval do továrny s pobuřující písní na rtech. V 7 jsem se podle návodu otce vyhoupl na soustruh a vyzýval k zastavení práce. Bylo to celkem zbytečné, protože ještě nikdo nezačal dělat a někteří mě okřikli, neboť jsem je vzbudil. Zkusil jsem tedy rozvinout transparent Zrušte robotu. To už mě odváděli 2 členové závodní stráže a než jsem stačil vykřiknout otcovo oblíbené heslo Pryč s protektorátní vládou, stál jsem před předsedou závodní rady. Půjdeš před soud, chlapče, řekl mi. Vedeš divné řeči. Česká pole do českých rukou, vykřikl jsem. Srazili mě sádrovým sousoším k zemi. Dnes žiju v sanatoriu prostřed lesu a stávkuji každý den. Všichni se mnou souhlasí, baj lékaři se někdy řadí do průvodu a nesou mi transparenty. Každým rokem brzy po nástupu učňů do Tesly Karlín rozlétnou se dveře našeho sanatoria a vejde jeden z mých sourozenců z několika transparenty pod paží. Stávky v sanatoriu jsou pak mohutnější a mohutnější.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
1: Po prohrané bitvě u Midway soustředila se část japonské armády v oblasti Šalamounových ostrovů. Podle strategického plánu generála MacArthura měla americká invazní armáda obsazovat jeden ostrov za druhým. 7. srpna 1942, krátce po 6. hodině, připlulo k ostrovu Guadalcanal mohutné operační uskupení armády Spojených států. Za podpory letadel, pod plamenou clonou dělostřelecké palby bitevních lodí, se začali vyloďovat muži americké námořní pěchoty. Byl to začátek 6 měsíců trvajících těžkých bojů v husté ostrovní džungli.